0: talk about.
1: Odkud je to kafe? Od Jeda nebo ze spolku? Aha, od Elite Model Look. Tak si o něj zahrajeme. Každý den v odpolední show Evropy 2 je ve hře voucher na 5000 na kávovary Krups nebo novinku Coffee Crush. Tak do sebe kopni kafčo a vyraž na casting do nejprestižnější modelingové soutěže o moda Elite Model Look ČR 2026 s odpolední show Evropy 2.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo, halo. To není z Marsu, z oběžný dráhy.
6: Německa.
0: Frontša z Bezuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.
7: Javo!

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: Ježiš, to jsem já, to ale ne.
3: Co? Halo, kdo?
1: Halo.
2: Iveta, ahoj.
3: Kecáš! Ne! Kecáš!
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne.
1: Ne.
2: To je na infarkt.
3: Iveta!
4: Ty jsi dobrá!
3: Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrý,
1: to se nemožní.
0: Jsme Evropa 2.

Odkud je to kafe? Od Jeda nebo ze spolku? Aha, od Elite Model Look. Tak si o něj zahrajeme. Každý den v odpolední show Evropy 2 je ve hře voucher na 5000 na kávovary Krups nebo novinku Coffee Crush. Tak do sebe kopni kafčo a vyraž na casting do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look ČR 2026 s odpolední show Evropy 2.

Vše pro letní party a grilovačku najdete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Stačí aktivovat kupon v aplikaci Kaufland a hostina může začít. Kaufland, moje první volba.

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

0: Midea. Klimatizace, která myslí na vás. S inteligencí Midea AI EcoMaster můžete ušetřit až 30% energie navíc. Šetřete energii a dopřejte si více zážitků. Midea, světová jednička ve výrobě klimatizací. Midea.cz.
1: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Volkswagen Passat můžete mít už za skvělých 9 490 korun bez DPH měsíčně. Včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Vážení cestující, letu Smartwings. Připravte se na start do léta.
3: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
4: Be smart. Get wings.

0: tady je Mrážek, už jedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek Ústředná.
3: No, prosím.
0: Prosím, tady je Mrážek Ústředná, s kým mluvím?
3: Paní Tlopačová.
0: Dobrý den, já vás zdravím. Helejte se, nechcete se stavit u mě?
3: Počkejte, teď nevím, o co jde vůbec.
0: Já jsem váš soused.
3: Ježišmarja, to vůbec nevím.
0: Že byste koupili nějaký prostě chlebíčky, třeba nějaký víno a můžeme si zahrát pekceso nebo karty.
3: Já opravdu nevím, s kým mluvím.
0: Jenom má pan manžel.
3: Já mám ho.
0: Dejte mi ho, prosím vás.
3: Jo.
4: Prosím.
0: Hej, Tondo?
4: No.
0: No, tady je Mrázek.
4: Mrázek, jo.
0: Pamatuješ si na mě, ne?
4: Jo.
0: Co?
4: No, tak nějak trochu.
0: No, ale to je nesmysl, my se neznáme.
4: No, tak se neznáme, no.
0: Já jsem soused, já jsem právě si myslel, Tondo, že byste se stavili u mě. Můžeme dát tichou poštu?
4: No, ale já... Furt z toho jsem nějaký přepadlej.
0: Jako, ty nevíš, jakou hru vybrat, jo?
4: Ne, hru, žádnou, já nehraju nic, kromě Mariáše.
0: No tak dáme Mariáše, voko bere.
4: A voko bere, to není Mariáš přece.
0: Voko bereš můžeme dát.
4: A to já nehraju hazardy.
0: Hele, a nechtěli byste si zahrát na honěnou?
4: Ne.
0: A proč ne?
4: Že sotva chodím a budu hrát na honěnou, jo.
0: A nebo můžeš vylíz na stožár a já tě budu šestřelovat míčem třeba.
4: No, to asi by ti nešlo.
0: Jak to?
4: Protože jsou vysoký, to by se tam nedokop. A přiznej pravdu, kdo jsi pořádně a nech to.
0: Šunavený, víc?
4: Podle hlasu vypadáš na kejmara.
0: Na koho?
4: Kejmar.
0: Kejmar?
4: No.
0: Vedle, jak no. Tadyhle? Tady je Miloševič.
4: Kdo?
0: Miloševič.
4: Miloševič, jo.
0: No?
4: No ten je v Jugoslávii, ne?
0: Toničku, běž si hajnout, zavoláme si zítra.

0: So maybe you'll bring one over to you.
1: Na Evropě 2 víme přesně, co se kde děje.
2: Na D4 pozor na 25. Na 25. kilometru na Příbramsku zablokovala nehoda dvou osobních aut.
1: Nejsme normální rádio.
3: Kde to začíná, viď? Jo, no, to začíná to hezky.
1: Jsme Evropa 2.

0: Dobrý den, tady je Mrázek, už jedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
3: Prosím, Havlín.
0: Mrázek ústředná, Jirko?
3: No, prosím.
0: Prosím, někdy si přijdeš pro tu brusku.
3: Pro jakou brusku?
0: No, asi na broušení. Prosím tě, já nemám moc času, Jirko.
3: Který, ale já teď vůbec o něm, já tady je Havlín, jo?
0: No, máš tady u nás objednanou brusku.
3: Kde ale u vás?
0: No, u Vojtíšku.
3: To vůbec nevím, pro boha. A co to je za bruska?
0: No, Pamela jedna.
3: Co to je, pro boha?
0: No, to je Pamela jedna, americká. Co můžeš broušit?
3: Já jsem si nikde neobjednával, pro boha, nic.
0: To nevadí přece, ne?
3: Prosím tě, nevím, o co jde vůbec.
0: Jde o brusku.
3: Co to stojí?
0: Jako kde to stojí?
3: Co stojí? Kolik peněz?
0: 17 tisíc.
3: Ty jsi se zbláznil. Já jsem nic takového neobjednával.
0: A nechtěl bys to?
3: No, kdybych to viděl, tak možná.
0: My už jsme to objednali, víš, pro tebe.
3: No neblázněte, já jsem si nic takového neobjednával, to je nějaký omyl.
0: A co bys rád teda, když ne brusku, protože my tady máme víc toho vybavení.
3: To jsem úplně z toho magor teda.
0: Prosím, Jirko.
3: No?
0: Když jsi naposledy brousil?
3: Co?
0: No jako...
3: Brousím všechno.
0: A co nejvíc?
3: Dřevo.
0: A potom?
3: Ženy.
1: Evropa 2. Midea. Klimatizace, která myslí na vás. S inteligencí Midea AI EcoMaster můžete ušetřit až 30% energie navíc. Šetřete energii a dopřejte si více zážitků. Midea, světová jednička ve výrobě klimatizací. Midea.cz.
4: Rekonstrukce neproběhla dle dohody a stavební firma se nemá k nápravě? Právní ochrana DAS, nově se silou Generali České.
1: Hele motorka a hele další motorka. Hele zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá. A ruku v ruce s tím i počet nehod motorek s auty. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si Hele motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě financované z Fondu zábrany škod. Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
5: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká.

Jaký by to asi bylo tankovat plnou a neřešit cenu? Tak tohle teď zažiješ jedině s Evropou 2 a Nissan. Zapomeň na drahotu na benzínkách a denně si zahraj na Evropě 2 o 5000 na palivo od společnosti Nissan. A v páteční ranní show Evropy 2 hrajeme dokonce o palivovou kartu nabitou na 20 000. Zamávej předražený ropě a hlídej si tankovací karty celý tento týden na Evropě 2. A když nevyhraješ, kup si Nissan a dostaneš k němu palivovou kartu zdarma. Evropy 2.

0: My jsme jako tady, jo, my čekáme na konec písničky. She loves somebody. Takhle, my jsme tady o čtyř už, jo, protože...
1: Hele, všim jste si, že nám zpívá Morgan? Guten Morgen.
0: No jo, vlastně, Guten Morgen. Fí ale, já všem se řekne, fí ale, nevím, už jsem to zapomněl. Prostě dobré ráno všem.
1: Ale jsou tady zprávy.
0: Ale jsou tady zprávy, slunce vyšlo už ve čtyři, takže vlastně svým způsobem je trochu odpoledne už.
1: Krásné dobré ráno.
0: Jo, Katka Podrazka, dobré ráno.
1: Je tady hezké dobré ráno. Dopravce American Airlines včera zahájil provoz na přímé lince mezi Prahou a Filadelfií.
0: Ne.
1: První letadlo odstartovalo ze Spojených států včera v podvečer a v Praze přistává dnes ráno. Počkej. Dopravce denní spojení obnovuje po více než šestileté přestávce, která začala s covidem.
0: Tam jsem nebyl nikdy.
1: Nebyl jsi tam, jo.
0: Tam jsem taky nebyl, jak říká Zdeněk Svěrák ve Třech veteránech. Jo, Filadelfie. Tam jsem taky nebyl. Takže Filadelfie.
1: Jo, po šesti letech.
0: Filadelfie, jo. Přímý spojení, každý přímý spojení je požehnání. Zase jakoby je Praha a Česko, potažmo,
1: aha,
0: víc jako se všema. No víc jsme v týmu.

0: 6 hodin, 6 minut, pokračujeme ve zprávách.
1: A z Filadelfie míříme do Německa.
0: Mimochodem, počkej, promiň. Co? Filadelfie, teď to je taky největší symbol rána.
1: Jak to?
0: No ta se roztírá.
1: No jasný.
0: Teď jsem přidat, jak jsi to řekla z Filadelfie, tak já úplně, no jo. Já jsem samozřejmě jako dítě nic takového neexistovalo.
1: To byla Rama jenom.
0: To počkej, Rama, to už jsem byl velký, jsi blázen, Rama byl
1: tak
0: jako...
1: Tak za mě byla Rama teda.
0: No tak protože jsi mladá a Rama už byl Západ.
1: Aha.
0: To už jako bylo, rozumíš, to už byly hypermarkety.
1: No a tak za tebe bylo co, Tvaroh nebo co?
0: Lučina.
1: Lučina. No tak jo.
0: Počkej, tak když budeš pokračovat ranní show, vy nás, přátel, vy nás, ale zásobujete, pane Karfík. Mluvím k pánovi, co nám telefonuje. Vy nám pořád voláte. Vy máte něco na srdci. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, no na srdci úplně ne, ale právě, že volám jenom, abych vám popřál dobré ráno.
0: Já vím.
2: Oběma a jsem rád, že si zase slyšíme všichni.
0: No, jako máte pocit, jak jsme tady jako včera nebyli?
2: No včera a předevčírem, ne?
0: Jak to víte? Vy nám děláte čárky.
2: Já jsem to někde zaslechl.
1: Docházku.
2: Nevím vlastně, jestli to tak je, ale...
0: Normálně docházka. No. Je to pravda, včera předevčíře jsme nebyli. My se omlouváme.
1: Dneska je Mareš přítomen.
0: Přítomen!
2: tak je zase všechno v pořádku.
0: Tak můžeme začít.
2: Můžeme.
0: Co kdybychom udělali takhle prezenci posluchačů? Jo? Vy jste poslouchal opravdu minulý týden, každý den?
2: Snažím se.
0: No, ale taky jste občas vynechal.
2: Ale to jsou jenom minuty. To jako
0: já jsem jako slyšel, že taky jste neslyšel každou show jako úplně od začátku do konce. Takže já bych jako chtěl apelovat na vás, abyste si na to dával pozor.
2: Tak já se určitě polepším, no.
0: Tak děkujem každopádně za telefon. Papa.
2: Tak pa.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Jak má dobrou náladu, pán, já taky. Dobré ráno, ranní show.
3: Dobré ráno, ahoj, tady David.
0: Tak co?
3: Já se jenom hlásím, že taky poslouchám, tak
0: dobrý, všichni jsou přítomní, jdeme na to.

0: It's over, I told you. Ani náhodou. Teprve začínáme. Dobré ráno, Katko.
1: Jsme vlastně startu.
0: Přerušili ty zprávy, tak ještě řekni, co je zajímavého.
1: Já to mám dneska takový hodně o dopravě. My jsme byli vlastně v té Filadelfii.
0: Počkej, to už zase. My jsme mluvili o tom, že přátelé, z Prahy se dá letět teďka přímým spojem.
1: Do Prahy. Z Filadelfie.
0: Co jsem řekl?
1: Já nevím.
0: Nevím, co jsme řekli, ale prostě Praha, Filadelfia, rozumíme. Jsi. A dál?
1: No a teď mám novej spoj. Němečtí poslanci totiž včera jednomyslně schválili záměr na výstavbu vysokorychlostní trati mezi Drážďany a Prahou. Součástí trasy bude i Krušnohorský tunel. Výstavba by měla začít v roce 2032 a s dokončením se počítá v roce 2044.
0: Ty, to jsou letopočty, já si připadám, že jsem se zbláznil. To je jak z nějakého Terminátora nebo ze Star Wars.
1: Ať prosím tě mrkneš a je to tady.
0: Právě,
1: no.
0: Že už jako padají 2044. To přesně to bylo jako, že v roce 2044 osídlíme Mars. Ale my se
1: bavíme... Nebudem dělat tunel jenom
0: přesně,
1: v Krušných
0: horách. Přesně, když já jsem vyrůstal, tak 2044 jsme měli osídlit Mars a být na cestě třeba na Saturn a tohleto. Ne, my stavíme vláček do Drážďan. taky dobrý.
1: No jo, 2044,
0: to je za dlouho. Za 18 let?
1: Bude hotovo.
0: Prosím tě, bude ta dálnice na Vary? Hlavně.
1: Možná rok 2050 by mohlo. Jdeme za Zuzkou.
2: Luhačovice na Zlínsku chystají obnovu náměstí 28. října v centru lázeňského města, kde je také budova radnice. Práce by měly začít příští rok. Předpokládané náklady jsou zhruba 36 milionů korun. Město získalo na projekt evropskou dotaci do výše až 85% způsobilých výdajů. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Čeští hokejisté mají po náročném vstupu do mistrovství světa ve švýcarském Friburku dvoudenní volno. Trenérský štáb v čele s Radimem Rulíkem zrušil včerejší trénink, aby hráči mohli načerpat energii pro finish v základní skupině B, kdy odehrají 3 utkání ve 4 dnech.
0: Doprava.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Hlavními tahy byste aktuálně měli projet plynule a bez komplikací. Jen na D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové je u sjezdu na Český Brod, konkrétně mezi 18. a 19. kilometrem, nově zavřený levý pruh, tak s tím počítejte.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
0: Počasí prostě nádhera.
1: Dneska bude jasno až polojasno, v průběhu dne přechodně oblačno. Dnešní maximum vyšplhá na některých místech nad letních 25 stupňů Celsia. Zítra budou letní teploty mnohem častější, no a v neděli se pak ojediněle dočkáme i tropické třicítky.
3: Ranní show Evropy 2. Ranní show vám přináší Umyjem to. Mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů. Odstranění plísní a řas. Umyjem to CZ.
0: Tak. A co nás čeká teď? Benson Boone a ve dveřích Jakub Kohák. Ranní show jde. Je 6:45.

0: je Svět podle Koháka.
1: Posloucháte ranní show na Evropě 2, je tady Svět podle Koháka. Jakube, dobré ráno.
2: Ahoj, Leoši.
1: A mě by zajímalo, co budeš dělat o víkendu.
2: Prosím tě, to ti řeknu úplně přesně.
1: Ano.
2: Já jedu, jo.
1: Ty jedeš už.
2: Jedu a
1: ahoj.
2: Počkej.
1: Jo, o víkendu.
2: Ale teďka mě to, vlastně dochází, jak se ptáš.
1: My máme
2: se uvidíme spolu.
1: Ty neříkej mi, že jedeš zítra Vizovice.
2: Jo.
1: Yes.
2: To bude něco.
1: My jsme a slívka.
2: Slívka tam bude.
1: Počkej, ty
2: neber sebou nic.
1: A co tam děláš?
2: Já to moderuju.
1: A já?
2: Ty tam budeš mít diskotéku, si myslím.
1: No jo.
2: Nebo něco pro lidi, nějakou kulturní program tam budeš mít.
1: Diskoušku prostě.
2: No. Takže se vidíme.
1: No jo, a jak to víš, že tam jsem?
2: Mě už poslali program.
1: Jo, aha.
2: A mám natočit pozvánku na to.
1: Tak pojď udělat pozvánku tady v rádiu.
2: To můžeme udělat.
1: Tak pojď. Zítra, přátelé, Vizovice.
2: Ano, zítra Vizovice, Unikománie, že ano.
1: To ani nevím,
2: že je to jako unikorn, jakože to je ten. Jako řekne, jednorožec, ale zároveň jsou to ty unimobuňky. Tam bude ubytovaný. To ještě nevíš.
1: tam ubytování.
2: Tak, nicméně
1: tam
2: bude
1: jsou
2: to.
1: Záchody? Ne.
2: No, musíš si udělat.
1: Jo, v rohu.
2: Ne, samozřejmě, že tam je všechno perfektní.
1: Není.
2: A právě Leoš tam bude mít kulturní program ho uvedu. Já Leoše uvedu.
1: Jestli by si mohl malou ukázku, jak tě uvedeš.
2: Dámy a pánové, nyní jdeme s programem strašně dolů. Vlastně to ani není kultura, je to takové, řekněme, takové nějaké bláznění. To znamená, někdo, kdo má vkus, rozhodně se na to teďka nedívejte.
1: Jistě.
2: Že ano.
1: Jistě.
2: Vystupuje, Leoš Mareš! No a počkej, a to ti chci říct, ty jsi tam někdy byl, nebo ne? To je premiéra.
1: Počkej, já jsem tam pořád.
2: No, ve Vizovicích jo, na tom, ale myslím na té akci.
1: Já byl na Trnkobraní, to není to samé.
2: To ne. To je vedle. No a tohle to se vyznačuje tím, že to na závěr, nebo na závěr, o půlnoci, to má ohňostroj.
1: No.
2: Ale hochu, já vím, že v životě už si viděl nějaký ohňostroj.
1: No.
2: Jo,
1: okay. Tohle je ale pan ohňostroj.
2: Ale tohle to je normálně neskutečný. To je třeba loni, to třeba mělo 12 minut.
1: Jo.
2: Ale šílenství, to normálně, my jsme na to se synem koukali jak blázni.
1: My tomu říkáme bombardování Bagdádu.
0: Evropa 2. Evropa 2.
3: Evropa 2. U nás byle rozhodně.
4: Hele motorka. A hele další motorka. Hele zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá. A ruku v ruce s tím i počet nehod motorek s auty. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si Hele motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod.
5: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Škoda Karoq může být vaše už za skvělých 8000 korun bez DPH měsíčně, včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
4: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
6: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
7: Nakoupíte výhodně. Skočte si pro cukr, krystal nebo krupice. V Bila klubu za 9,90 pouze v pátek a švarcvaldskou šunku při koupi od dvou kusů za 24,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.

0: exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co?
1: Jo.
0: Stačí říct, stačí pípnout. Prostě smarty.
2: Vše pro letní party a grilovačku najdete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Stačí aktivovat kupon v aplikaci Kaufland a hostina může začít. Kaufland, moje první volba.
3: Toto je...
4: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Prémiový týden přichází do Fokusu. Právě teď získáte slevu 30% na všechna dioptrická skla a 40% na skla multifokální. Sleva platí i na skla do vlastní obruby. Využijte tuto výjimečnou příležitost a dopřejte si brýle, které vám zajistí pohodlí při čtení, práci i řízení. Fokus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
10: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
11: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
12: Aha.
11: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
12: A co SSB?
11: SSB? Co je SSB?
12: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
11: A to je nějaká nová investice?
12: To je stavební spoření od Buřinky.
11: Aha, a kde se to dá stáhnout?
12: No normálně v Georgii.
13: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
14: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
15: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
16: Nevíte, kam se přihlásit v druhém kole na střední školu? Nové inovativní čtyřleté gymnázium School for Future nabízí volná místa ve třídě se zaměřením na média, komunikaci a umělou inteligenci. Inovativní výuka, důraz na jazyky, projektové dny, každý týden. A jsme v centru Prahy www.schoolforfuture.cz.
17: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
18: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
19: Zpátky k muzice.
20: Evropa 2.

0: 26. Posloucháte ranní show na Evropě 2. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Čau.
0: Tak Káťo, dlouho jsme se neviděli.
1: Neviděli, viď?
0: Tak povídej.
1: No, jako co je novýho?
0: Co je u vás v rodině novýho?
1: Prosím tě, mám obrovskou novinu. Já jsem v předčasném důchodu.
0: Co se stalo?
1: Já jsem si normálně naordinovala, že v pondělí a v úterý nebudu chodit do práce.
0: To jde.
1: No.
0: A počkejte, že máš jako prodloužený víkend.
1: Jo, a já už jsem to zažila teďkon 2 týdny po sobě. A první týden.
0: Když mě se chce brečet
1: jak
0: úplně.
1: To?
0: No, že jsi to vymyslela. Ty jsi vymyslela. Ty, celý svět o tom sní, jakože o té rovnováze, o tom balancu. A ty jsi na to
1: já
0: přišla.
1: Já už to mám.
0: Prostě pondělí, úterý jsi zdala.
1: Já chodím prostě.
0: A jak se to, jak to?
1: Bylo toho moc a já jsem si říkala a dost prostě.
0: I kdybych
1: se měla prostě uskromnit tady, tak nebudu chodit v pondělí a v úterý do práce.
0: Takže ty máš prostě.
1: Takže jsem si to prostě tady nějak jako domluvila a už mám za sebou první 2 týdny v tomhletom režimu. A to úplně první pondělí jsem byla úplně naspírovaná, objela jsem všechny zahradnictví a víš, a doma jsem to vyšurovala a byla jsem strašně spokojená a v úterý už jsem seděla v tom obýváčku.
0: A nudila ses.
1: Já jsem nevěděla, co mám dělat.
0: Totiž tam je to zvláštní v tom, že bez ohledu na to, jak to máš ty, jako tvůj organismus, tak ten svět kolem tebe tě trochu formuje. A já nevím, jestli to vnímáte taky, ta atmosféra v neděli a v pondělí je prostě jiná.
1: No jo.
0: I když ty máš úplně stejný režim, řekněme třeba volno prostě.
1: Jo.
0: Prostě volno. Neděle neděláš nic, pondělí neděláš nic. Hypoteticky.
1: Ano.
0: Tak ta atmosféra je jiná.
1: No
0: ale. Jakože, když to řeknu blbě, i televizní programy.
1: Ale nebudu ti lhát, v úterý jsem seděla také v obýváku a měla jsem výčitky.
0: Výčitky. To je nejlepší.
1: Měla jsem výčitky, že nejsem v práci, že nedělám, že nevytvářím hodnoty.
0: Že nevytváříš hodnoty, jak prostě ten člověk je tvor činorodý.
1: No.
0: Jakože neděle si, samozřejmě, neděle je ne.
1: A to je normální,
0: že to je neděle,
1: prostě
0: jo.
1: Prostě jsi jako každý jiný, prostě jiný člověk.
0: Neděláš, jo? Ale to, že jako v úterý nejdeš do práce.
1: Viď, je to podezřelý.
0: Takže zase si něco hodíš na pondělí úterý.
1: A asi si tam něco naplánil. Ranní show Evropy 2.
0: To, co říkáš, je vlastně potvrzení takový té myšlenky, kterou já jsem tady říkal. A je to prostě pravda, že vlastně nejde nic vymyslet. Že nejde na nic jako přijít, jo? Že kdo si jako myslí obecně, že na to přišel.
1: Já jsem si trošku myslela, že jsem to přechytračila.
0: Přesně, ale to se týká ve všech sférách. Kdo si jako myslí, že na to přišel už? Jak být šťastný, nebo spokojený, vyrovnaný, tak jako ho čeká v budoucnosti velký zklamání. Nic takového. No ne, že nic takového není.
1: A ty si drndá.
0: Kdyby něco takového existovalo.
1: Ale týden potom, hele, jak si tam skákala na trampolíně, jak jsem si to užívala.
0: Kdyby něco takového existovalo, Káťo, tak to dělají všichni. Já ti garantuju, že kdyby to bylo řešení, tak už teďka má půlka planety v pondělí a v úterý volno.
1: A nic, příští týden budu zase sama, no.

0: 7:30. A 3 minuty. Posloucháte ranní show na Evropě 2. Lidi volají jak blázen. Asi se probudili a chtějí vykřičet do světa nějakou myšlenku. Ranní show, dobré ráno.
1: Ahoj, Standa.
0: Stando, my na tebe čekáme.
2: Čau, Staníku.
0: Konečně jsi se dovolal.
1: Docela jste mě teďka pobavili. Ta Katky úvaha, jo,
0: no.
1: Tak je dost zajímavá. A já poslední dobou mívám takovou úvahu úplně obrácenou, jak mě jako baví mě chodit do práce a teď si říkám, a co třeba, až jako nastane nějaké jako omezení, že člověk nebude moc chodit, jako co si počnu?
0: No.
1: Víš, jak máš potom ten pocit, jako že budeš jako nepotřebnej?
0: No, pojďme si říct, máme za sebou covid, takže tam to prostě byla velká zkouška tohle toho systému, celýho, že vlastně
1: určitě,
0: lidi chtěli pracovat a nemohli.
2: Ale a Staník, jak říkal, že to má v obráceně, tak ty chceš, Stando, teda to mít tak, že budeš teď chodit i v sobotu, i v neděli do práce.
0: No, to jsem se právě chtěl zeptat, že Katka vlastně, Katka může chodit do práce a nechce. A ty si říkáš, že to máš teda obráceně, že jako chodit do práce chceš, ale nemůžeš.
1: Dvě až tři práce mám celý život.
0: Jo, aha.
1: A jako mladej, tak jsem chodil třeba na 8, říkal jsem, to je skvělý, všichni chodí ráno v 6, já chodím v 8. Pak jsem začal chodit na 7, protože prostě jsem se tam těšil. No a teď se mi třeba stane, že se probudím a jsem v práci už v 6.
0: To říkala Katka dneska, ve 4, že byla zůru.
2: No. Usvítalo, viď.
0: Máme to jako rádi.
1: Jo, ale sobotu, neděli jako dodržuju. To samozřejmě jako mám děti, že jo, nějakou práci okolo baráku a tak, ale právě já jako občas přemýšlím v obráceně, jo. Já mám kamaráda třeba, který po letech vyvěsil ceduly na svůj obchod, propustil lidi, vyvěsil pro předčasné zbohatnutí zavřeno, že jo.
0: Takovouhle ceduly má, jo.
1: No a rozpustil všechno, ale po roce nevěděl co, byl tak spruzelej, že prostě si vymyslel úplně jiný biznis jako,
0: no.
1: A ono mu to zase jde.
0: Totiž, já to znovu řeknu, pokud člověk má pocit, že na to přišel, tak ho prostě čeká zklamání.
1: Jo, jo.
0: Nelze na nic přijít.
2: Když my vždycky chceme to, co nemáme, že jo?
0: No a to je taky ta součást, ale opravdu nelze na nic přijít. Je to vlastně každodenní cesta. Všichni jsme pořád na cestě, jo. A ten náš stav je challengeovaný jakoby vnějšíma okolnostma. Kdyby bylo řešením odletět do Tibetu a tam prostě bejt jako namaste a bejt jako v zenu, tak by to všichni udělali. Všichni byli do Tibetu a byli by v pohodě. Pobyt ve tmě, dobrý, ale nepomáhá to. Jo, vydělávat miliardy, nepomáhá to. Nepomáhá to. Bejt chudej zase naopak, taky blbý.
2: Děkujem za radu.
0: No není žádná rada.
1: To není rada, to je jenom úvaha.
0: Je
1: že
0: to úvaha jenom,
1: když
0: no.
1: Když už si člověk myslí, tak ten nahoře si řekne, ty hele, tak jo, tak co kdyby, jo? A všechno jinak.
2: Ale víte, kluci, jak se to říká, zlatý časy jsou právě teď.
0: Je to tak. Zlatý, ty budoucí starý zlatý časy žijeme teď. Takže...
1: Přesně tak, člověk by měl být rád za to, co má teď.
0: Je to tak. A takhle upřímně. Zase, dneska to není zas tak složitý z toho důvodu, že pojďme si říct, je květen, podívej se, svítí sluníčko, bude 25 stupňů a je pátek. Tak ty vole! Ty vole! Jestli jako nebudete spokojený dneska, tak běžte fakt do hajzlu už, ale.
1: Přesně.
3: Ranní show Evropy 2. Evropa 2. Kde to stojí?
0: A ještě po vejplatě.
2: Ty po vejplatě a jo, 22.
0: To prostě skvělý.
2: Ježišmaraj, to people předpádněme.
0: To je skvělý prostě dneska, ranní show.
2: A ještě ke všemu, na silnicích v pohodě.
0: V pohodě, je to tak. Další telefon, ranní show, dobré ráno.
4: Ježiši Kriste, ahoj. Ježišmaraj. Já jsem se dovolal, to je věc teda.
0: Tak říkej.
4: No, já jsem chtěl jít, tak pan říká, že máme být šťastný za to, co máme teď. Tak já jsem si včera počítal peníze firmy, který vybírám u zákazníků a chybí mi 4,5, tak jsem teda šťastný.
2: Sekera, no.
0: Počkej, ale to je, chybí ti nějaký peníze?
4: Chybí mi peníze, no. Jako asi tuším, která faktura to je, u kterého zákazníka, ale budem vidět, jak se s nima domluvíme ráno, tam co pod nějakém budem volat. Takže tomu kamarádovi přede mnou to volal, říkám, jsem šťastný, díky.
3: Maximum muziky. Evropa 2. Show Evropy 2.
5: Rekonstrukce neproběhla dle dohody a stavební firma se nemá k nápravě? Právní ochrana DAS. Nově se silou Generali České.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
6: Kaufland.
8: Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletu magnetky? Možná. Ale zážitky, ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Vznést se do oblak? Nebo si labužnicky pochutnat? Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.
9: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
3: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
10: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
11: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Senohrabech. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 17,90. Sleva 55%. Bila. To dobré začíná u nás.
12: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
13: Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha. To, co tě čeká začátkem června, není

0: disco, modernu, show nebo latino.
1: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
0: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
1: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
0: Taneční skupina Roku.cz. Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
2: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pozici tu svou na bloodfest.com.
3: Kia je teď všude. Co na ní všichni vidí?
4: Pojďte to zjistit k nám. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. V Auto Opat máme všechny modely Kia a nechybí ani nejnovější Kia K4 nebo K4 SV. Máme také širokou nabídku elektromobilů a ke všem vozům zajistíme výhodné financování.
5: Servis Kia najdete v centru Prahy i v Nupakách. Stavte se v Auto Opat a poznejte Kiu zblízka.

0: 7:45. Ranní show. Co bychom si mohli dát takhle před víkendem?
1: Za muziku, myslíš?
0: Za muziku, nebo?
1: Za téma.
0: Za téma.
1: Nějakou legrácku, co? Srandičku.
0: Prostě legrácka a srandička, to jsou slova. Couváme z této slepé
1: ulice. Jaký pošpásování, co?
0: Couváme z této slepé ulice a já tě teda poprosím, dostaneš typickou otázku, co budeš dělat o víkendu?
1: Ježíš Maria, hladí, to je furt dokola.
0: Je to furt dokola.
1: Já jsem z té fotbalové rodiny, to je jeden zápas syn, druhý zápas manžel, to je prostě furt to samý.
0: Takhle, přátelé, musím říct, že tady Katka se předevčírem potkala s Jindřichem Trpišovským.
1: Ano.
0: S trenérem Slávie. A je potřeba říct, že Katky manžel je fotbalista.
1: Bývalý, vysloužilý.
0: Vysloužilý fotbalista, který...
1: Legenda.
0: ...kdysi hrál, ano. Dá se to takhle říct?
1: Hrál, no.
0: Hrál s Trpišovským.
1: Pod Trpišovským.
0: Jo, pod Trpišovským.
1: No. Jindra ho trénoval.
0: Se Jindřich Trpišovský vlastně nikdy nehrál.
1: To já nevím.
0: Já myslím, že ne.
1: Ne?
0: Že nebyl nikdy hráčem.
1: Já myslím, že každý trenér musí hrát.
0: Tak ne.
1: Ne.
0: Tak pan Trpišovský ne.
1: Zbořil.
0: Takže tvůj manžel hrál pod Trpišovským.
1: Je to tak.
0: Takže si představte situaci, jste na večírku a Katka mluví vlastně s trenérem, s bývalým trenérem svého současného manžela.
1: Hmm.
0: Jo? Takže to je něco, jako když jdete s dětma na večírek a potkáte učitelku vašich dětí, jo? Říkáte, tak co ten můj Pepíček a co ta moje Anička, ta učitelka vám vypráví teda, co vaše děti. Takže ty jsi se ptala na svého manžela.
1: Ne, prosím tě,
0: U šéfa.
1: Ne, já jsem se neptala, ale přišel Martin Cihlář, kolega tady, že?
0: Ano.
1: No a ten právě hned říkal, prosím vás, Jindro, víte, že jako manželka ti

0: 6.50, posloucháte ranní show na Evropě 2. Náš David Jordán tady, mladý teenager ve vysílání, videomaker. Dobré ráno, Davide.
1: Dobré ráno.
0: Čau. David je tady od hokeje, jo? Protože ten to sleduje, miluje to, zbožňuje to. Takže jaká je aktuální situace?
1: No, ta situace není úplně dobrá, protože jsme na třetím místě.
0: Fakt dobu, jo.
1: A Slováci jsou před námi v obod.
0: Počkej, jsme porazili Švédsko?
1: No, to nestačilo. No.
0: To
1: máme
0: nestačilo.
1: Máme tam tu prostě tu prohru s tím Slovinskem, tak je potřeba to zítra napravit.
0: Dobře, takže prostě situace je taková, že vy jste řekl dokonce tady mimo éter, že zítra je ta válka ze Slovenska.
1: Je to tak, jde úplně o všechno, no, úplně.
0: Úplně jako třeba o život, jako jde?
1: No, jde úplně prostě totálně o všechno, o to, jaká bude pak situace mezinárodní mezi námi, jo, na hranicích a tak dále.
0: Takhle až jo?
1: No, tak nechcete prohrát, jo, prostě.
0: Takhle, co se týče situace na hranicích, můžeme zaspomínat na válečný konflikt mezi Českem a Slovenskem. Pojďme na to.
2: Zpátky do minulosti.
3: Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak by to vypadalo při česko-slovenském válečném konfliktu.
4: Nacházíme se v českých zákopech těsně před zákopy slovenskými.
3: Ano.
4: Hele, mě už to nebaví. Já už
3: taky nechci bojovat proti Slováku.
4: Hele, víš co? Já nechci už bojovat.
3: No počkej, nechoď tam. Mír. Zalez.
4: Ne, mír.
3: Zalez. Teď on tě zastřelej, nemůžeš zvát mír.
4: A co mám zvát?
3: No, tak to řví aspoň slovensky. A ti rozumíš, jo?
4: Aha. A jak se řekne slovenský mír?
3: No mier.
4: Dobře, díky. Mier.
3: Veď měrím, len chvilku postoj.
2: Evropa 2. Ranní show. Evropa 2. Evropa 2.
5: Těšíte se na sezónu?
6: Hele motorka. A hele další motorka. Hele zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá. A ruku v ruce s tím i počet nehod motorek s auty. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si Hele motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod. Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
7: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
8: Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na...

0: start do léta. Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings. Be smart. Get
1: wings. Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Škoda Karoq může být vaše už za skvělých 8000 korun bez DPH měsíčně, včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Jaký by to asi bylo tankovat plnou a neřešit cenu? Tak tohle teď zažiješ jedině s Evropou 2 a Nissan. Zapomeň na drahotu na benzínkách a denně si zahraj na Evropě 2 o 5000 na palivo od společnosti Nissan. A v páteční ranní show Evropy 2 hrajeme dokonce o palivovou kartu nabitou na 20 000. Zamávej předražený ropě a hlídej si tankovací karty celý tento týden na Evropě 2. A když nevyhraješ, kup si Nissan a dostaneš k němu palivovou kartu zdarma.
3: Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
5: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
6: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
7: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříči nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
8: Hledáte místo, kde v pohodě vyřídíte nákupy a přitom nezapomenete ani sami na sebe? V obchodním centru Šestka zvládnete obojí. Móda a sportovní vybavení, šperky, elektronika i potřeby pro domov a mazlíčky. Ale také třeba kadeřnictví, pošta, moderní fitness nebo pestrá nabídka jídel z celého světa. A pokud vyrážíte na cesty, můžete u nás i dlouhodobě zaparkovat. Pražské letiště je od nás už jen kousek. Tak neváhejte a zastavte se u nás. OC Šestka. Blíž, než si myslíte. www.oc6.cz.
9: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
10: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
9: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
11: Filbek. Měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz.
12: Staněk Moto KTM Strakonice. Vybíráte výjimečný motocykl? KTM imponuje všem se srdcem závodníka. KTM nabízí špičkové stroje obdazené sportovním talentem do terénu i na silnici. Vyberte si ze skladových motocyklů KTM ve Strakonicích. Vše od KTM na jednom místě.
13: Staněk Moto. Člen skupiny Staněk Mobility Group.
14: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
15: Agentura Elite vyhlašuje castingy do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look. Přijď na casting 27. května v 15 hodin do obchodního centra Westfield Chodov Praha a staň se modelkou nebo modelem. Více na Instagramu Elit Prague.
16: Evropa 2.
17: Jsme zpátky, tohle je ranní show na Evropě 2. Poslední píseň do 7. hodiny bude takovou hymnou toho, co my dnes tady prožíváme a trochu i hlásáme.
18: Jo?
17: No, že Wonderful Life.
18: A jo, Sublek.
17: Teď nikdo podle mě neví, jak vypadá interpret této písně. Hmm. To je docela dobrý, ale zkus to otevřít
18: jak
17: vlastně.
18: Jak vypadá, jo?
17: No, jako, otevři to.
18: Tak počkej.
17: Počkej, já to pustím ještě jednou od začátku. Asi nikdy jsem to nezjistil. Já si nepamatuju videoklip, jak vypadá člověk, který zpívá tuhle píseň.
18: Jdu na to, otvírám to.
17: Dej Black Wonderful Life.
18: A mám to bohužel s reklamama, tak musíš minutku vydržet.
17: A miláčku, proč nemáš prémium? Ty jsi dala YouTube?
18: No.
17: Ty nemáš prémium?
18: Nemám. Hele, už to jede, počkej.
17: Tak říkej.
18: Ježiš, to je strašně starý, to nějaký úplně. No, hele, sympatiák, takový ajťák bych řekla.
17: Zkus ho popsat.
18: Popsat, počkej, až... No, ježišmarja, tak má oblek, bílou košili, takový slušňáček.
17: Slušňáček, jo.
18: Slušňáček, no.
17: A kolik je teďka Blackovi? Je tam nějaký třeba jeho...
18: Ale když tohle zpívá, tak je 87. rok, může mu tam být tak 30 třeba. Ježiš, to je slušňáček.
17: Slušňáček.
18: Takový maturant.
17: Maturant. Rok 87, Wonderful Life.

0: Je to prostě tak. Ranní show, dobré ráno. My vás rádi slyšíme, i když vůbec nevíme, kdo jste. Haló?
1: Tady Honza, čau.
0: Honzo, čau.
1: Já jsem se chtěl podělit o takovou věc, co se mi teďka stala.
0: Hele, to se ti jako takhle stane, klasika, to by se něco stane a voláš to do rádia.
1: No, protože to je něco hrozně malýho, ale zároveň extrémně velkýho.
2: Já se těším.
0: Já se normálně těším. Veme si telefon do kuchu, nebo to už takhle dojedem?
1: Ale jestli můžem, tak to takhle dojedem.
0: Tak dobře.
2: Honzo, co se stalo?
1: Ale tak se mi stalo to, že já jsem si teďka koupil na benzínce takovou tu Coca-Colu v PET lahvi, takovou tu menší.
0: No.
1: A samozřejmě jsem si ji rozdělal jako už za jízdy.
0: No.
1: A normálně nějakým způsobem, neuvěřitelným, se mi stalo, že to víčko
0: ne.
1: se oddělilo od toho kroužku, takovýho ne. toho detailního.
0: Ne, ty jsi to zažil. A jaký to bylo?
1: To je normálně návrat, třeba mě přijde o 15 let zpátky.
0: A normálně jsi to užil, jako kdyby se nebe rozestoupilo a tam... Nevím, se objevil stvořitel.
1: No, říkáš naprosto správně. Úplně přesně takhle.
2: Boží.
0: Víš, co je neuvěřitelný, že my jsme to včera řešili.
2: Fakt?
0: Včera jsme to řešili, seděli jsme na snídani a řešili jsme to, jak je to zvláštní, když přijedeš třeba do Ameriky a koupíš si pití a teď to odšroubuješ a tak prostě najednou to víčko ti zůstane v ruce, jak si najednou připadáš, co se to stalo.
2: A v Americe nemají tuhle vychytávku.
0: V Americe to není, jo? Ne, je to ta evropská,
2: to je naše specialita.
0: Náš vynález. A ty máš pocit, jak žiješ v tom systému, že ti to tak zblbne, že máš pocit, že prostě už to nemůže být jinak. A najednou zjistí, že jinde na světě to jde úplně normálně jinak a ty jsi žila v nějaký, pod nějakým trichtýřem, pod nějakým skleněným poklopem, takhle.
2: Honzo, tak to máš zážitek, to je jako když najdeš čtyř lístek úplně, viď?
0: A prostě jako návrat do dětství, já to chápu. Takže ten všimněte si, jak je to velký zážitek. Já si pamatuju, že mně se to jednou stalo před lety. A tenkrát jsem o tom taky hned točil video na Instagram.
2: Čekaj, a to už je tak dlouho?
0: No, strašně dlouho. No takhle, já jsem točil o tom video, že to byla nějaká stará zásoba Coca-Coly a ještě se to otevřelo. A točil jsem o tom video a dával jsem k tomu muziku z Harryho Pottera. Jakože to je prostě,
2: papírový brčka jsou jakoby novější záležitost, jo?
0: Nevím, nedokážu říct, no. Ty brčka taky jednou, počkej, až jednou třeba bude brčko, který se ti nerozpustí v puse, to bude prostě skvělý. Tak děkujeme za tu informaci, super.
1: Jo, není za to.
0: Čau.
2: Čau, Honzo.

0: Dreamin, sníme, ranní show na Evropě 2. Lidi volaj, máme, já to miluju. Ranní show, dobré ráno, halo.
1: Dobré ráno, já jsem vůbec nečekal, že se dovolám, ale jenom jsem chtěl říct, jak je zvláštní, jak ta paměť mate, protože já sám jsem tak starý, že jsem znal Mrtvý moře předtím, ještě než se mu udělalo špatně, a potom, co jsem sledoval ten třídílnej dokument o panu Marešovi, tak jsem zjistil, že pan Mareš ještě o 10 let starší, než jsem já. A za mého dětství nebyly plastové flašky a víčka, ale skleněné flašky a korunkové uzávěry.
0: No jo, vlastně. Oni vlastně dřív byly limonády ve skle.
2: Jaký korunkový uzávěry?
0: Řekněte tady naší juniorce.
2: Já se omlouvám, já
0: starý
2: jsem
0: pane.
2: O další dekádu mladší, tak...
1: Korunkové uzávěry, dítě, na každém švýcarském noži byl na to speciální otvírák, bez kterého to vůbec nešlo otevřít.
0: No jo.
1: To je dětství, prostě skleněné flašky a potom, když člověk ten švýcarák neměl nebo nějaký specializovaný otvírák, tak se prostě nenapil.
0: Vy mi někoho připomínáte tím hlasem, asi nemůžu vzpomenout. To vypadá jako, že jste normálně imitátor a že někoho... Já už vím, Miloš Zeman jste trošku.
1: Tak to byste mě urazil.
0: Malinko, ale já tam malinko...
2: Mladší
0: ne?
2: Verze.
0: Nebo ne?
1: Pane redaktore.
0: Ne, tak ne, tak ne.
1: Každý inteligentní člověk hned ví, že já a Miloš Zeman nemáme nic společného. Já pana Zemana asi neumím udělat a ani ho nemám moc rád, abych se přiznal.
0: No, tak samozřejmě to se můžete přiznat.
2: Neumí ho udělat, no.
0: Ale tak možná to nikdo jiný. Nicméně děkujeme za ten insight, který jste nám tady teďka dal.
1: Jo, jsem rád, že jsem se dovolal, jsem rád, že jste mi to zvedli a jinak jako tu show miluju a mělo by to nějaký další díly do toho dokumentu, tři je málo.
0: Jakože další díly, jo. Hodně lidí mi říká, že další díly. Já teda mám pocit, že to je až dost.
2: Prostě, aby to byla soap opera, no, prostě.
0: No
1: prostě,
0: tak...
1: jo, teď je to ve strašný jako zkratce.
0: Jo, fakt. Takhle, no. Já vlastně všude říkám, trochu se opakuju, jak jako jsem tak jako v začarovaném kruhu, ale že vlastně je to pohled těch tvůrců na můj příběh. Jo, že já v tom vlastně vůbec nefiguruju jako nějaký jako ředitel, že to určuju, co se má jakoby vyprávět. Prostě vemte si jednoho člověka, režiséra, ten se nějak dívá na váš příběh a přesně si vybere z toho vašeho života ty části, který jemu vytvářejí ten celkový příběh a z toho vlastně vznikne ten dokument. Že vlastně já když na to koukám, tak já samozřejmě znám všechny ty ostatní věci, který tam nejsou vyřčený, proto mě to dává komplexně jako smysl, třeba mě, ale uvědomuji si, že třeba občas ty lidi mi říkají v reakcích na ten dokument, že je tam moc toho a moc toho a moc toho a já jim říkám, no hele, představte si, že já jsem dělal třeba 30 hodin rozhovorů. Jo, to byly 4 hodiny, pak jiný den 7 hodin, jiný den 10 hodin. Uh-huh. A to jsou...
1: No, ve výsledku jsou to 3 hodiny, ne?
0: No a to jsou stovky a stovky otázek na všechna témata. A jenom ten režisér potom ve střižně určí, který části toho rozhovoru vybere a dá je za sebe a vytvoří z toho nějaký obraz, který když někdo hodnotí jako komplexní pocit, tak je tam dochází k jistému zkreslení. Ale důležitá věc, kterou chci říct, já to neříkám jako kritiku, já si jako nestěžuju, protože ono to...
1: A vy jste měl poslední slovo, ne? Že vám to dali ke schválení, jako jestli to můžou pustit.
2: Ne, jenom první,
1: nebo ne?
2: Jenom první.
0: Já jsem si řekl, že do toho nebudu zasahovat, protože jak jsem říkal, nechci, jak jsem tady zmiňoval, že to neříkám jako kritiku, že aby vzniknul dokument, tak to tak, jak jsem to popisoval, vlastně musí být. To tak musí být. To musí být pohled cizího člověka na ten tvůj příběh. Mm-hmm. Protože jestli někdo nemá odstup, tak jsem to já. To znamená, já v momentě, kdy do toho zasáhnu, tak vlastně...
2: Tak by to byla odaná Leoše Mareše.
0: Ano, byl by to najednou jako medailonek, jako pomníček. Takže vlastně, aby to byl dokument, tak to musí dělat někdo jiný. A proto dochází k tomu zkreslení a je to v pořádku. Tak to jakoby je. A jak jste se ptal, jestli jsem k tomu měl co říct, nebo mohl jsem říct, já jsem vlastně to viděl měsíc před premiérou jako hotový a byl jsem jako rozhodnutý, že do toho nezasáhnu, že prostě nezměním jedinou věc. A řekl jsem si, že zasáhl bych do toho pouze v případě, kdyby tam bylo něco, co splňuje dva parametry. A to, že je mi to nepříjemný, a za druhé, není to pravda. Pokud by tam bylo něco, co by bylo, splňovalo tyhle ty dva parametry, tak bych zasáhnul. A těch věcí nepříjemných tam bylo strašně moc, že jo, ale většina z nich, nebo takhle.
2: Prostě byla pravda.
0: Byla to pravda, no. Byla to pravda.
2: No jo.
0: Zajímavý na tom je to, že, nebo jestli to teda někoho zajímá ještě. Vás to zajímá ještě?
2: Jste tam?
1: Ano, jsem tady, já poslouchám, já jsem vás jenom nechtěl rušit.
0: No, takže tak.
1: Já už jsem čekal, že mě dávno típnete, jo, takže...
0: Teď bych se dostával do nějakých detailů a vlastně zbytečně bych vytvářel nějaký věci. No, je fakt, že mi třeba překvapujou nějaké jako reakce, je to jako překvapivý. Třeba teďka jsem byl v jednom podcastu a tam se mi zeptal, je to trochu navážno teďka, jo, tam se mě zeptal ten redaktor, bylo to hrozně fajn a byl tam nějaký jeho fanoušek toho podcastera a on jim dal možnost, aby mi pokládali otázky. Mm-hmm. Jo, a on přečet jeden dotaz a ten byl, že se mi ptala, nějaký pán se mi ptal, jestli bych vyměnil tu svoji kariéru, kterou mám za těch 10 let života, kdy jsem neviděl svoje děti.
2: Hustý.
0: A já jsem to poslouchal a říkal jsem, jak to jako myslí. A on říká, no že jsem nebyl se svýma dětma. A já říkám, ale já jsem byl se svýma dětma. A ten podcaster sám říkal, no já jsem viděl ten dokument a mám z toho jako pocit, že jste jako nebyl se svýma dětma.
2: Takhle to pochopil, jo.
0: Takhle to pochopil. A upřímně, já vlastně, jak to vím, že to není pravda, že jsem s dětma byl, že samozřejmě já jsem říkal, jako já jsem, ale jako jasně, nebyl jsem ze svojí první...
1: V tom dokumentu se několikrát jako zmiňuje, že jste se vykašlal na své děti z nějakého jako...
0: No.
1: Několik postav to tam řekne.
0: No a vlastně, jak já vím,
1: a
0: že to...
1: A pak je tam ta scéna, kdy vyspytujete svědomí a říkáte, já jsem ten papírek nezvedl, tak tím to vypadá, že
0: tím to
1: jako potvrzujete.
0: No a jak vím, že to není pravda, tak vlastně jsem to ani...
2: Tě to nenapadlo.
0: Nenapadlo
2: ani,
0: mě to, že to takhle bude působit. A já jsem vlastně tam říkal v tom podcastu, jsem říkal, já jsem samozřejmě se svýma dětma normálně byl. Já jsem vlastně, ano, nebyl jsem se svojí první ženou, ale normálně jsem si bral děti prostě na víkendy, dokonce jsem ho měl v týdnu, úterý, středa, jezdil jsem s nima na dovolenou, na hory, slavili jsme Vánoce, prostě úplně normální.
1: Aha, tak takhle to ale nevyznívá.
0: No, byl to úplně normální vztah, jako když se prostě rozejdou dva lidi a tatínek a maminka žijou jako jinde, tak ano, samozřejmě u maminky byly víc, to je jasný. Ale prostě já jsem normálně s dětma byl a ten podcaster na mě koukal a říkal přesně to, co jste říkal teďka vy. Říkal, no ale tam mluvíte o tom papírku, že je vám strašně moc líto, že jako, že jste je tam nechal.
1: Jak je to sestříhaný, tak tam prostě mluví o tom prostě, jak, tam prostě padne, a snažím se citovat, že jste se vykašlal na děti, potom je tam další jako prostě scéna, kde se o tom mluví dál a pak je tam ta scéna, kdy vy tam mluvíte o tom papírku a to vypadá, že ty předchozí jako zprávy, ty předchozí informace, které tam padnou, tak to vypadá, že je tím jako potvrzuje tím no, příběhem o tom papíru.
0: A to je právě to, že možná to tak pochopil i ten režisér a proto to takhle sestavil, jo, ale faktem je, že proč moje první žena řekla, že nebude komentovat moje otcovství, to nevím, proč to tak jako řekla, ale asi to tak jako myslela. Ale já, kdybych to měl já interpretovat, tak já si myslím, že ona popisovala prostě situaci, že samozřejmě v těch nejtěžších chvílích, jo, v těch prvních týdnech a měsících, to bylo prostě komplikovaný a s tou rodinou jsme samozřejmě, nebo nebyli jsme prostě jako dohromady. Ale potom to vlastně, dokonce tam je, ono se všude uvádí, já se teda omlouvám, já jsem tohleto nechtěl vůbec řešit, ale vlastně ono to vypadá, a všichni to zmiňujou, že jsem jako odešel od těhotný manželky,
2: no.
0: Jo, což vlastně, já jsem to nechtěl rozporovat, protože zase přesně bych se do toho dostával, ale ta reálna, ty se taky myslíš?
2: No jako já tohle jsem taky tak pochopila, no.
0: No ta situace,
2: tak to bylo,
0: ta situace byla taková, že vlastně byly nějaký události a moje první žena mě jako konfrontovala s tím a řekla, že to musím jako rozhodnout, že teda jakoby teď teda musím říct, jestli teda jako jo nebo ne.
2: No to bych ti taky takhle řekla, no.
0: A já jsem na to řekl pod tím tlakem, že teda ne. Uh-huh. A to je to, co tam říkám v tom dokumentu, že jako říkám, no OK, tak já se chci jakoby rozvést, chci odejít. Uh-huh. To tam říkám. Ale pak jsem to neudělal. Protože samozřejmě byla těhotná, takže to jako jasně, nebyli jsme spolu další pár týdnů, ale potom normálně ona se vrátila. Mm-hmm. Já jsem normálně byl v porodnici u porodu druhého syna. Dokonce to bylo vtipný, že on se vlastně rodil v den, kdy jsem točil poslední ESO v historii. A já jsem přímo z natáčení, já to tam dokonce říkám, že bylo poslední ESO v historii a já tam kolem mě jsou všechny ty hvězdy, které tam byly, asi 50 hostů, a říkám, a teď jedu prostě do porodnice za svojí první ženou a narodí se mi druhý dítě. No a dokonce, vlastně, takže vlastně ta doba před porodem, já jsem normálně, bychom byli jako rodina zpátky, i když samozřejmě to bylo byli jsme raněni tím prohlášením několik měsíců starým. A potom vlastně na nás čekal nový byt, který byl postavený a připravený, rekonstruoval se, dostavoval se, vybavoval se, že tam pojedeme jako ve čtyřech, a to se stalo. To znamená, vlastně krátce předtím, než se narodil Matěj, tedy jako když byla těhotná s mým druhým synem, tak my jsme se přestěhovali jako rodina do nového bytu, kam jsme potom z porodnice normálně přivezli toho Matěje, a já jsem normálně dalších mnoho měsíců fungoval jako normální rodina, jsme byli ve čtyřech, což asi z toho dokumentu není poznat.
2: Leoši, to chce čtvrtý díl prostě.
0: No počkej, až během toho, že vlastně Matěj začal vyrůstat, tak tam byl pořád ten tlak starý, že jo, co se odehrál ten rozhovor, který tam popisuju. No a znovu jsme se dostávali do té situace, že moje první žena mi říkala, tak OK, tak jestli jako pořád chceš odejít, tak běž. A já jsem se sebral a šel jsem. Ale to už Matějovi...
2: Řekl si, tak si běž.
0: No.
2: A ty jsi šla, akorát to bylo v obrázeně.
0: A Matějovi už byl skoro rok, ale. Takže vlastně k tomu, že reálně, jak se všude píše a zmiňuje se, že jsem jako opustil těhotnou manželku, není to úplně pravda, já jsem to nechtěl rozebírat, protože prostě já jsem jakoby v tu chvíli měl ten těžký rozhovor, ale zůstal jsem tam samozřejmě právě proto, že byla sakra těhotná, ne? Takže vlastně ten příchod toho Matěje, my jsme byli normálně jako rodina i po tom narození, prostě jsme byli dlouhý měsíce spolu.
2: Já ti něco řeknu. Teď se stalo to, jako když dokoukáš nějakou ságu, skončí to a ty si říkáš, to si děláš prdel. A potřebuješ to normálně vysvětlit. Já jsem nedávno dokoukala jeden seriál, který takhle přesně skončil, a já jsem normálně musela hodit do chat GPT, ať mi ještě prostě dá nějaké informace, že já prostě potřebuju to dovysvětlit. Takže my jsme vlastně tímhletím dali fakt takový čtvrtý díl, kde ty jsi to jako vlastně objasnil spoustu těch otazníků, které tam visely.
0: Já jsem to vlastně jako nechtěl uvádět na pravou míru, protože znovu to řeknu, já vnímám ten dokument jako pohled toho režiséra. Hmm. Já jsem mu to do toho nechtěl jakoby zasahovat, že by se mu to celý rozpadlo. Myslím, kdybych mu po tom, co mi to pustil, tohle řekl, no tak se mohl frajer na dva roky vrátit do střižny jako. No. A hlavně, znovu to řeknu, já jak znám celý ten příběh, tak na mě ten dokument takhle nepůsobil. Takže vlastně já jsem byl jako v pohodě, že já jsem věděl, jaká je pravda.
2: No jo, protože ty to máš prostě jako kus síra, zatímco my to máme jako emmental, chápeš?
0: Chápu to.
2: Víš, tak my tam máme jako ty mezery, celé, nevíme.
1: Tohle je prostě všechno, tohle je ta pravda prostě pro člověka.
0: Jasně, no. Tak co si myslíte teď?
1: No teď si myslím, že by měl být jako některý režisérové dělají prostě film s komentářema, tak možná by šlo vydat jako speciální edici prostě dokument s komentářema.
0: No já ještě se vrátím k tomu papírku, že všichni zmiňují tu metaforu s tím papírkem, kterou jsem vymyslel tam přímo jako na tom komu, jako metaforu, že oni se mě ptali, jak jsem se cítil, to zase, na mě to působilo hezky, ale asi to působí jinak na lidi, než jsem
1: ne,
0: to myslel.
1: Působilo to, že jste se u toho dojal. To zase jako, to chlap se taky může dojmout, obzvlášť když mluví o svých dětech a že udělal něco, co mu připadá, že prostě nebylo v pořádku, tak je úplně normální se dojmout. Ale prostě ta metafora nebyla špatná, i když někdo by, takový macho man by se mohl jako posmívat, že to bylo jako hodně jako citový, mně se to naopak líbilo, ale právě to vypadalo jako přiznání, že to všechno předtím byla pravda. To není jako nic špatného proti té metafoře, jenom v kontextu toho dokumentu to vypadá, jasně, ano, všechno, co padlo doteď, je pravda.
0: Totiž, jestli teda můžu tu metaforu vysvětlit teďka, když by se to nemělo dělat, metafora prostě by měla být jako, ale ta metafora, já jsem vlastně popisoval situaci, že je mi líto toho, že jsem tam ty děti nechal u té mámy a nebudeme kompletní rodina, že s nima nebudu každý den.
1: Jo, takhle.
0: No jasně,
1: tak
0: že
1: takhle se to vůbec nepochopil.
0: No, že nebudeme prožívat ty víkendy společný prostě rodinný, že nebudeme ráno stávat a dělat si tu snídaní, že jsem je tam vlastně
1: tak
0: jakoby,
1: to dává smysl.
0: Že jsem je jako nechal u té mámy.
2: To jsi odešel. No.
0: A že jsem odešel. To byla metafora. A lidi to asi teda pochopili.
1: Já měl za to, že nebudu používat žádná sprostá slova, ale prostě, že to bylo, snažím se prostě dělat ty věci, jak mají být, ale tenkrát jsem to prostě nezvládl a pokazil jsem to a teď se snažím být lepší.
0: No ale to je pravda. Ale to je pravda, protože samozřejmě i to, že jsem odešel a nechal jsem je tam u té mámy, jsem vnímal jako selhání, že jsem to pokazil. To tak jako je. A že toho lituju. Ale ne, jak se ptal, když jsem vlastně úplně na začátek, ten pisatel u toho podcastera, jako že si bych vyměnil...
2: 10 let.
0: Že jsem 10 let neviděl svoje děti. Mě to úplně... Jako, tak vlastně, když se kdokoliv třeba podívá, teď to řeknu blbě, jo, když se někdo podívá na historii mýho Instagramu, kdyby někdo zaskroloval dolů, jako dolů do těch let, jo, do toho roku, já nevím, prostě, když byly děti malí, nebo kdo poslouchal ranní show, tak tam jsou všechny ty události, že jo, Matěj, Kuba s námi trávili, s náma strávili dovolený, jsem byl třeba s Petrou, nebo s Hankou, tak byli normálně s náma, prostě byl to klasický život.
2: Rozvedených rodičů
0: a na to já samozřejmě pyšnej nejsem, že jsme se jakoby rozvedli, nebo že jsme šli od sebe, ale pak to celý to mělo ten vibe klasických rozvedených rodičů, že táta a máma žijou jinde, no, a děti jsou samozřejmě trochu víc u mámy, no.
1: Jestli vás to teďko ale nemrzí v době jako generativní AI a skrepování prostě internetu, že jste nazdělal život svých dětí a je veřejně dostupný. Jestli vás to teď nemrzí a jako, jestli se nebojíte třeba sdílet i ty tváře těch dětí v tom dokumentu, že je někdo prostě může najít, poznat, nebo jestli z toho nemáte strach jako z té popularizace svých dětí.
2: Ale máš tady takovou terapii, jsem ráda, že jsme tady všichni u toho.
0: No já to vnímám, já tím, že nejsem teďka na Instagramu, tak to aktivně nepodporuju, ale ten život to dělá jako sám, jo, protože já příklad, jo. Typický příklad. Prostě měl jsem narozeninovou oslavu předevčírem, jo? A neměl jsem celou dobu telefon, nedal jsem z toho, neudělal jsem ani jednu fotku, užíval jsem si to sám jako bytost, jako prostě Leoš. Nebyla z toho žádná fotka. A měl jsem tam všechny 3 děti. Kubu, Matěj i Alex, jo? A dostal jsem tam dárek, repliku poháru, obrovský skleněný pohár za vítězství v lize fotbalový. Jo, od trenéra Trpišovského jsem dostal repliku toho poháru, co dostala Slávy jako mistr ligy. Skleněný, nádherný prostě pohár s vyrytejma jménama hráčů, s podpisama, ze stuhama, prostě nádhera. Já dojatej jako blázen. A co se stalo? Jo? Můj syn, Jakub, slávista jako prostě jako blázen, si vzal ten pohár do ruky a vyfotil se s ním.
2: Takhle, já myslím, že ho upustil.
0: Ne, vyfotil se s ním a dal si to na svůj Instagram.
2: Jo.
0: A v Blesku a všude v médiích je teďka fotka mýho syna, jak drží ten pohár. Jo? A já na to koukám a říkám si, aha, tak my tady jako řešíme jakoby zobrazování obličejů dětí, ale ty děti vlastně potom začnou dělat sami, takže to prostě nemáte pod kontrolou a ty lidi si stejně dělají, co chtějí. Prostě, no.
1: Já to se svýma dcerama řeším hrozně, protože jako všechny spolužačky jsou na Instagramu, tak jsme se o tom pak fakt hodně bavili a pak i prostě já jsem to s nima procházel a viděl jsem, že tam nějaký chlapík prostě posílal dceři zprávu, to jsem se normálně na mě šáhla smrt, když naštěstí to byla jenom ahoj, jak se máš, ale zase jako proč 40-letý chlapík píše 13-letý holce, ahoj, jak se máš.
0: Tak ahoj, jak se máš, asi to tím ukončíme trochu.
1: Jo, tak jsem mu napsal, že já jsem ho zablokoval, pak jsme si bavili. Já jsem s holkama, žena s holkama viděla ten dokument v síti, jak jsou ty tři varianty, jasně, takovou jednoduchou. Ale to je hrozný, prostě, nebo se stalo, holky měly prostě skupinu na WhatsAppu, přidali tam náhodné číslo a to náhodné číslo je, já jsem taky holka, já jsem z Prahy, nechcete se vidět. A my jsme jim říkali, doprčit z holky, teď jste viděli ten dokument v síti, jak můžete tohle to udělat. A říkala, tohle je něco úplně jiného, tohle číslo jsme přidali my, to prostě je úplně jinak. A pak jsme měli fakt dlouhý jako rozhovor na bavení se s neznámýma číslama. To je prostě něco, co mě třeba osobně jako dost děsí. Zároveň prostě, co jsem se bavil včera s nějakýma učitelkama, jsme dělali nějakou akci na základní škole ohledně programování robotů. Chtěli jsme nějaký propagační fotky, tak jsme říkali, no, že tam chceme ty děti jako bez obličejů. Oni říkali, ne, my tady máme GDPR, některý děti můžeme, my to dáme prostě na stránky školy a vaše firma pak to může převzít a používat, protože my to všechno zkontrolujeme. A řešili jsme tam hodně, že zase prostě ty děti naopak, ty, který jako nesmí být na těch sítích, tak ty si pak jako stěžujou. Jak to, že mají všichni takový jako hezký fotky.
3: A hodně ne.
2: Kluci, jaký dokument ještě probereme dneska?
0: Myslím, že jsme toho probrali hodně, moc děkujeme za ten vstup dlouhatánský. Už je půl osmé, tady je, už je Youngblood a byl to dlouhý vstup, ale asi se to mělo stát. Tak díky, měj se hezky, ahoj.
1: Na schle.
0: Ahoj.

0: minuta, co tady se dneska dělo všechno. Radí show, dobré ráno, halo.
1: Dobré ráno, ahojte.
0: Ahojte, ako sa máte? Zítra je hokej nějaký, ne, s váma?
1: Áno, áno, a konečne som sa dotelefonoval, lebo ja už sa snažím asi rok. A ja som zo Slovenska, každé ráno v robote ťa počúvam. A chcel by som ešte štvrtú časť toho Leoša.
0: A prečo?
1: No, lebo bolo to zaujímavé strašne.
0: Dobre, mimochodem mám takovou jakoby správu, že na Slovensku se na to nikto nepozerá.
1: Ale práve, že sa to pozerá na Voju, aspoň, že tam na tom Voju to bolo, ale fakt, že vždycky som čakal piatok, kedy vidie to dielo.
0: Vy ste roztomilej. Tak moc děkujeme, ja im to vyřídim, jo? Děkuju moc. Ahoj.
1: Dobre, ahoj.
0: Pa. A jak vidíš hokej zítra?
1: No jasnačka, že Čoboláci vyhrajú.
0: Čoboláci vyhrajú. Tolik raní šou.
1: Áno, áno.
2: Evropa 2, kde to stojí?
0: Čoboláci vyhrajú, vidíš?
3: No.
0: Napiš to na zeď.
3: Čoboláci. Provoz blokují na pražském okruhu kamiony, konkrétně na 23. kilometru ve směru k D1, no a na D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové je u sjezdu na Český Brod, konkrétně mezi 18. a 19. kilometrem, nově uzavřený levý pruh, tak s tím počítejte.
2: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
0: Pojďme si říct to nádherný počasí, Káťo.
3: Jasno až polojasno, v průběhu dne čekáme přechodně oblačno. Dnešní maxima už vyšplhají na některých místech nad letních 25 stupňů. Zítra budou letní teploty mnohem častější, no a v neděli se pak ojediněle dočkáme třeba i tropický třicítky.
0: Ranní show na Evropě 2, dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: A, je tady ženský pohled, toho jsem se bál.
3: Je.
4: Tak.
0: Hmm. Tak co?
4: Můžu mluvit?
0: Jo.
4: Tak dobré ráno, ještě jednou, Leoši a Kačka, říkám to.
0: Je to tak.
4: Je to tak. No, já jsem ráda, že jsem to teď slyšela v tom rádiu, Leoši,
0: jo.
4: O tom dokumentu. Protože vlastně jsem z toho měla smíšený pocity a vlastně mi to přišlo jako medailonek na hezkýho Leoše. A vlastně jsem si uvědomila, proč vlastně v jednu chvíli, proč jsem vás neměla ráda. A teď najednou zase po nějaký delší době jsem vás měla ráda. A zapomněla jsem na to špatný vlastně, co bývalo jako s vámi tenkrát. Že vlastně, co jako jste udělal, já jako žena jsem to vnímala těžce, ale přesně jak ty média píšou, jak nás tady bombardují jenom tím, co chceme, nebo tím, co chtějí oni, tak jako co chtějí. Tak vlastně to pro ženu je hrozně těžký, že jo, když jako tam opustí ženu s dětma, prostě odejde a pak se chová, jak se choval, takhle bylo jako hrozný, no, takže a pak najednou vlastně uplynul nějaký čas, že jo, nějaká doba, my jsme stejný ročník, já budu za chvilku taky slavit to, co vy, tak jsem si říkala, jo, jako je teď dobrej ten Leoš, jako jo. A ten dokument mi to připomněl vlastně. Ve mně byly hrozně jako smíšený pocity vlastně, že jako teď vás mám ráda a předtím jsem vás ráda neměla.
0: No, tak...
4: Jestli mi rozumíte.
0: Rozumím. No. A jak jsme to teďka řešili v tom rádiu, to vám přišlo jako...
4: Fajn, hrozně fajn.
0: Jakože vysvětlující?
4: Jo, vysvětlující za prvý s těma dětma, přesně. A jak v tom dokumentu bylo, jako že jste opustil manželku těhotnou s dětma, protože zrovna jsem něco podobného tady prožívala s kamarádkou. Tam ještě do toho jako bylo něco víc. A jako, je to hrozný. Fakt je to hrozný, když je těhotná žena, jako každá žena. Myslím, že tohle jako potvrdí, když se děje něco špatného. A nevím, že to má vůbec na to těhotenství, na na všechno, pak jako to má prostě vliv, ale tím, že jste dodal tam, že pak jste s těma dětma byl. Ale já jsem to vlastně jako věděla, ale tam jak v tom dokumentu to není, tak mě přišlo pak po těch třech shlédnutích těch dokumentů, že to je akorát nějaký jako váš hezký medailonek.
0: Přijde vám, to je zase roztomilý, že vlastně vám přijde, že po shlédnutí těch třech dílů, které byly za mě teda jako brutální, takže vám, i tak vám to přišlo jako hezký medailonek o mě. Jako, že...
4: No ale trefnej. Jakože trefnej, prostě. Já říkám, proč si udělá tady jako medailonek, jako když to nemá zapotřebí prostě.
3: No. Blbeček.
0: A teď ty to chápeš?
3: Jakože jsi byl trapnej?
0: No, že a ta situace je pořád stejná, to znamená, pořád si myslíte, že to bylo teda trapný, nebo se to nějak změnilo?
4: Už se to jako změnilo, jo.
0: Až po dnešku, až po dnešním vysílání.
3: Už jsi zase dobrý.
4: Jo, po dnešním vysílání, kdybych to dneska neslyšela, teď jako někdy neposlouchám to rádio, ale kdybych to dneska neslyšela, tak pořád to mám za trapnej medailonek prostě. A myslím si, že to tam jako chybí, že to tam mělo být přesně víc jako do hloubky, jo. Že vlastně zrovna jsem vás sledovala na tom Instagramu, jak to byly v té Itálii a tohle, to jsem si říkala, jako to je paráda prostě, jako jsou i tam se starýma rodičima, teď ty synové tam přijedou, má tam tu dceru, jako jo. Jo, prostě tak mi to jako přišlo hezký, vlastně jako, jak plynul ten život, ale v tom medailonku vlastně, říkám, no tak tady mu chtějí ukázat jako jeho štěstí teďko, jo, jak je jako na vrcholu jako štěstí prostě, jo, a jako je to trapný, to mi přišlo trapný prostě, fakt jsem to schlídla, s manželem jsme to schlídli a já jsem říkala, Petře, to je trapný prostě.
3: A co Petr?
4: Co to vůbec jako to... udělali, jo. Hmm. A vlastně se mi vrátily ty vzpomínky, ty jsem nechtěla, ty vzpomínky na to vaše jako úplně...
0: Chápu.
4: Špatný, velmi špatný jako období, no.
0: Tak děkuju za ten koment.
4: A sama jsem si říkala, jako jak v těch 30 a těch 40, jak se to blíží, že člověk si myslí, jak to má jako unoho, teď se hledáš, jo, a jak jste se tam hledal, že jo, jestli tam bejt, nebo tady bejt, prostě, jo. A jo, já s tím alkoholem teda nemůžu v tomhle tam jako vás navnímat, protože mě to nikdy nechutnalo. Občas to piju, protože abych nebyla trapná, jako, ale vůbec mi to nechutná.
0: Chápu.
4: Nikdy nechutná mi to.
0: Chápu. Blanko, děkuju. Takže... Blanko, děkuju. Panáka si nedáme a dáme si kávu někdy, jo?
4: Jo, dobře. Papa. Nebo vodu. Nebo čaje. Mám
0: tak děkujeme. Měj se hezky, papa. No. Pozdravuj pána. Papa. Hustý, tyjo, dneska. Ahoj.

0: show vám přináší Umyjem to. Mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů. Odstranění plísní a řas. Umyjem to CZ.
1: Já jsem to chtěla říct mimo éter.
2: Káťa říká, ještě ti řeknu jednu poznámku.
1: No, protože jak byl takový trailer, nebo jak se tomu říká, takový ten teaser, ne?
2: Na co?
1: No, na ten tvůj dokument. Tak tam byl prostě záběr jeden a mě se na ten záběr ptá hodně lidí.
2: A to co?
1: Kdy ta Monika, aktuální tvoje, jakože hodně brečí, je hodně ubrečená.
2: Aha.
1: A pak to tam není jako.
2: Co?
1: Ani v jednom díle to tam není.
2: Ale co?
1: No, jak tam brečí, jak je tam ubrečená. A všichni se mě ptají, a co tam řešila? Jako?
2: Která Monika?
1: No, tvoje, aktuální.
2: Je to v traileru, jo, že brečí?
1: Jo, že tam je jako hodně ubrečená a že všichni na to jako čekali, co tam teda bude řešit v té jako...
2: To není možný.
1: No.
2: To není možný, že by v traileru bylo něco, co není v tom dokumentu.
1: Já nevím.
2: Kdybys mi to ukázal, jak ti řeknu. To není možný.
1: Já ti nic ukazovat nebudu.
2: To není možný, že v traileru je něco vidět, že brečí, no. A pak to tam není?
1: No.
2: To není možný.
1: Tak já to najdu, jo.
2: Tak jo.
3: Vše pro letní party a grilovačku najdete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Stačí aktivovat kupon v aplikaci Kaufland a hostina může začít. Kaufland, moje první volba.
4: Okay. Zapínáš hru, chceš výkon bez ztráty, yeah. Herní notebooky ty najdeš ve Smarty. Čapni do ruk. Ve Smarty svůj herní notebook.
5: Exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlev, co?
6: Yeah.
5: Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
3: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
13: Drogerii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
14: Toto je.
15: Dobravárt, vezeme vám pračku.
14: A co teď?
15: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
14: No tak to si rozumíme.
16: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
17: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 54,90 a rajčata sherry 250 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
18: Teď se fotím já.
19: Řekni Epet.
1: Nejdřív vyfotím vyúčtování. Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
19: Vždyť se mu sjednání stihne do 3 minut.
1: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.
6: Nevíte, kam se přihlásit v druhém kole na střední školu? Nové inovativní čtyřleté gymnázium School for Future nabízí volná místa ve třídě se zaměřením na média, komunikaci a umělou inteligenci. Inovativní výuka, důraz na jazyky, projektové dny, každý týden. A jsme v centru Prahy. www.schoolforfuture.cz.
18: Hele motorka. A hele další motorka. Hele zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá. A ruku v ruce s tím i počet nehod motorek z aut. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si Hele motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod. Zpátky k muzice.
20: Evropa 2. 7.45 jsme zpátky, přátelé, ranní show na Evropě 2 má i výherní song, protože má soutěž k Beats for Love. Je to tak. A navíc dneska velké finále. Velké páteční finále. Stačí prostě si počkat na Marshmallow. Mám pocit, že to bude teď.

0: interpretů na metr čtvereční, tomu stačí odpovědět na jednoduchou otázku. Káťo, máš slovo, je to mezi váma holkama.
1: Jdu na to, takže otázka zní, součástí dnešní výhry od ČSOB je i ubytování na festivalu Beats for Love pro tebe a tvé kámoše. Kolik vás bude na festivalu ubytováno v našem vybaveném velkokapacitním stanu?
0: Kolik?
1: Za A 20, za B 4 a za C 15.
2: Tak to bude za B.
0: Za B 4! Haleluja! Je to tvoje a jedeš.
2: Tak to je boží. Ne.
0: S kým tam prožíváš ten pocit radosti?
2: S dětma jdeme do školy akorát.
0: Hele, a čtyři osoby prostě jedou. Balíček pro čtyři osoby. Čtyřikrát celofestivalová stupenka, 2000 na útratu od ČSOB a Visa a ubytování v luxusním glamping stanu pro čtyři osoby. Všechno je to vaše, milujeme vás.
2: Tak to je krásná práce.
0: Ahoj. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ranní show Evropy 2.
3: Tento týden v Kauflandu.
4: Hele motorka. A hele další motorka. Hele zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá. A ruku v ruce s tím i počet nehod motorek s auty. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si Hele motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod. Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
5: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
6: Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta.
7: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
8: Be smart. Get wings.
9: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Volkswagen Tiguan můžete mít už za skvělých 7390 korun bez DPH měsíčně, včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operaklehce.cz.
10: Opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
14: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
15: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
16: Já jsem to tam prostě nemohl nechat, chápeš?
17: Prosím tě, ukáž. Ježiš, to je dobrý. Odkud to je?
16: To je nový Shell Café menu. Mají tam hot dogy i burgery s extra křupavýma hranolkama.
18: Ale pst, pojď sem blíž. Každý týden můžeš jako člen Shell Club Smart vyhrát kávu Shell Café na celý rok zdarma. Více na Shell.cz.
19: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní

0: leasing od 6199 korun měsíčně.
1: Hyundai Domanský. Jeremiášova ve Stodůlkách, Zdiby a na Černém mostě přímo u metra. Domanský. Přijďte na testovací jízdu.
2: Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.
3: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
2: Léto ve Špindlerově mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
4: Už 3. června startuje hudební léto z Prague Open Air. Letos v holešovickém areálu 7 a Rígrových sadech zahrají Monkey Business, Mohnout, David Koller, MIG21, Kateřina Marie Tichá, Michal Hrůza, Rozálie a spousta dalších. Vstupenky na prageopenair.cz.
5: Chtěla bys jet na Piggy tábor na Monínci?
6: Piggy tábor na Monínci?
5: No jasně, příroda, paddleboard, lanový park, výlety, táborák, bazén, skvělé jídlo, soutěže a spousty dalšího.
6: Ty jo, to bude super zážitek.
5: No jasně, a ještě mají pár volných termínů, tak neváhej. Piggy tě vezme sebou na letní tábor na Monínec. Více na piggy.cz.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2, páteční finále 7.57. Máme pro vás, protože to je páteční finále, další dárky, protože vás máme rádi a protože je páteční finále. Tady je Katka Podraská a Legoš Mareš.
1: Každý den hrajeme o jiné LEGO téma.
0: Je to tak.
1: Čeká vás úplně nová fotbalová edice.
0: Dále.
1: Novinky k premiéře Star Wars filmu.
0: Dále.
1: Parádní závodní auta, LEGO technik.
0: Dále.
1: Ale také zvířátka a oblíbené postavičky pro holčičky.
0: A co pak je pro něco malého pro holčičky? Máme, chceš karamelku? Mě 50 už, pojď ke strejdovi. No.
1: Bože.
0: Bože, přesně tak. Co bude v pátek? Pro holčičky. Je to pro holčičky v pátek?
1: Já nevím.
0: Ty to nevíš, já to vím. Dnes soutěžíme o 3 velké stavebnice LEGO City, se kterými si můžeš postupně vybudovat a vybavit celé město. Stavebnice jsou vhodné...
1: Jsou vhodné, no.
0: Jsou vhodné a hodné. A zároveň v hodnotě 6 000 korun a je mezi nimi například Funglnové letiště s letadlem, ale také parádní odtahovkou a jeřábem.
1: Ty jsi měl zamlžený brejle trošku, viď?
0: Neměl. Stavebnice jsou v hodnotě 6 000 korun a je mezi nimi například Funglnové letiště s letadlem anebo parádní otahovka s jeřábem. Tak, kdo se nám dovolá na 257-400-888? Halo? Halo? Halo?
2: Lego.
0: Pardon? Ještě jednou. Halo?
2: Tady Petr. Volám na soutěž LEGO.
0: Přesně tak, voláš dobře. Páteční otázka, kdo si může užít den dětí na plný kostky? Jo, bude den dětí 1. června, jo? Ne teď v pondělí, ale to další. Kdo si může užít den dětí na plný kostky? Za A. Celá rodina, to je možnost za A. Mm-hmm. Jo?
2: Přesně.
0: Nebo jen třídní učitel, nebo jen děti do 15 let, co mají samé jedničky.
1: To je dobrý.
2: Zákeřná otázka.
0: Zákeřná je to Ačko.
2: No, to jo. Asi jo. Když máme hodně hodný děti, co?
0: Jenom, takže by si dal LEGO jenom hodným dětem?
2: Ne, všechny si zatlouží LEGO.
0: Takže?
2: No, takže je to Ačko.
0: Ačko, celá rodina. Tak gratulujeme. Ty jsi to zase vyhrál.
2: No. Tak super.
0: Čau, ahoj.
2: To budou mít dětičky radost. Díky.
0: Ahoj.
2: Čau.

0: někam do baru, do Varny třeba. Je diskotéka, bude se Varna. Nebo do Belmonda. Kam jsi chodila ty?
1: Kluby tvýho mládí, jo.
0: Ne, Belmondo, tam chodí fotbalisti.
1: Aha.
0: Kam chodíš ty?
1: Do 80. jsem chodila.
0: 80s, kafe 80s, nebo Techtle Mechtle.
1: No jo, nebo to bylo pak.
0: Do Alfy, do Alfy. Do Alfy v Plzni, nebo do Mainla, v Novým Jičíně, nebo Musicland A ve Zlíně, nebo Znojmo má třeba podnik, ten se jmenuje Pajzl.
1: Tam pak...
0: Do Pajzl ve Znojmě nejvíc.
1: Já už to neznám, tady ty bary.
0: No jo.
1: Někdo... To už je zavřený.
0: To už je zavřený. My jsme, přátelé, vůbec neudělali českou volbu dneska. Chápete to? Vůbec nebyla česká volba. Jsme měli tady soutěže, spoustu věcí, takže nikam nechoďte, za chviličku bude česká volba. Ale teďka bych sem chtěl říct, já když takhle občas s váma tady telefonuju v ranní show, tak já mám pocit, že jsem čím dál tím jako víc nahluchlej.
1: Tak počkej, taky mi to přijde.
0: Že jo?
1: Ne, že já, ale že ty.
0: No, haló, jakože co jste říkal?
1: Já si toho všímám.
0: Všímáš si toho? Hmm. Je to věkem?
1: Asi jo.
0: Takhle, ještě pořád to není tak, jako když Vrázek volal pánovi jednomu, ale už se to blíží. Poslechněte si to a představte si, že takhle to bude velmi brzo vypadat v ranní show.
2: No, prosím.
3: Haló, tady je Mrázek, už sedná.
2: No, prosím.
3: To je pan inženýr Fatka?
2: Fatka, no.
3: Vy jste z Vršovický.
2: No, já nevím, co chcete.
3: Prosím vás, mě by zajímalo... Jste vůbec věřící?
2: Já vám nerozumím.
3: Jestli jste věřící?
2: Cože byste?
3: Jestli jste věřící, jestli máte víru v Boha. V Boha Otce svatého, jestli máte víru.
2: Já nevím, co chcete.
3: Jestli věříte v Boha, jestli věříte v posmrtný život.
2: Co jestli nevím?
3: Jestli věříte v posmrtný život. Slyšíte mě?
2: Cože? No, ne.
3: Vy máte sluch jako ryš? Po operaci ale. Po zánětu střední ucha.
2: Co?
3: Prosím vás, vy slyšíte mě?
2: Slyším, no.
3: Slyšíte, jo?
2: No, slyším, no.
3: Poslouchejte, co říkám, a opakujte po mně. Ryška.
2: No.
3: Ryška. Opakujte, prosím vás. Ryška.
2: Já nemám, nevím, co.
3: Ryška.
2: Cože?
3: Liška?
2: Ruška, no.
3: No, už jste kousek.
2: No.
3: Liška.
2: Ruška, no.
3: Ruška, ano, správně. A teď si dáme další slovíčko.
2: Podívejte, ne, já vás nebudu. Medvídek. Kousíte.
3: Vy neslyšíte, že ne?
2: Cože?
3: Je, s váma je to ztracený. Přijďte zítra do mý ordinace v 8 hodin.
4: Ranní show Evropy 2. Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajar Mark Bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland. Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
6: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální 7letá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
4: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: Myslíte si, že do Krkonoš se jezdí jen v zimě? Omyl. I léto si můžete skvěle užít ve Špindlerově mlýně. Pěší výlety, cyklotrasy, naučné stezky, lanovky nebo raději borůvky či odpočinek ve wellness? Léto ve Špindlu je lákavé dobrodružství a nekonečno způsobů zábavy, které musíte zažít. Hory v létě nejsou kompromis, jsou ta nejlepší volba. Více na www.městošpindlerovmlin.cz.
7: Kia je teď všude. Co na ní všichni vidí?
8: Pojďte to zjistit k nám.
7: Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. V Auto Opat máme všechny modely Kia a nechybí ani nejnovější Kia K4 nebo K4 SV. Máme také širokou nabídku elektromobilů a ke všem vozům zajistíme výhodné financování.
8: Servis Kia najdete v centru Prahy i v Lupakách. Stavte se v Auto Opat a poznejte Kiu zblízka.
9: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
10: Léto ve Špindlerově mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nový je i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
11: Nevíte, kam se přihlásit v druhém kole na střední školu? Nové inovativní 4leté gymnázium School for Future nabízí volná místa ve třídě se zaměřením na média, komunikaci a umělou inteligenci. Inovativní výuka, důraz na jazyky, projektové dny každý týden a jsme v centru Prahy. www.schoolforfuture.cz.
12: Už 3. června startuje hudební léto z Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Rígrových sadech zahrají Monkey Business, Ohnout, David Koller, MiG-21, Kateřina Marie Tichá, Michal Hrůza, Rozálie a spousta dalších. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
13: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. 2 výstavy, 1 vstupenka. Více na signalspace.com.
14: Ahoj, já se tak těším.
15: Na co se těšíš?
14: Jedu o prázdninách na letní sportovní tábor s prasátkem Piggy.
15: Yeah, a kam?
14: Na Monínec. Vyzkouším si spousty sportů, bude bojovka a hlavně zábavička s Piggy.
15: Fakt? Já chci je taky.
14: Tak mrkni na www.piggy.cz.
15: Bezva, www.piggy.cz, letní sportovní tábor na Monínci.
16: Evropa 2.
17: Evropa 2.
18: Tada!
19: Česká volba na Evropě 2.
0: Jsme zpátky, 80, česká volba, co je podle Čechů zbytečně drahé.
1: Já zrovna nedávno jsem vysvětlovala dětem, co si koupíš za 100 korun, co si koupíš za 10, co si koupíš za korunu, na to jsme nepřišli.
0: Pedro.
1: Jsme nemohli, už neprodávaj, ne.
0: No ale říkalo se to za Pedro.
1: No ale stejně, to už by stálo víc. Za
0: asi
1: korunku
0: jo,
1: ne.
0: Asi jo. Co je dnes ale podle Čechů zbytečně drahé? Páté místo, dovolené.
1: No.
0: Jsou drahý.
1: Je to tak.
0: Čtvrté místo, festivaly lomeno koncerty.
1: A tak furt se vyhrávají nějaký ceny.
0: Furt se vyhrávají nějaký ceny.
1: Jde to jinak.
0: Ale ne každý, že?
1: Nemusíte utrácet.
0: Ne každý prostě se tam jako dostane na ty koncerty. Jako. No, jeho to říkám. Třetí místo. Co je podle Čechů zbytečně drahé? Třetí místo, máslo.
1: Ježi, to je evergreen.
0: To je evergreen. Druhé místo, pohonné hmoty.
1: No jo.
0: Tak. Jako benzín, to je klasika. Ale něco je úplně nejčastější odpověď. První místo, tak ranní show. Dobré ráno. Tak co?
20: Dobré ráno, ráno.
0: Co je podle vás zbytečně drahé?
20: No, já si myslím osobně, že nejvíc jídlo.
0: Jídlo tam, představte si, není, člověče.
20: Je tam ovoce, zelenina, něco, ne?
0: Je tam to máslo, jo, ale jinak ta dovolený, čtvrtý je festivaly, koncerty, máslo, třetí, benzín, tedy pohonné hmoty.
20: Pohonné hmoty bych dala na první.
0: No a je něco, co je ještě, jakoby, co lidi víc trápí. Vy byste dala benzín na první místo, až se dozvíte, co je na prvním místě, tak si řeknete, aha, no, to je pravda.
20: Jo,
0: to zlatý benzín. Auto ne.
20: Auto
0: je nejdražší. Ještě něco je přes mnohem dražšího a to bolí nejvíc. Tak lidi to ví.
20: Nejdražší.
0: Ne, nejdražší. Ranní show, dobré ráno.
21: No na start, tak Danča Rakousic.
0: Tak Dančo.
21: Já si myslím, že to je chlast.
0: Ale ne, chlast je v pohodě.
1: Jo. Pivo je někde levnější než voda.
0: To je pravda.
1: No.
0: Pivo je levnější než voda. Děkujeme za tip. Ranní show.
1: Ale když to slyším, tak si říkám, že vlastně největší luxus je si zajet na festival autem a dát si chleba s máslem.
0: Je to tak. A mít to jako dovolenou.
1: To nemá jen tak někdo.
0: A já vám poradím, co je na prvním místě, abyste se z toho festivalu měli kam vrátit. Haló.
16: Haló.
0: Tak co myslíš?
16: Slyšíme se.
0: A co myslíš?
1: Výborně. No,
16: zdravím, tady Lukáš, se rád představím.
0: A je to?
16: Já si myslím, že nemovitosti.
0: Je to tak bydlení, můžeme říct. Bydlení, dámy a pánové. Podle mě paní s benzínem teďka říká, aha, bydlení, no jo, no. Tak já mám, třeba má nějaký bydlení po rodičích, nebo nevíš. Ale bydlení...
1: Nevím, jak to má paní.
0: Zlatý benzín, ne?
1: Asi jo.
0: Co?
16: No to jo, teda, no.
0: To jo.
16: Stačí si natankovat, než kupovat barák.
0: Nebo stačí byt. Tak díky za tip, trefil jsi to perfektně. Gratuluju, čau.
16: Ráda, díky, čau. Mějte se.
0: Česká volba zase v pondělí.
19: Česká volba na Evropě 2. Nový žebříček už v další ranní show. Kompletní pořadí na www.evropa2.cz.
17: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

0: je Svět podle Koháka.
1: Posloucháte ranní show na Evropě 2, je tady Svět podle Koháka. Jakube, dobré ráno.
2: Ahoj, Leoši.
1: A mě by zajímalo, co budeš dělat o víkendu.
2: Prosím tě, to ti řeknu úplně přesně.
1: Ano.
2: Já jedu, jo.
1: Ty jedeš už.
2: Jedu.
1: A ahoj.
2: Počkej, ahoj, počkej.
1: Jo, aha, po víkendu.
2: Ale teďka mě to vlastně dochází, jak se ptáš.
1: My máme
2: se uvidíme spolu.
1: Ty neříkej mi, že jedeš zítra Vizovice.
2: Jo.
1: Yes.
2: To bude něco.
1: My jsme Slívka.
2: Slívka tam bude.
1: Počkej,
2: neber sebou nic.
1: A co tam děláš?
2: Já to moderuju.
1: A já?
2: Ty tam budeš mít diskotéku, si myslím.
1: No jo.
2: Nebo něco pro lidi, nějaký kulturní program tam budeš mít.
1: Diskoušku prostě.
2: No. Takže se vidíme.
1: No jo, a jak to víš, že tam jsem?
2: Mě už poslali program.
1: Jo, aha.
2: A mám natočit pozvánku na to.
1: Tak pojď udělat pozvánku tady v rádiu.
2: To můžeme udělat.
1: Tak pojď. Zítra, přátelé, Vizovice.
2: Ano, zítra Vizovice, Unikománie, že ano.
1: To ani nevím,
2: je to jako unikorn, jakože to je ten. Jako řekněme, jednorožec, ale zároveň jsou to ty unimobuňky. Tam bude ubytovaný. To ještě nevíš.
1: tam mám ubytování.
2: Tak, nicméně
1: tam
2: bude
1: jsou
2: to.
1: Záchody? Ne.
2: No, musíš si udělat.
1: Jo, v rohu.
2: Ne, samozřejmě, že tam je všechno perfektní.
1: Není.
2: A právě Leoš tam bude mít kulturní program
1: kulturní.
2: Ho uvedu. Já Leoše uvedu.
1: Jestli myslím o malou ukázku, jak tě uvedeš.
2: Dámy a pánové, nyní jdeme s programem strašně dolů. Vlastně to ani není kultura, je to takové, řekněme, takové nějaké bláznění. To znamená, někdo, kdo má vkus, rozhodně se na to teďka nedívejte.
1: Jistě.
2: Že ano.
1: Jistě.
2: Vystupuje, pon to dodo, Leoš Mareš. No a počkej, a to ti chci říct, ty jsi tam někdy byl, nebo ne? To je premiéra.
1: Počkej, já jsem tam pořád.
2: No, ve Vizovicích jo, na tom, ale myslím na té akci.
1: Já byl na Trnkobraní, to není to samé.
2: To ne. To je vedle. No a tohle to se vyznačuje tím, že to na závěr, nebo na závěr, o půlnoci, to má ohňostroj.
1: No.
2: Ale hochu, já vím, že v životě už si viděl nějaký ohňostroj.
1: No. Jo, okay. Tohle je ale pan
2: ale ohňostroj. Ale tohle to je neskutečný. To je třeba loni, to třeba mělo 12 minut.
1: Jo.
2: Ale šílenství, to normálně, my jsme na to se synem koukali jak blázni.
1: My tomu říkáme bombardování Bagdádu.
0: Evropa 2. Evropa 2, kde to stojí?
1: A podíváme se na bombardování našich silnic.
3: No pozor si, aktuálně dejte na dálnici D11 na 18. kilometru ve směru na Prahu. Stojí tady odstavené osobní auto. Opatrně taky na D1 na 144. kilometru ve směru k polským hranicím. Srazila se tady dvě osobní auta a levým pruhem tady neprojedete.
0: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
1: Počasí nejvíc.
3: Jako dneska si myslím, že vás to bude bavit, protože bude jasno až polojasno, v průběhu dne přechodně oblačno, no a dnešní maxima už vyšplhají na některých místech nad letních 25 stupňů. Jestli vás zajímá ještě zítřek, tak můžu nabídnout, budou letní teploty mnohem častější, no a v neděli se pak ojediněle dočkáme do konce tropický třicítky.
0: Ranní show vám přináší Umyjem to. Mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů. Odstranění plísní a řas. Umyjem to CZ.
1: Tak, co nás ještě čeká? To je jak Laršon.
3: Krásný.
1: Laršon a Erikson. Dámy a pánové, budeme soutěžit s Nissanem.
3: Mm-hmm.
1: Ale dobře poslouchejte o co. Dnešní hlavní výhra v ranní show vám pořádně nastartuje léto. Soutěžíme totiž o palivovou kartu. Teď jsme tady mluvili o tom, jak jsou drahé, pohonné hmoty.
3: Já nevím, já ten kufr za 500.
1: Soutěžíme o palivovou kartu v hodnotě 20 000 korun. Cvancik. Tak ať vás první kilometry stojí o něco méně. Děkujeme Nissanu, je to teda moc hezký, klobouk dolů. Za chvíli jsme zpátky, připravte si telefon 257 400 888 a jdeme na to.
4: Všechny Vše pro letní party a grilovačku najdete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Stačí aktivovat kupon v aplikaci Kaufland a hostina může začít. Kaufland, moje první volba.
5: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
6: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
7: Žádná kouzla?
6: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
8: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

0: moderní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlev, co?
1: Jo.
0: Stačí říct, stačí pípnout, prostě smarty.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Hele motorka. A hele další motorka. Hele zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá. A ruku v ruce s tím i počet nehod motorek z aut. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si Hele motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod.
9: Hokejoví příznivci, fanděte našim s oficiálním merchem českého národního týmu. Ve fančopu českého hokeje si můžete vybrat z originálních produktů, jako jsou reprezentační dresy, šály, čepice a spousty dalších unikátních kousků z hokejové kolekce. Fanděte českému nároďáku stylově a s originální výbavou a oblečením. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.
10: Připoutej se.
11: Falcon uvádí
12: Mandalorian. Budeš trpět.
11: Nové napínavé dobrodružství ze světa Star Wars.
13: Chceme zabránit další válce.
12: Hodně štěstí. Bude se ti hodit.
11: Mandalorian a Grogu. V kinech od 21. května.
14: Zpátky k muzice.
15: Evropa 2.
16: Dámy a pánové, je to tady. My jsme teďka anonsovali soutěž.
17: Jdeme rozdávat, jo?
16: A jdeme prostě rozdávat. Dámy a pánové, ještě jednou to řeknu. Nissan dlouhodobě přináší, nebo přiváží vozy, které propojují moderní technologie, bezpečnost a radost z jízdy. Ať už jde o každodenní cestování po městě, rodinné výlety nebo delší cesty za zážitky. Cílem Nissan je nabídnout řidičům spolehlivého partnera pro každý den. Aktuální letní nabídka je příležitostí vybrat si nový vůz Nissan výhodněji a získat k němu tankovací kartu zdarma. Vidíš?
17: No.
16: Teď je to tady. Aktuální letní nabídka je příležitostí vybrat si nový vůz Nissan výhodněji a získat k němu tankovací kartu zdarma.
17: Tak.
16: Takže Nissan skutečně přináší ty vozy.
17: Dnešní hlavní výhra v ranní show vám pořádně nastartuje léto. Soutěžíme totiž dneska o palivovou kartu v hodnotě 20 000 korun. Tak ať vás první kilometry stojí o něco méně.
16: Tak, kdo se dovolá, kdo má to štěstí? Halo?
18: Halo?
16: Jak se jmenuješ?
18: Mirka.
16: Mirka?
18: Mirka.
16: Dobře, otázka na tebe, finálová otázka. Jaký pohon může nabídnout Nissan X-Trail pro jistotu v každé situaci? Jaký pohon může nabídnout Nissan X-Trail pro jistotu v každé situaci? Za A. Pohon na letní playlist, tedy na písničky, že jede. Nebo za B. Šlapací pedály pro celou posádku. Nebo za C. E-Force, tedy elektrifikovaný pohon všech kol.
18: No Ačko je docela zajímavá odpověď, ale myslím si, že Cčko.
16: Odpověděla jsi správně, že nejsi blbá. Jo.
1: Hezky jsi to zhodnotil.
16: A s tímhle pocitem si užij krásný slunej víkend. Já si myslím, že tě to zahřeje 20 tisíc navíc, dobrý, ne?
1: Slušný.
16: To dojedeš kam až? Až odkud seš?
18: Já jsem z Mostu.
16: Odkud?
18: Z Mostu.
16: Tak z Mostu to dojedeš podle mě až do Brna. Na 20.
18: No, to asi možná, jo.
16: Tak gratulujeme, hezký víkend, ahoj.

0: Ranní show, dobré ráno. My vás rádi slyšíme, i když vůbec nevíme, kdo jste. Haló?
1: Tady Honza, čau.
0: Honzo, čau.
1: Já jsem se chtěl podělit o takovou věc, co se mi teďka stala.
0: Hele, to se ti jako takhle stane, klasika, to by se něco stane a voláš to do rádia.
1: No, protože to je něco hrozně malýho, ale zároveň extrémně velkýho.
2: Já se těším.
0: Já se normálně těším. Veme si telefon do kuchu, nebo to už takhle dojedem?
1: Ale jestli můžem, tak to takhle dojedem.
0: Tak dobře.
2: Honzo, co se stalo?
1: Hele, tak se mi stalo to, že já jsem si teďka koupil na benzínce takovou tu Coca-Colu v petlahvi, takovou tu menší.
0: No.
1: A samozřejmě jsem si ji rozdělal jako už za jízdy.
0: No.
1: A normálně nějakým způsobem, neuvěřitelným, se mi stalo, že to víčko
0: ne.
1: se oddělilo od toho kroužku, takovýho ne. toho debilního.
0: Ne, ty jsi to zažil. A jaký to bylo?
1: To je normálně návrat, třeba mě přijde o 15 let zpátky.
0: A normálně jsi to užil, jako kdyby se nebe rozestoupilo a tam... Nevím, se objevil stvořitel.
1: No, říkáš naprosto správně. Úplně přesně takhle.
2: Boží.
0: Tak děkujeme za tu informaci, super.
1: No, není za to.
0: Čau.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajar Mark Bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský Mas světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.
5: Nejcennější okamžiky jsou ty, které sdílíme společně. V arenách, na náměstích i doma u obrazovek. Sdílíme napětí, radost i slzy. Protože hokej nás spojuje. Spojuje nás hrdost a víra ve vítězství. Spojuje nás vášeň pro český hokej. Hrajeme, bojujeme, fandíme a podporujeme. Zvláštní pro hokej, který máme v srdci. Český hokej, naše národní vášeň.
6: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
7: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.
8: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříči nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
9: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
10: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
11: No, Alena Walker, Fade It.
10: Jo, Fade It, Fade It.
12: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
10: Imagine Dragons.
12: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
9: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
13: Hledáte místo, kde v pohodě vyřídíte nákupy a přitom nezapomenete ani sami na sebe? V obchodním centru Šestka zvládnete obojí. Móda a sportovní vybavení, šperky, elektronika i potřeby pro domov a mazlíčky. Ale také třeba kadeřnictví, pošta, moderní fitness nebo pestrá nabídka jídel z celého světa. A pokud vyrážíte na cesty, můžete u nás i dlouhodobě zaparkovat. Pražské letiště je od nás už jen kousek. Tak neváhejte a zastavte se u nás. OC Šestka. Blíž, než si myslíte. www.oc6.cz.
9: Užívej si Evropu 2 až do večera.
14: A startuje večer na maximum.
9: Songy na přání.
12: Já bych si přál,

0: vyhráme bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
1: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
2: Agentura Elite vyhlašuje castingy do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look. Přijď na casting 27. května v 15 hodin do obchodního centra Westfield Chodov Praha a staň se modelkou nebo modelem. Více na Instagramu Elite Prague.
1: Držíme ti flek i v Mělníku. Evropa 2, 88.2 FM. Evropa 2.
3: Evropa 2. Ranní show na Evropě 2. Lidi volaj, máme, já to miluju. Ranní show, dobré ráno, halo.
4: Dobré ráno, já jsem vůbec nečekal, že se dovolám, ale jenom jsem chtěl říct, jak je zvláštní, jak ta paměť mate, protože já sám jsem tak starý, že jsem znal Mrtvý moře předtím, ještě než se mu udělalo špatně, a potom, co jsem sledoval ten třídílnej dokument o panu Marešovi, tak jsem zjistil, že pan Mareš ještě o 10 let starší, než jsem já. A za mého dětství nebyly plastové flašky a víčka, ale skleněné flašky a korunkové uzávěry.
3: No jo, vlastně. Oni vlastně dřív byly limonády ve skle.
5: Jaký korunkový uzávěry?
3: Řekněte tady naší juniorce.
5: Já se omlouvám. Já
3: starý pane.
5: O další dekádu mladší, tak...
4: Korunkové uzávěry, dítě, na každém švýcarském noži byl na to speciální otvírák, bez kterého to vůbec nešlo otevřít.
3: No jo.
4: To je dětství, prostě skleněné flašky, a potom, když člověk ten švýcarák neměl nebo nějaký specializovaný otvírák, tak se prostě nenapil.
3: Vy mi někoho připomínáte tím hlasem, asi nemůžu vzpomenout. To vypadá jako, že jste normálně imitátor. A že někoho... Já už vím, Miloš Zeman jste trošku.
4: Tak to byste mě urazil.
3: Malinko, ale já tam malinko...
5: Mladší verze.
3: Nebo ne?
4: Pane redaktore.
3: Ne, tak ne.
4: Každý inteligentní člověk hned ví, že já a Miloš Zeman nemáme nic společného. Pana Zemana asi neumím udělat a ani ho nemám moc rád, abych se přiznal.
3: No. Tak samozřejmě to se můžete přiznat.
5: Neumí ho udělat, ne.
3: Ale tak možná to je nikdo jiný. Nicméně děkujeme za ten insight, který jste nám tady teďka dal.
4: Jsem rád, že jsem se dovolal, jsem rád, že jste mi to zvedli, a jinak jako tu show miluju, a mělo by to nějaký další díly do toho dokumentu, tři je málo.
3: Jakože další díly, jo. Hodně lidí mi říká, že další díly, já teda mám pocit, že to je až dost.
5: Prostě aby to byla soap opera, no, prostě.
3: No
4: prostě,
3: tak...
4: jo, teď je to ve strašný jako zkratce.
3: Jo, fakt. Takhle, no. Já vlastně všude říkám, trochu se opakuju, jak jako jsem tak jako v začarovaném kruhu, ale že vlastně je to pohled těch tvůrců na můj příběh. Jo, že já v tom vlastně vůbec nefiguruju jako nějaký jako ředitel, že to určuju, co se má jakoby vyprávět. Prostě vemte si jednoho člověka, režiséra, ten se nějak dívá na váš příběh a přesně si vybere z toho vašeho života ty části, který jemu vytvářejí ten celkový příběh, a z toho vlastně vznikne ten dokument. Že vlastně já, když na to koukám, tak já samozřejmě znám všechny ty ostatní věci, který tam nejsou vyřčený, proto mě to dává komplexně jako smysl, třeba mě, ale uvědomuji si, že třeba občas ty lidi mi říkají v reakcích na ten dokument, že je tam moc toho a moc toho a moc toho, a jim říkám, no hele, představte si, že já jsem dělal třeba 30 hodin rozhovorů. Jo, to byly 4 hodiny, pak jiný den 7 hodin, jiný den 10 hodin. Uh-huh. A to jsou...
4: No, ve výsledku jsou to 3 hodiny, ne?
3: No a to jsou stovky a stovky otázek na všechna témata, a jenom ten režisér potom ve střižně určí, který části toho rozhovoru vybere a dá je za sebe a vytvoří z toho nějaký obraz, který když někdo hodnotí jako komplexní pocit, tak vlastně tam dochází k jistému zkreslení. Ale důležitá věc, kterou chci říct, já to neříkám jako kritiku, já si jako nestěžuju, protože ono
4: to... A vy jste měl poslední slovo, ne? Že vám to dali ke schválení, jako jestli to můžou pustit.
5: Ne, jenom první,
4: ne?
5: Jenom první.
3: Já jsem si řekl, že do toho nebudu zasahovat, protože jak jsem říkal, nechci, jak jsem tady zmiňoval, že to neříkám jako kritiku, že aby vzniknul dokument, tak to tak, jak jsem to popisoval, vlastně musí být, to tak musí být, to musí být pohled cizího člověka na ten tvůj příběh, mm-hmm. protože jestli někdo nemá odstup, tak jsem to já. To znamená, já v momentě, kdy do toho zasáhnu, tak vlastně...
5: Tak by to byla odaná Leoše Mareše.
3: Ano, byl by to najednou jako medailonek, jako pomníček, takže vlastně, aby to byl dokument, tak to musí dělat někdo jiný a proto dochází k tomu zkreslení a je to v pořádku, tak to jakoby je. A jak jste se ptal, jestli jsem k tomu měl co říct, nebo mohl jsem říct, já jsem vlastně to viděl měsíc před premiérou jako hotový, a byl jsem jako rozhodnutý, že do toho nezasáhnu, že prostě nezměním jedinou věc. A řekl jsem si, že zasáhl bych do toho pouze v případě, kdyby tam bylo něco, co splňuje dva parametry. A to, že je mi to nepříjemný, a za druhé, není to pravda. Pokud by tam bylo něco, co by bylo, splňovalo tyhle ty dva parametry, tak bych zasáhnul. A těch věcí nepříjemných tam bylo strašně moc, že jo, ale většina z nich... Nebo takhle.
5: Prostě byla pravda.
3: Byla to pravda, no. Byla to pravda.
5: No jo.
3: A zajímavý na tom je to, že, nebo jestli to teda někoho zajímá ještě. Vás to zajímá ještě?
5: Jste tam?
6: Ano, jsem tady, já poslouchám, já jsem vás jenom nechtěl rušit.
3: No. Takže tak.
6: Já už jsem čekal, že mě dávno tipnete, jo, takže...
3: Teď bych se dostával do nějakých detailů a vlastně zbytečně bych vytvářel nějaký věci. No, je fakt, že mi třeba překvapujou nějaké jako reakce, je to jako překvapivý. Třeba teďka jsem byl v jednom podcastu a tam se mi zeptal, je to trochu navážno teďka, jo, tam se mě zeptal ten redaktor, bylo to hrozně fajn, a byl tam nějaký jeho fanoušek, toho podcastera, a on jim dal možnost, aby mi pokládali otázky. Jo, a on přečet jeden dotaz a ten byl, že se mi ptala, nějaký pán se mi ptal, jestli bych vyměnil tu svoji kariéru, kterou mám za těch 10 let života, kdy jsem neviděl svoje děti.
5: Hustý.
3: A já jsem to poslouchal a říkal jsem, jak to jako myslí. A on říká, no že jsem nebyl se svýma dětma. A já říkám, ale já jsem byl se svýma dětma. A ten podcaster sám říkal, no já jsem viděl ten dokument a mám z toho jako pocit, že jste jako nebyl se svýma dětma. No, a
5: takhle to pochopil, jo.
3: Takhle to pochopil. A upřímně, já vlastně, jak to vím, že to není pravda, že jsem s dětma byl, že samozřejmě já jsem říkal, jako já jsem ale, jako jasně, nebyl jsem ze svojí první...
6: V tom dokumentu se několikrát jako zmiňuje, že jste se vykašlal na svoje děti z nějakého, jako...
3: No.
6: Několik postav to tam řekne.
3: No a vlastně, jak já vím,
6: a
3: že to...
6: A pak je tam ta scéna, kdy vyspytujete svědomí a říkáte, já jsem ten papírek nezved, tak tím to vypadá, že to jako potvrzujete.
3: No a jak vím, že to není pravda, tak vlastně jsem to ani...
5: Tě to nenapadlo.
3: Nenapadlo mě to, že to takhle bude působit. A já jsem vlastně tam říkal v tom podcastu, jsem říkal, já jsem samozřejmě se svýma dětma normálně byl. Já jsem vlastně, ano, nebyl jsem se svojí první ženou, ale normálně jsem si bral děti prostě na víkendy, dokonce jsem ho měl v týdnu, úterý, středa, jezdil jsem s nima na dovolenou, na hory, slavili jsme Vánoce, prostě úplně normální.
6: Aha, tak takhle to ale nevyzní.
3: No, úplně byl to úplně normální vztah, jako když se prostě rozejdou dva lidi a tatínek a maminka žijou jako jinde, tak ano, samozřejmě u maminky byly víc, to je jasný. Ale prostě já jsem normálně s dětma byl a ten podcaster na mě koukal a říkal přesně to, co jste říkal teďka vy. Říkal, no ale tam mluvíte o tom papírku, že je vám strašně moc líto, že jako, že jste je tam nechal.
6: Jak je to sestříhaný, tak tam prostě mluví o tom prostě, jak, tam prostě padne, a snažím se citovat, že jste se vykašlal na děti, potom je tam další jako prostě scéna, kde se o tom mluví dál, a pak je tam ta scéna, kdy vy tam mluvíte o tom papírku a to vypadá, že ty předchozí jako zprávy, ty předchozí informace, které tam padnou, tak to vypadá, že je tím jako potvrzujete tím no, příběhem o tom papírku.
3: A to je právě to, že možná to tak pochopil i ten režisér a proto to takhle sestavil, jo, ale faktem je, že proč moje první žena řekla, že nebude komentovat moje otcovství, to nevím, proč to tak jako řekla, ale asi to tak jako myslela. Ale já, kdybych to měl já interpretovat, tak já si myslím, že ona popisovala prostě situaci, že samozřejmě v těch nejtěžších chvílích, jo, v těch prvních týdnech a měsících, to bylo prostě komplikovaný a s tou rodinou jsme samozřejmě, nebo nebyli jsme prostě jako dohromady. Ale potom to vlastně, dokonce tam je, ono se všude uvádí, já jsem tohleto nechtěl vůbec řešit, ale vlastně ono to vypadá, až všichni to zmiňují, že jsem jako odešel od těhotný manželky.
5: No.
3: Jo, což vlastně, já jsem to nechtěl rozporovat, protože zase přesně bych se do toho dostával, ale ta reálna, ty si to taky myslíš?
5: No jako já to, tohle jsem taky tak pochopila, no.
3: No ta situace,
5: jak to bylo,
3: ta situace byla taková, že vlastně byly nějaké události a moje první žena mě jako konfrontovala s tím a řekla, že to musím jako rozhodnout, že teda jakoby teď teda musím říct, jestli teda jako jo nebo ne.
5: No to bych ti taky takhle řekla, no.
3: A já jsem na to řekl pod tím tlakem, že teda ne. Mm-hmm. A to je to, co tam říkám v tom dokumentu, že jako říkám, no OK, tak já se chci jakoby rozvést, chci odejít. Mm-hmm. To tam říkám. Ale pak jsem to neudělal, protože samozřejmě byla těhotná, takže to jako jasně, nebyli jsme spolu další pár týdnů, ale potom normálně ona se vrátila. Mm-hmm. Já jsem normálně byl v porodnici u porodu druhého syna. Dokonce to bylo vtipný, že on se vlastně rodil v den, kdy jsem točil poslední ESO v historii. A já jsem přímo z natáčení, já to tam dokonce říkám, že bylo poslední ESO v historii a já tam kolem mě jsou všechny ty hvězdy, které tam byly, asi 50 hostů. Já říkám, a teď jedu prostě do porodnice za svojí první ženou a narodí se mi druhý dítě. No a dokonce, vlastně, takže vlastně ta doba

0: ságu, skončí to a ty si říkáš, to si děláš prdel. A potřebuješ to normálně vysvětlit. Já jsem nedávno dokoukala jeden seriál, který takhle přesně skončil a já jsem normálně musela hodit do chat GPT, ať mi ještě prostě dá nějaký informace, že já prostě potřebuju to dovysvětlit. Takže my jsme vlastně tímhletím dali fakt takový čtvrtý díl, kde ty jsi to jako vlastně objasnil spoustu těch otazníků, které tam vysely.
1: Já jsem to vlastně jako nechtěl uvádět na pravou míru, protože znovu to řeknu, já vnímám ten dokument jako pohled toho režiséra. Hmm. Já jsem mu to do toho nechtěl jakoby zasahovat, že by se mu to celý rozpadlo. Myslím, kdybych mu po tom, co mi to pustil, tohle řek, no tak se mohl frajer na 2 roky vrátit do střižny jako. No. A hlavně, znovu to řeknu, já jak znám celý ten příběh, tak na mě ten dokument takhle nepůsobil, takže vlastně já jsem byl jako v pohodě, že já jsem věděl, jaká je pravda.
0: No jo, protože ty to máš prostě jako kus síra, zatímco my to máme jako emmental, chápeš?
1: Chápu to.
0: Víš, tak my tam máme jako ty mezery, celé, nevíme.
2: Tohle je prostě všechno, tohle je ta pravda prostě pro člověka.
1: Jasně, no. Tak co si myslíte teď?
2: No teď si myslím, že by měl být jako některý režisérové dělají prostě film s komentářema, tak možná by šlo vydat jako speciální edici prostě dokument s komentářema.
1: No já ještě se vrátím k tomu papírku, že všichni zmiňují tu metaforu s tím papírkem, kterou jsem vymyslel tam přímo jako na tom komu, jako metaforu, že oni se mě ptali, jak jsem se cítil, to zase, na mě to působilo hezky, ale asi to působí jinak na lidi, než jsem to myslel.
2: Působilo to, že jste se u toho dojal. To zase jako, to chlap se taky může dojmout, obzvlášť když mluví o svých dětech a že udělal něco, co mu připadá, že prostě nebylo v pořádku, tak je úplně normální se dojmout. Ale prostě ta metafora nebyla špatná, i když někdo by takový mačomen by se mohl jako posmívat, že to bylo jako hodně jako citový, mně se to naopak líbilo, ale právě to vypadalo jako přiznání, že to všechno předtím byla pravda. To není jako nic špatného proti té metafoře, jenom v kontextu toho dokumentu to vypadá, jasně, ano, všechno, co padlo doteď, je pravda.
1: Totiž, jestli teda můžu tu metaforu vysvětlit teďka, když by se to nemělo dělat, metafora prostě by měla být jako, ale ta metafora, já jsem vlastně popisoval situaci, že je mi líto toho, že jsem tam ty děti nechal u té mámy a nebudeme kompletní rodina, že s nima nebudu každý den.
2: Jo, takhle.
1: No jasně,
2: tak
1: že
2: takhle se to vůbec nepochopil.
1: No, že nebudeme prožívat ty víkendy společný prostě rodinný, že nebudeme ráno vstávat a dělat si tu snídaní, že jsem je tam vlastně
2: tak
1: jakoby, že jsem je jako nechal u té mámy
0: odešel, no.
1: A že jsem odešel. To byla metafora. A lidi to asi teda pochopili.
2: Já měl za to, že nebudu používat žádná sprostá slova, ale prostě, že to bylo, snažím se prostě dělat ty věci, jak mají být, ale tenkrát jsem to prostě nezvládl a pokazil jsem to a teď se snažím být lepší.
1: No ale to je pravda. Ale to je pravda, protože samozřejmě i to, že jsem odešel a nechal jsem je tam u té mámy, jsem vnímal jako selhání, že jsem to pokazil. To tak jako je. A že toho lituju. Ale ne, jak se ptal, když jsem vlastně úplně na začátek, ten pisatel u toho podcastera, jako jestli bych vyměnil
0: 10 let.
1: Že jsem 10 let neviděl svoje děti. Mě to úplně jako, tak vlastně, když se kdokoliv třeba podívá, teď to řeknu blbě, jo, když se někdo podívá na historii mýho Instagramu, kdyby někdo zaskroloval dolů, jako dolů do těch let, jo, do toho roku, já nevím, prostě, když byly děti malí, nebo kdo poslouchal ranní show, tak tam jsou všechny ty události, že jo, Matěj, Kuba s námi trávili, na mě s náma strávili dovolený, jsem byl třeba s Petrou, nebo s Hankou, tak byli normálně s náma, prostě byl to klasický život.
0: Rozvedených rodičů
1: a na to já samozřejmě pyšnej nejsem, že jsme se jakoby rozvedli nebo že jsme šli od sebe, ale pak to celý to mělo ten vibe klasických rozvedených rodičů, že táta a máma žijou jinde, no a děti jsou samozřejmě trochu víc u mámy, no.
0: Kluci, jaký dokument ještě proberem dneska?
1: Myslím, že jsme toho probrali hodně, moc děkujeme za ten vstup dlouhatánskej a byl to dlouhý vstup, ale asi to mělo stát. Tak díky, měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj.
3: Evropy 2.

0: Ranní show na Evropě 2, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: A je tady ženský pohled, toho jsem se bál.
2: Je.
1: Tak.
0: Tak co?
1: Můžu mluvit?
0: Jo.
1: Tak dobré ráno, ještě jednou. No, já jsem ráda, že jsem to teď slyšela v tom rádiu, Leoši,
0: jo.
1: O tom dokumentu. Protože vlastně jsem z toho měla smíšený pocity a vlastně mi to přišlo jako medailonek na hezkýho Leoše. A vlastně jsem si uvědomila, proč vlastně v jednu chvíli, proč jsem vás neměla ráda. A teď najednou zase po nějaký delší době jsem vás měla ráda. A zapomněla jsem na to špatný vlastně, co bývalo jako s vámi tenkrát. Že vlastně, co jako jste udělal, já jako žena jsem to vnímala těžce, ale přesně jak ty média píšou, jak nás tady bombardují jenom tím, co chceme, nebo tím, co chtějí oni, tak jako, co chtějí, tak vlastně to pro ženu je hrozně těžký, že jo, když jako tam opustí ženu s dětma, prostě odejde a pak se chová, jak se choval, takhle bylo jako hrozný, no, takže... A pak najednou vlastně uplynul nějaký čas, že jo, nějaká doba, my jsme stejný ročník, já budu na chvilku taky slavit otcovi, tak jsem si říkal, jo, tak, jako je teď dobrej ten Leoš, jako jo. A ten dokument mi to připomněl vlastně, ve mně byly hrozně jako smíšený pocity vlastně, že jako teď vás mám ráda a předtím jsem vás ráda neměla.
0: No.
1: Jestli mi rozumíte.
0: Rozumím. Rozumím. No. A jak jsme to teďka řešili v tom rádiu, to vám přišlo jako...
1: Fajn, hrozně fajn.
0: Jakože vysvětlující?
1: Jo, vysvětlující za prvý s těma dětma, přesně. A jak v tom dokumentu bylo, jako, že jste opustil manželku těhotnou s dětma, protože u nás jsem něco podobného tady prožívala s kamarádkou. Tam ještě do toho jako bylo něco víc. A jako, je to hrozný. Fakt je to hrozný, když je těhotná žena, jako každá žena... Myslím, že tohle jako potvrdí, když se děje něco špatného. A nevím, že to má vůbec na to těhotenství, na všechno, pak jako to má prostě vliv. Ale tím, že jste dodal tam, že pak jste s těma dětma byl. Ale já jsem to vlastně jako věděla, ale tam jak v tom dokumentu to není. Tak mě přišlo pak po těch třech shlédnutích těch dokumentů, že to je akorát nějaký jako váš hezký medailonek.
0: Přijde vám, a to je zase roztomilý, že vlastně vám přijde, že po shlédnutí těch třech dílů, které byly za mě teda jako brutální, takže vám, i tak vám to přišlo jako hezký medailonek o mě. Jako, že...
1: No ale trefnej. Jakože trefnej, prostě. Já říkám, proč si dělá tady jako medailonek, jako když to nemá zapotřebí prostě.
0: No.
2: Blbeček.
0: A teď ty to chápeš?
2: Jakože jsi byl trapnej?
0: No, že a ta situace je pořád stejná, to znamená, pořád si myslíte, že to bylo teda trapný, nebo se to nějak změnilo?
1: Už se to jako změnilo, jo.
0: Až po dnešním vysílání.
2: Už jsi zase dobrý.
1: Po dnešním vysílání, kdybych to dneska neslyšela, teď jako někdy neposlouchám to rádio, ale kdybych to dneska neslyšela, tak pořád to mám za trapnej medailonek prostě. A myslím si, že to tam jako chybí, že to tam mělo být přesně víc jako do hloubky, jo.
0: Ustý.
1: Že vlastně zrovna jsem vás sledovala na tom Instagramu, jak jste byli v té Itálii a tohle, tak jsem si říkala, jako to je paráda prostě, jako jsou i tam se starýma rodičima, teď ty synové tam přijedou, má tam tu dceru, jako jo. Jo, prostě tak mi to jako přišlo hezký, vlastně jako, jak plynul ten život, ale v tom medailonku vlastně, říkám, no tak tady mu chtějí ukázat jako jeho štěstí teďko, jo, jak je jako na vrcholu jako štěstí prostě, jo, a jako je to trapný, to mi přišlo trapný, prostě fakt jsem to shlídla, s manželem jsme to shlídli a já jsem říkala, Petře, to je trapný, prostě.
2: A co Petr?
1: Co to vůbec jako to... udělali, jo. A vlastně se mi vrátily ty vzpomínky, ty jsem nechtěla, ty vzpomínky na to vaše jako úplně...
0: Chápu.
1: Špatný, velmi špatný jako období, no.
0: Tak děkuju za ten koment.
1: A sama jsem si říkala, jako jak v těch 30 a těch 40, jak se to blíží, že člověk si myslí, jak to má jako unoho, teď se hledáš, jo, a jak jste se tam hledal, že jo, jestli tam bejt, nebo tady bejt, prostě, jo. A jo, já s tím alkoholem teda nemůžu v tomhle tam jako vás navnímat, protože mě to nikdy nechutnalo, co to piju, protože abych nebyla trapná, jako, ale vůbec mi to nechutná.
0: Chápu.
1: Nechutná mi to.
0: Chápu. Blanko, děkuju. Takže... Blanko, děkuju. Panáka si nedáme a dáme si kávu někdy, jo?
1: Jo, dobře. Nebo
0: papa.
1: Vodu, já mám
0: nebo vodu.
1: Nebo čaje. Čaje mám správně.
0: Tak děkujeme. Měj se hezky. Papa. No. Pozdravuj
1: tak
0: pána.
1: Taky,
0: papa.
1: Evropa
0: 2. Hustý, tyjo, dneska. Hustý, tyjo.
3: Když to vezmu kolem... Hele motorka a hele další motorka. Hele zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá. A ruku v ruce s tím i počet nehod motorek s auty. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si Hele motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod.
4: A kolem cyklofestivale na Lipensku je super na první dojem. Přijeď si užít tu největší cykloparty široko daleko od 5. do 7. června. Čeká tě bohatý program pro celou rodinu, dětské i dospělé amatérské závody, testovačky kol, superkulturní program a mnoho dalšího. Více na kolemkolem.info.
5: Připoutej se.
6: Falcon uvádí Mandalorian. Budeš trpět. Nové napínavé dobrodružství ze světa Star Wars.
7: Chceme zabránit další válce.
6: Hodně štěstí. Bude se ti hodit. Mandalorian a Grogu. V kinech od 21. května.
8: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
9: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
10: Žádná kouzla?
9: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
3: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Agentura Elite vyhlašuje castingy do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look. Přijď na casting 27. května v 15 hodin do obchodního centra Westfield Chodov Praha a staň se modelkou nebo modelem. Více na Instagramu Elite Prague. Nevíte, kam se přihlásit v druhém kole na střední školu? Nové inovativní čtyřleté gymnázium School for Future nabízí volná místa ve třídě se zaměřením na média, komunikaci a umělou inteligenci. Inovativní výuka, důraz na jazyky, projektové dny, každý týden. A jsme v centru Prahy. www.schoolforfuture.cz

0: maximum muziky. Evropa 2. Evropa
1: 2. Jsme zpátky a je nejvyšší čas, aby Evropa 2 nabrala správný směr, vrátila se na koleje a od toho je tady Koťák. Koťáku, dobré ráno.
2: Dobré dopoledne, Kupo, dobré ráno, čau. Ahoj, čau.
1: Takže teď si budeme rád písničky a budou prostě vstupy normální, tak jak mají být. Nicméně, jestli jste nějak vnímali ranní show a Evropu 2 od pondělí, tak si možná říkáte, tyjo, OK, my jsme uvedli Koťáka, ale vždyť Koťák normálně vysílá s Ivanou. Co? No. Kde je Ivana? Takže Koťáku, ptám se tě, kde je Ivana?
2: Já teďka nevím, pravděpodobně odešla z nemocnice. Nechci to teda dramatizovat.
1: A tak.
2: A nebo mám to dramatizovat?
1: No, to už se
2: stalo. Odešla z nemocnice.
1: No. Utekla oknem.
2: Ano, musela utíct oknem, protože má infekci, nemá nějaký střevní problémy. Na nějaký střevní problém.
1: Takže vy jste v pondělí začali a už se nám to rozpadlo.
2: Tak slibně to vypadalo a to už se nám to rozpadlo. Ale zase já můžu využít tuhle chvíli a mám tady jedno ryze klučičí téma a bude se líbit i Kátě.
1: Než otevřeš téma, tak bych jenom chtěl říct tady, přátelé, jo, jako ona to je jako frézinka, přijmete prostě tu...
2: Taký závazek.
1: Závazek, že budete chodit jako do rádia ráno nebo dopoledne, ale pak vás doběhne ta každodennost.
2: Stačily 4 dny.
1: Dáme píseň a klučičí téma. A pak už to bude Koťáka.

0: Po ranní show následuje program, který vede Koťák. Ještě se svojí kamarádkou, moderátorkou Ivanou, ta tady dneska není, takže Koťák jede solo piko a chce...
1: Chce,
2: mám tady takový chlapský téma,
1: tak já
2: se... Ne, zůstaň, moc ti to bude taky líbit, Káťo, protože ty máš ráda fotbalisty, to víme.
1: Jo.
2: Máš jednoho doma, veď? Možná i dva, nebo co, teď, senátor?
1: Teď už i dva, no.
2: Tak už dva. No hele, já jsem na Netflixu teďka koukala ten dokument o tom Liverpoolu, koukali jste na to? Zázrak v Istanbulu se to jmenuje. Kluci, rok 2000... A holko.
1: No.
2: Rok 2005 a Liverpool teče ve finále Ligy mistrů 3-0 s AC Milan. A máme tam Šmícu a máme tam Baroše. A je o tom natočený jako dokument na Netflixu. A je to boží. Vybavíte si to?
0: Takhle, já nevím, jestli tě v tom mám jako nechat.
2: Nenechávat.
0: Já mám tahle témata tak zakázaný tady prostě v ranní show, že jsem úplně fascinovaný, že to někdo dokáže říct do mikrofonu tohle.
2: Já totiž vím, že tady je takovej celorádiový zákaz.
0: S Patrikem, kdybych tohle řekl, tak podle mě odejde uprostřed té druhé věty už.
1: Pro mě to taky úplně nebylo.
0: Jo.
2: A jak si využít toho, že tady dneska není Ivče, takže nás nemá kdo šikanovat.
1: Jo, to víte, jo. Totiž, to udělal.
0: Já jsem byl v obýváku a sledoval jsem to v přímém přenosu. Mám k tomu jediný komentář. Já jsem byl na finále Ligy mistrů rok předtím. Přímo na stadionu. Myslím, že to bylo na Manchester United. Nejsem si jistý. Hrál Juventus AC Milan nebo něco takového.
1: Hmm.
0: A příští rok to mělo být v Istanbulu. A mě nabízeli stupenky, abych jel. A já jsem říkal, no byl jsem loni, letos nepojedu. To prostě jako...
1: Jsi byl takhle znuděnej, jo?
0: Byl jsem takovej, jako, ne znuděnej.
2: Hodně emocí to.
0: Ne znuděnej, jako že se tam musíš trmácet.
1: Já, ne, to je strašná otrava, to jo.
0: No tak, není to úplně jednoduchý, ne, tam jet.
1: Já bych byla úplně vzrušená, kdyby mi tohle někdo nabídnul.
0: No ne, mě nabídli stupek, abych se je koupil, to nežil.
1: Jo, takhle, já myslela, že tam zvolu.
0: Ne, jakože mě zvali, jste si
1: myslel. Ne, tak to je otrava samozřejmě,
0: ne, jakože celý to domlouvat jsem myslel, jakože zase to domlouvat, teď to bude stát strašně peněz, teď se tam bude přesovat. Nežil by mě řekl, pane Mareši, pojďte do Istanbulu, to vůbec ne.
2: Počkej, a byl to teda ten rok po euru? Bylo to rok po euru.
0: No. A vím, že jsem tenkrát říkal, ještě Istanbul, to jsem si říkal, vlastně, že předtím to bylo to Manchester United, to bylo takový hezký, tak jsem tam nejel. A koukal jsem na ten zápas a skončilo to 3-0, ten poločas, a já si říkám.
2: Ještě jsem nejel,
0: ono to je takhle rozhodlý během prvního poločasu, ještě, že jsem nejel, těch peněz a trmácení a o ničem zápas, jo, bez zápletky, bez drama, jako ještě, že jsem zůstal doma. A zbytek už je historie.
2: No a my můžeme teda říct, že v tom poločase se to jako začalo lámat. Vláďa Šmicer, gól. No hele, jak jsem ty kluky viděl, zaprvé jakoby krásný a mladý, tak jsem si tak jako... To byla hezká dvojletka vlastně pro ně, že jo? 2004 euro, třetí a rok na to finále Ligy mistrů.
0: Já bych se zeptal, tohle by ti prošlo, jako kdybyste měl Ivanu?
2: Ne. Určitě ne.
0: Tak si nezvykej, že si to na nás takhle vyleješ vždycky, jo?
1: Moc si nevyskakuj, jo?
0: Jestli si jako myslíš, že budeš dělat témata, když nemáš jako paní domů doma, jo? Jen pěkně, jaký téma by si měl, kdyby tady Ivana byla?
2: Pyžama.
0: Vidíš?
2: Pyžama.
0: Takže, jsme zpátky, přátelé, Evropa 2 a tématem jsou pyžama.
2: Pyžama.
0: Hezký víkend.
1: Ahoj.

0: now.
1: Příjemné páteční dopoledne, posloucháte Maximum muziky Evropy 2, máme 9 hodin 22 minut k tomu. Od mikrofonu vás zdraví Koťák a svátek má Emil. Zcela jistě jste někdy historicky slyšeli, že na to, abyste byli dostatečně zdraví, potřebujete minimálně 10 000 kroků denně. Ovšem, tahle ta informace je mýtus. Údajně ji vynalezl jeden Japonec, který se snažil prosadit krokoměr, a proto se ta mýtická hranice 10 000 kroků denně, co můžete udělat pro své zdraví, zkrátka takhle nějak jako nám zakotvila v hlavách. Realita je ale taková, že pro zdravě prospěšné fungování vašeho těla by údajně mělo stačit těch kroků pouze 4 000. Já teda nevím, kdo to počítá, ale pokud uděláte denně 4 000 kroků, tak máte o 40 až 50% nižší riziko infarktu, mrtvice a dalších kardiovaskulárních chorob. Když si k tomu připočteme ještě dobrou muziku a trochu si zatancujete, při poslechu Evropy 2 je to úplně ideální.
2: Hosté na Evropě 2, tak jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
3: Lidi, kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páči, prostě tam budete čekat.
4: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropy 2.
5: A měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Aby ty jsi to uvedl, dobře.
4: Přečíst to podle mě dokážu.
6: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
7: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
8: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
9: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
1: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
2: Evropa 2, kde to stojí?
10: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
1: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
2: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
11: Vše pro letní party a grilovačku najdete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Stačí aktivovat kupon v aplikaci Kaufland a hostina může začít. Kaufland, moje první volba.
12: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
13: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
17: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v 5 hvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
18: Prémiový týden přichází do Fokusu. Právě teď získáte slevu 30% na všechna dioptrická skla a 40% na skla multifokální. Sleva platí i na skla do vlastní obruby. Využijte tuto výjimečnou příležitost a dopřejte si brýle, které vám zajistí pohodlí při čtení, práci i řízení. Fokus. Pro zdravý pohled na svět.
19: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
21: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
22: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
23: Když to vezmu kolem a kolem, cyklofestivale na Lipensku je super na první dojem. Přijeď si užít tu největší cyklopárty široko daleko od 5. do 7. června. Čeká tě bohatý program pro celou rodinu, dětské i dospělé amatérské závody, testovačky kol, super kulturní program a mnoho dalšího. Více na kolemkolem.info.
24: Zpátky k muzice.

0: Přátelé, kamarádi, je to dobré. Máme 22. května, pátek, a já pro vás mám dneska v rámci tohoto vysílání soutěž, stejně tak jako minulé 4 dny. For Life a Madaga pro vás má opravdu velice nabitý balíček kosmetiky, která z vás udělá, řekl bych, lepší lidi, nebo minimálně lidi, kteří lépe vypadají. Je to kosmetika, která je zkrátka úplně pro všechny. My jsme tady poslední 4 dny s Ivčou přemlouvali kluky, aby se do této soutěže taky zapojili, a oni to udělali, protože prostě čím dřív se začnete starat o tu svoji pleť, tím později budete muset třeba jako servisovat nějakýma jinýma věcma. Takže pokud chcete vypadat mladě za pomoci té nejmodernější kosmetické techniky, tak volejte 257 400 888 v moment, kdy v éteru Evropy 2 uslyšíte tento single. No a modří už vědí, že to je Martin Harych. A když se dovoláte jako třetí, dostanete soutěžní otázku. Doporučuji, abyste šli na For Life and Madaga, abyste se podívali na to, o čem tato kosmetika je. Já vám dám soutěžní otázku. Když na ní správně odpovíte, velice nabitý balíček poletí přímo k vám. Tak přejeme hezký pátek a nezapomeňte vychytat soutěžní signál z Evropou 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky.
1: Vše pro letní party a grilovačku najdete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Stačí aktivovat kupon v aplikaci Kaufland a hostina může začít. Kaufland, moje první volba. Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
3: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
4: Já jsem to tam prostě nemohl nechat, chápeš?
5: Prosím tě, ukáž. Ježiš, to je dobrý. Odkud to je?
4: To je nový Shell Café menu. Mají tam hot dogy i burgery s extra křupavýma hranolkama.
6: Ale pst, pojď sem blíž. Každý týden můžeš jako člen Shell Club Smart vyhrát kávu Shell Café na celý rok zdarma. Více na shell.cz.
0: Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.
7: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pozici tu svou na bloodfest.com.
0: Léto ve Špindlerově mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz. To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trsání. Sejdou se totiž ty nejlepší taneční týmy z Česka a Slovenska.
1: Evropa 2 taneční skupina roku 2026. Přijď se juknout na světový hip-hop, disco, modernu, show nebo latino.
0: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
1: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
0: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
1: Taneční skupina roku CZ.
8: Chtěla bys jet na Pigitábor na Monínci?
9: Pigitábor na Monínci?
8: No jasně, příroda, pedalboard, lanový park, výlety, táborák, bazén, skvělé jídlo, soutěže a spousty dalšího.
9: Ty jo, to bude super zážitek.
8: No jasně, a ještě mají pár volných termínů, tak neváhej. Pigi tě vezme sebou na letní tábor na Monínec. Více na pigi.cz.

0: Ze studia Evropy 2 tady na Hagiboru zdravíme celou Českou republiku. Máme 22. květen, já jsem Koťák, no a tohle to je maximum muziky. A před námi je soutěž, někdo z vás se dovolá na 257-400-888 jako třetí. Než se tak ale stane a než vás seznámím s naším volajícím, tak bych chtěl říct, že dneska soutěžíme o balíček kosmetiky s obsahem exozomů a taky PDRN od české profesionální kosmetiky For Life and Madaga. Exosomy a PDRN jsou aktuálně jedno z nejvíce diskutovaných témat a látek v rámci beauty světa a staly se objevem, který posouvá regeneraci a obnovu pleti na novou úroveň. Takže mě by zajímalo, koho máme na drátě? Halo, halo, tady Koťák.
1: Halo, halo.
0: Halo, halo, kdo je tam?
1: Tady Michaela.
0: Čau Míšo, odkud voláš, ahoj. Jak se máš?
1: Volám se Jeseníku, mám se krásný pátek, takže se cítím bez vás.
0: Ježišmarja, Jeseník, máte hezky sluníčko?
1: No, je to takový, jako že se to střídá, ale zatím to vypadá dobře. No,
0: řekni mi, vyhrála jsi někdy nějakou soutěž, nebo vůbec dovolala jsi se?
1: No, já právě úplně čučím, že jsem se poprvé v životě dovolala do Evropy 2.
0: Tak tohleto, holka, tohleto je tvoje příležitost. Jdeme na soutěžní otázku, jo?
1: Jdem na to.
0: Tak jo. Co je klíčovým úkolem ceramidů? Za A. Příznivě ovlivňují vznik akné. Za B. Posilují přirozenou kožní bariéru a napomáhají udržovat v pleti vlhkost. A nebo za C. Fungují jako skvělý peeling.
1: Tak rozhodně je to určitě odpověď B.
0: Jsi si jistá?
1: No, moc neváhám.
0: A naše fanfára může potvrdit, že jsi se nepletla a my pro tebe máme tenhle ten nabitý balíček. Já ještě jednou bych vás chtěl všechny odkázat na www.forlifemadaga.com, kde najdete informace těch produktů, je tam opravdu jako celá řada a já bych chtěl ještě jednou takhle

0: apelovat na pány, aby se starali o svoji pleť. Není to tak složitý, nepotřebujete k tomu hodně produktů, běžte se podívat na tyhle ty webové stránky. No a já ti moc gratuluju, přeju ti krásný víkend a vydrž mi ještě chvilinku na telefonu.
1: Určitě, ahoj.
0: No a my pokračujeme s další porcí Maxima muziky a to už za chvíli.
2: Jíst zdravěji jde v... Hele motorka a hele další motorka. Hele zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá. A ruku v ruce s tím i počet nehod motorek s auty. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si Hele motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod.
3: Albertus snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
4: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiggy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.
5: Kia je teď všude. Co na ní všichni vidí?
6: Pojďte to zjistit k nám. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. V Auto Opat máme všechny modely Kia a nechybí ani nejnovější Kia K4 nebo K4 SV. Máme také širokou nabídku elektromobilů a ke všem vozům zajistíme výhodné financování.
7: Servis Kia najdete v centru Prahy i v Lupakách. Stavte se v Auto Opat a poznejte Kiu zblízka.
2: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
8: Už 3. června startuje hudební léto z Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Rígrových sadech zahrají Monkey Business, Vohnout, David Koller, MiG-21, Kateřina Marie Tichá, Michal Hrůza, Rozálie a spousta dalších. Vstupenky na prageopenair.cz.
9: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
10: No, Alena Volka, Faded.
9: Jo, Faded, Faded.
11: Hele, kluci, jak se tam zpívá to Panda, Panda.
9: Imagine Dragons.
11: Jo, to bude ono. To, jo, jo, přesně.
2: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
12: Ahoj, já se tak těším.
13: Na co se těšíš?
12: Jedu o prázdninách na letní sportovní tábor s prasátkem Piggy.
13: Je, yeah, a kam?
12: Na Monínec. Vyzkouším si spousty sportů, bude bojovka a hlavně zábavička s Piggy.
13: Fakt? Já chci jet taky.
12: Tak mrkni na www.piggy.cz.
13: Bezva, www.piggy.cz, letní sportovní tábor na Monínci.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer.
14: Brzda Evropy 2, Nasty, Arno, Vojtáno.
2: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
14: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer.
15: A tak je to věta o jednom slově. Věta holá debilní povílení.
2: Na Evropě 2.
16: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.

0: Posloucháte páteční Maximum muziky Evropy 2. Káťa Podraská je připravena, pojďme na zprávy.
1: Přeji vám krásné dopoledne. V Praze otevřeli vůbec první akutní psychiatrickou ambulanci pro děti a mladistvé u nás. Unikátní zařízení má sloužit malým pacientům, kteří kvůli dlouhým čekacím lhůtám nemůžou rychle sehnat odbornou pomoc. V péči psychiatrů je v Česku více než 67 tisíc dětí. Cesta do Egypta by se i českým turistům mohla brzy zjednodušit. Země chystá digitální víza po příletu, která mají zrychlit odbavení a omezit fronty na letištích. Novinka odstartuje v Káhiře a postupně se bude rozšiřovat. A teď už slovo předáváme Zuzce.
2: Silniční motocyklové závody v Hořicích na Jičínsku o víkendu zkomplikují dopravu mezi Hořicemi a Dvorem Králové nad Labem a Novou Pakou. Řidiči budou muset jet objížďkami. Závod se koná asi na 5 kilometrů dlouhém přírodním okruhu, který vede městem a lesy severně od Hořic. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Případ, který na první pohled připomíná pohádku o Jeníčkovi a Mařence, se stal před pár dny na jihu Portugalska, kde na kraji silnice našel muž plačící děti ve věku 3 a 5 let. Jak se ukázalo, jejich rodiče je měli odvést do lesa, zavázat jim oči a nechat je tam jenom s batohem a pitím a děti opustili. Policie by už nyní měla znát jejich totožnost, píše o tom TNCZ.
0: Cože?
1: Jo.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Se zblázním, viď, to jsou zprávy.
0: Ach jo.
1: Pozor si dejte na D1 na kilometru 196 ve směru na Říkovice, potkáte tady silničáře, provoz je tady převeden do protisměru.
3: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska máme jasno až polojasno v průběhu dne, ale očekáváme přechodně i oblačno. Dnešní maxima už vyšplhají na některých místech nad letních 25 stupňů. Zítra budou letní teploty ještě mnohem častější, no a v neděli se pak ojediněle dočkáme i tropické třicítky. Máme po zprávách a teď už pokračuje Maximum muziky s Koťákem.
0: Je to naprosto parádní, já se hrozně těším, takže první víkend, kdy se poctivě zapaříme, nezapomeňte si vzít své oblíbené deodoranty a poslouchat Evropu 2, začíná Leny. Ladies and listeners of Radio Europe 2, Europa 2, Verona, Europa, you're listening to Europa 2, Europa 2, stay tuned. Hezký poslech bych vám chtěl popřát ještě takhle při pátku. Europa 2.

0: Zejn na maximum muziky Evropy 2, 10. hodina, 22. minuta. K tomu od mikrofonu má zdraví Koťák a zvu vás na web Evropa2.cz. Pokud holdujete hokej, můžete si vyzkoušet kvíz Evropy 2, který je právě o českém hokeji. No a protože jsme velice rychlí a pružní, tak už tam pro vás máme taky sestřih ranní show, tedy té páteční. Dneska byla speciální, Leoš byl konfrontovaný posluchačem ohledně dokumentu a taky výchovy dětí. Byl to velice dlouhý, zajímavý rozhovor, který už teďka v té hodinové délce toho celého záznamu ranní show najdete právě na našich podcastových aplikacích, jako jsou You Radio Talk nebo právě na webu Evropa2.cz. Když k tomu přidám ještě možnost zasoutěžit si v zajímavých soutěžích, které pro vás máme v sekci soutěže, není o čem, přátelé. Běžte se tam podívat. Evropa2.cz.
1: K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.

0: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.
1: Vše pro letní party a grilovačku najdete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Stačí aktivovat kupon v aplikaci Kaufland a hostina může začít. Kaufland, moje první volba.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Hele motorka. A hele další motorka. Hele zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá. A ruku v ruce s tím i počet nehod motorek z aut. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si Hele motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod.
12: Nejcennější okamžiky jsou ty, které sdílíme společně. V arenách, na náměstích i doma u obrazovek. Sdílíme napětí, radost i slzy. Protože hokej nás spojuje. Spojuje nás hrdost a víra ve vítězství. Spojuje nás vášeň pro český hokej. Hrajeme, bojujeme, fandíme a podporujeme. Zvláštní pro hokej, který máme v srdci. Český hokej, naše národní vášeň.
13: Připoutej se.
14: Falcon uvádí
15: Mandalorian. Budeš trpět.
14: Nové napínavé dobrodružství ze světa Star Wars.
16: Chceme zabránit další válce.
15: Hodně štěstí. Bude se ti hodit.
14: Mandalorian a Grogu. V kinech od 21. května.
17: Zpátky k muzice.

0: BTS se vrací a to rovnou s pátým albem, které tentokrát dostalo název Arirang. Obsahuje 14 tracků, mezi nimi je právě i single, který jste teďka slyšeli, jmenuje se Swim, který se rovnou stal hymnou pro fanoušky po celém světě. Swim i celé album jsou vyjádřením, pozor, identity jedné z nejslavnějších k-popových kapel na světě a obsahují příběhy z jejich cesty životem. Název Arirang je inspirován tradiční korejskou lidovou písní, která napříč generacemi symbolizuje témata vzdálenosti, touhy a odolnosti. Tak BTS, po tom, co absolvovali základní vojenskou službu, jsou opět zpátky v plné síle. Uvidíme, jestli budou plánovat nějaké světové turné, já vám dám určitě vědět. My už ale pokračujeme další porcí Maxima muziky. Už za chvíli třeba Car Sleepers nebo Daddy Yankee.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec, sníh přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha, velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
4: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
5: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
3: Každé úterý a neděli v 8 večer.
6: Tam se občas není čemu zasmát.
3: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
6: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no. To si vzít já, tak jsou to tanga.
3: Brzda Evropě 2 a nep jakoby show.
7: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no, no tak jak se jmenuješ? On říká Prší. A ty? Já jsem Kanasta. On říká, no tak mi vykládej.
3: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
8: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
9: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
10: No, od Alena Walkera Three Fighters.
11: Ale kluci, jak se tam zpívá to panda.
3: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
12: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříči nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
13: Myslíte si, že do Krkonoš se jezdí jen v zimě? Omyl. I léto si můžete skvěle užít ve Špindlerově mlýně. Pěší výlety, cyklotrasy, naučné stezky, lanovky nebo raději borůvky či odpočinek ve wellness? Léto ve Špindlu je lákavé dobrodružství a nekonečno způsobů zábavy, které musíte zažít. Hory v létě nejsou kompromis, jsou ta nejlepší volba. Více na www.mestošpindlerovmlin.cz.

0: Daddy Yankee, Con Calma na Evropě 2, máme 10 hodin 44 minuty, 45 minut v tuto chvíli. Vedle mě už Kuba Štěpán, já vám prozradím, co jsme tady teďka s Kubou dělali. My jsme se trochu očuchávali.
1: No, ano.
0: A já říkám, Čeče, Kubo, a ty voníš tím mým oblíbeným sprchovým gelem, a Kuba, tak teď si nejsem jistý, jestli to voním já nebo něco jiného. Ale něco tady voní, takže každopádně Hagibor hlásí vůni.
2: Při pátku dobrý,
0: no.
2: Příjemná konstelace.
0: Tak. A být osprchovaný je fajn, protože jsme říkali, že tenhle ten víkend nás konečně čekají ty tropy.
2: No, říká se to. Já vždycky tvrdím, nejlepší o počasí je říct, jak bylo. To už je pravda.
0: To je, ano, nepochybně.
2: Takový to jako, jak bude, něco si z toho vyberá, ono možná klapne.
0: To je vždycky s otazníkem. No takže bacha na tramvaje, bacha na stísněné prostory, hlavně pijte hodně vody a sprchujte se. No.
1: A to bylo moudrý.
0: Víď, já jsem
2: překvapen.
0: Já jsem si říkal, co dneska, čím obohatím lidstvo. Každopádně Support Lesbians, taky Siano a potom po 11. hodině po zprávách už pokračuje Kuba Štěpán mezi 11. až 13. Je to tak, užívejte.
3: Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
4: Mandalorian je jedním z těch chválenějších Star Wars seriálů, alespoň co se týče první série. A příběh Star Wars, Mandalorian a Grogu na příběh lovce lidí Din Djarina aka Mandaloriana a jeho adoptivního syna jménem Grogu, malé bytosti ovládající sílu, navazuje. Hey. Mandalorian a Grogu se společně vydají na nové dobrodružství, ve kterém budou ve jménu Nové republiky potírat poslední zbytky padlého galaktického impéria a dost možná se střetnou i s plíživě vznikajícím prvním řádem.
5: My se nechceme pomstít, my chceme zabránit další válce.
4: Hlavní role Mandaloriana se stejně jako v seriálu chopí Pedro Pascal, přičemž Grogu bude opět kombinací animatronické loutky a digitálních efektů.
6: V pořádku.
4: Vůbec poprvé se ale v tomto světě objeví herečka Sigourney Weaver v roli veteránky Aliance povstalců plukovnice Ward, která ty dva pověří novou misí pro Galaktickou republiku. Na postu režiséra se nekoná žádné překvapení. Stejně jako seriál, totiž nový film režíruje John Favreau, který po boku Davea Filoniho napsal i scénář.
6: Toť způsob náš.
4: Mediálním partnerem kinopremiéry Mandalorian a Grogu je Evropa 2.
7: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiggy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
8: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Kajar Mark Bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
8: Kaufland.
3: Evropa 2 88,2 a 105,5 FM.
10: Už 115 let je jedním ze symbolů Prahy.
11: Od architektonického skvostu až po sídlo primátorů.
10: Poznejte s námi příběh nové radnice na Mariánském náměstí.
11: Hlavní město Praha vás zve na jedinečnou venkovní výstavu o její historii i současnosti.
10: Navštívit ji můžete od 1. do 31. května na Mariánském náměstí.
11: A vstupné je zdarma.
10: Více informací najdete na praha.eu.
11: Vaše hlavní město Praha.
12: Vybírejte chytře. Vyberte si předváděcí vůz Hyundai od Domanského. Minimální nájezd, maximální jistota, výrazná finanční úspora. Předváděcí vozy Hyundai Tucson, Bayon i30 ihned k odběru a navíc. Zvýhodnění až 309 tisíc. Perfektní technický stav, téměř plná pětiletá tovární záruka, 100% garance servisu a najetých kilometrů. Předváděcí vozy od Domanského. Chytrá volba. Hyundai Domanský. Praha 100 důlky, Zdiby a Černý most.

Hele motorka a hele další motorka. Hele zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá. A ruku v ruce s tím i počet nehod motorek s auty. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si Hele motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě financované z Fondu zábrany škod.

odkud je to kafe? Od Jeda nebo ze spolku? Aha, od Elite Model Look. Tak si o něj zahrajeme. Každý den v odpolední show Evropy 2 je ve hře voucher na 5000 na kávovary Krups nebo novinku Coffee Crush. Tak do sebe kopni kafčo a vyraž na casting do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look ČR 2026 s odpolední show Evropy 2.

0: Hezký pátek přeju, posloucháte Evropu 2, 11.01 ukazový hodiny, Káťa Podrazka má pro nás nové zprávy, tak pojďme do nich.
1: Krásné dopoledne. Němečtí poslanci včera jednomyslně schválili záměr na výstavbu vysokorychlostní trati mezi Drážďany a Prahou. Součástí trasy bude i Krušnohorský tunel. Výstavba by měla začít v roce 2032. S dokončením se pak počítá v roce 2044. Nepálská strana Everestu má nový rekord. Ve středu jí zdolalo 274 horolezců. Po bezmála 7 letech vytvořili nový denní rekord. Šlo o nejvyšší počet horolezců, kteří v jednom dni dosáhli vrcholu po oblíbené trase na jižní straně vrcholu. Horu je možné zdolat i ze severní strany, a to z Číny. Tuto trasu ale úřady letos uzavřely. A teď už slovo předáváme Zuzce.
2: Luhačovice na Zlínsku chystají obnovu náměstí 28. října v centru lázeňského města, kde je také budova radnice. Práce by měly začít příští rok. Předpokládané náklady jsou zhruba 36 milionů korun. Město získalo na projekt evropskou dotaci do výše až 85% způsobilých výdajů. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Kanadští hokejisté zdolali na mistrovství světa ve Friburku Norsko 6-5 v prodloužení a navzdory ztrátě prvního bodu ve čtvrtém utkání na turnaji se posunuli do čela skupiny B před Česko.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: S komplikacemi počítejte na D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové u sjezdu na Český Brod, konkrétně mezi 18. a 19. kilometrem. Nově je tady zavřený levý pruh, tak s tím počítejte. No a pozor taky na D1 mezi kilometry 373 a 375 ve směru k polským hranicím. Je tady zúžení, tak počítejte s možným zdržením.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska máme jasno až polojasno, v průběhu dne přechodně oblačno. Dnešní maxima už vyšplhají na některých místech nad letních 25 stupňů. Zítra budou letní teploty mnohem častější, no a v neděli se pak ojediněle dočkáme i tropické třicítky.
0: V Dánsku teď zkoušejí zajímavý pracovní experiment, který byste 100% uvítali i u nás. Co to je? Podrobně o tom dáme říct za chvilku, tak držte vlnu a užijte další várku Maxima muziky. My jsme Evropa 2 a hezký pátek.
3: Evropa 2.

0: páteční dopoledne užíváte s Evropou 2. V Dánsku teď některé firmy testují docela sympatické pravidlo. Po 2 hodině odpoledne už žádné porady, žádné meetingy, žádné online cally, žádné pojďme si ještě rychle něco říct, které se protáhne minimálně na 3/4 hodiny a stejně z ní člověk odchází s tím, že vlastně neví, co bylo cílem, že jo. Firmy tím reagují na dlouhodobý problém. Lidé tráví obrovské množství času na poradách, přepínají mezi hovory, maily, zprávama, že jo, ale na skutečnou práci se často dostanou až později odpoledne. A právě ten blog ve zaverušování má pomoct tomu, aby se zaměstnanci mohli v klidu soustředit a opravdu něco dokončit. První reakce jsou překvapivě dost pozitivní, lidé jsou méně ve stresu, uvádí, že mají pocit, že toho opravdu víc dokončí a navíc odcházejí z práce dřív, s čistou hlavou, což je mimochodem věc, kterou bychom občas potřebovali úplně všichni, to si řekněme na rovinu, protože existují porady, které začnou větou, bude to jenom na chvíli a o hodinu později už člověk přemýšlí, jestli si tam náhodou nemá rovnou přinést i spacák, že? Evropa 2.
1: Instagram Evropy 2 zlomil hranici 300 tisíc sledujících, kteří mají denně o mnoho víc zábavy než ostatní.
2: Co je za otázky, blbý?
3: Co otázky, aby mě vyzdvihli, aby potopili zrko.
2: Takže jsi je psal ty?
3: Samozřejmě, jako všechny.
1: Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
4: My slibujeme, že od zítřka už tím nebude otravovat.
5: No, to seš odvážnej teda.
1: Dej taky follow E2.cz a bav se na maximum. Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
7: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
9: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
10: Toto je.
11: Dopravárt, vezeme vám pračku.
10: No, co teď?
11: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
10: No, tak to si rozumíme.
12: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
13: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernet Štok půl litru za 99,90 a švarcvaldskou šunku při koupě od 2 kusů za 24,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
14: Hele motorka. A hele další motorka. Hele zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá. A ruku v ruce s tím i počet nehod motorek s auty. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si Hele motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod.
15: Připoutej se.
16: Falcon uvádí Mandalorian. Budeš trpět.
17: Nové napínavé dobrodružství ze světa Star Wars.
18: Chceme zabránit další válce.
16: Hodně štěstí. Bude se ti hodit.
17: Mandalorian a Grogu. V kinech od 21. května.
19: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
5: nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol a Kvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spigy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
15: Zpátky k muzice.

0: Společnost vám dělá vaše Evropa 2. Celý týden soutěžíme s Besipem a jeho kampaní Hele Motorka o voucher na nákup bezpečnostních prvků v hodnotě 5000 korun. Kampaň Hele Motorka upozorňuje na rychle rostoucí počty motorkářů na českých silnicích a apeluje na řidiče automobilů, aby na ně v provozu dávali sakra velký pozor. Svou nepozorností totiž zaviní polovinu střetů s motorkami a poukaz v hodnotě 5000 si odnese třetí v pořadí, kdo se dovolá na 257 400 888 po výherním signálu, kterým bude start motorky. To je přesně on. Jakmile zazní, volejte, odpovězte mi na soutěžní otázku, která je opravdu hodně snadná a výhra je vaše. Doporučuji mrknout i na kompletní info, který najdete na www.evropa2.cz. A buďte ve střehu, protože výherní signál může zaznít opravdu kdykoliv.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky.
1: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiky a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
0: Evropa 2 88,2 a 105,5 FM.
4: Léto v Radlický kulturní sportovně se blíží. Pivo po práci, rozlučka se svobodou, svatba, firemní večírek nebo snad grilovačka. U nás se děje všechno. Obří zahrada v centru Prahy, vlastní catering a místo až pro 500 lidí. Chceš to u nás rozjet? Napiš přes web, Instagram nebo Facebook a vidíme se na baru.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads. Maximum muziky.

0: ať už se nacházíte kdekoliv, posloucháte Evropu 2. Tak podle statistik lidé nejčastěji odkládají budík třikrát. Jasně, zní to jako drobnost, ale ve skutečnosti je to vlastně takový malý ranní seriál o třech dílech. První odložení je optimistické, člověk se říká, že 5 minut navíc ho zachrání, druhé už je vyjednávání se životem a třetí je čistá panika, protože najednou zjistíte, že sprcha, snídaně i důstojný odchod z domu se musí vejít do 7 minut. Odborníci přitom upozorňují, že neustále odkládání budíku může člověka spíš rozhodit, než osvěžit. Tělo už se nevrátí do kvalitního spánku, mozek je zmatený a ráno pak startuje stylem, kdo jsem, proč jsem a jak mám zase fungovat. No nejhorší na tom je, že večer si člověk vždycky slíbí, že zítra vstane hnedka, že jo? Což je krásná myšlenka. Bohužel ji ráno obvykle nezdílí ani tělo, ani duše, ani palec, který automaticky hledá tlačítko odložit. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
2: Šreku, je ti dobře?
3: Jasně. Nikdy mi nebylo líp.
4: 22. dubna uběhlo přesně 25 let od chvíle, kdy ze svého milovaného domova v Bažině poprvé vykoukli jeden z nejošklivějších, ale zároveň nejmilovanějších hrdinů vůbec. Kina tak aktuálně vrací na filmové plátno Oscarový příběh o šeredném zeleném hrdinovi, co se chce jen v klidu vyspat v Bažině.
5: Byliš mi po lavu!
4: První Shrek se navíc stal po příběhu hraček druhou zásadní počítačově animovanou revolucí. Když potom v červenci 2024 studio DreamWorks oficiálně potvrdilo, že chystá 5. Shreka, byla to pro většinu fanoušků skvělá zpráva. V první řadě ocenili, že se do hlavních dabérských rolí vrátí v anglickém originále Mike Myers, Cameron Diaz a Eddie Murphy. Nadšení ale po vydání prvního teaser traileru, v němž byla představena nová postava dcery Felicie s hlasem Zendaya, poněkud povadlo. Nevoli vyvolala změna vizáže postav a podivná animace.
6: Nemyslíš, že si tím Lord něco kompenzuje?
4: Fanoušci v komentářích volali po záchraně Shreka, tak jako byl zachráněn ježek Sonic. A nejspíš se něco začalo dít.
7: Zvládnul jsi to! Zachránil jsi mě, jsi úžasný, jsi báječný, jsi...
4: Premiéra Shreka 5 byla z konce tohoto roku přesunuta na červenec 2027. To ale nemění nic na tom, že první Shrek si teď buknul kina na oslavu 25. narozenin. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Hele motorka a hele další motorka. Hele zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá. A ruku v ruce s tím i počet nehod motorek z aut. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si Hele motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Staněk Moto KTM Strakonice. Vybíráte výjimečný motocykl? KTM imponuje všem se srdcem závodníka. KTM nabízí špičkové stroje obdařené sportovním talentem do terénu i na silnici. Vyberte si ze skladových motocyklů KTM ve Strakonicích. Vše od KTM na jednom místě.
8: Staněk Moto, člen skupiny Staněk Mobility Group.
9: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
10: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
9: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
11: Filbek. Měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz.
12: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříči nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
1: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
13: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
1: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
10: Hledáte místo, kde v pohodě vyřídíte nákupy a přitom nezapomenete ani sami na sebe? V obchodním centru Šestka zvládnete obojí. Móda a sportovní vybavení, šperky, elektronika i potřeby pro domov a mazlíčky. Ale také třeba kadeřnictví, pošta, moderní fitness nebo pestrá nabídka jídel z celého světa. A pokud vyrážíte na cesty, můžete u nás i dlouhodobě zaparkovat. Pražské letiště je od nás už jen kousek. Tak neváhejte a zastavte se u nás. OC Šestka. Blíž, než si myslíte. www.oc6.cz.
5: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
14: Léto v Radlický kulturní sportovně se blíží. Pivo po práci, rozlučka se svobodou.

0: Ladíte Evropu 2, taky ve 12.01 pro vás máme čerstvé zprávy. Slovo si bere Káťa Podraská.
1: Krásné poledne u zpráv. Historicky první kompetenční žaloba prezidenta na vládu ohledně ústavního výkladu pravomocí je čím dál pravděpodobnější. Petr Pavel potvrdil, že podnět k ústavnímu soudu podá, pokud mu vláda zamezí v možnosti reprezentovat Česko na červencovém summitu NATO v Ankaře. Katalánský parlament schválil nový zákon, který trojnásobně navyšuje pokuty za sprejování grafity na vlakové soupravy. Za nejzávažnější přestupky může být nyní uložena pokuta v přepočtu téměř 22 milionů korun. A my už teď slovo předáváme Zuzce.
2: Policie dokončila stavbu parkovacího domu vedle svého krajského ředitelství v Jihlavě. Náklady na stavbu byly asi 70 milionů korun. Na parkování do roka upraví i dvůr za svým sídlem. Parkovací místa pak budou moci využívat i lidé mířící na jednání na policii. Zatím dům slouží jen pro policejní techniku. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Na jihu Čech dnes bude zahájena rally Český Krumlov, druhý závod mistrovství České republiky v automobilových soutěžích. V roli lídra průběžného pořadí se na start postaví Filip Mareš, který před měsícem ovládl rally Šumava Klatovy. O jubilejní 10. triumf v soutěži bude usilovat úřadující šampion Jan Kopecký, který vyhrál i loni.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na D3 mezi 136. a 134. kilometrem ve směru k Českým Budějovicím. Levý pruh je tady uzavřený. No a s možným zdržením pak počítejte na D10 mezi 57. a 53. kilometrem ve směru na Prahu. Po cestě můžete potkat pomalu jedoucí vozidlo údržby.
3: Každý

0: taky venku.
1: Dneska máme jasno až polojasno, v průběhu dne přechodně oblačno. Dnešní nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů na severu a severovýchodě kolem 21.
2: Stále se hlídáte výherní signál zvuk motorky, můžete vyhrát voucher na bezpečnostní vybavení. No a z hudebního menu si dáme Evu Farnou, Smiraj nebo i Taylor Swift například. Tak držte vlnu, tady je vaše páteční Evropa 2. Evropa 2. Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Soutěžíme s Besipem a jeho kampaní Hele motorka. Ta upozorňuje na rychle rostoucí počty motorkářů na českých silnicích a apeluje na řidiče automobilů, aby na ně v provozu dávali velký pozor, protože svou nepozorností zaviní až polovinu střetů s motorkami. Projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod. A dnes soutěžíme na Evropě 2 o voucher na nákup bezpečnostních prvků v hodnotě 5000 korun. Výherní signál zazněl, ptám se, kdo se dovolal jako třetí v pořadí na 257-400-888. Tady je Jakub, Evropa 2.
1: Ahoj, tady Kristýna.
0: Ahoj Kristýno, jak je při pátku?
1: Úplně skvěle, nemůžu uvěřit tomu, že jsem se dovolala.
0: Počkej, vytváříš pracovní hodnoty nebo se o to alespoň pokoušíš? Asi se pokoušíš, když máš čas volat k nám, co?
1: Asi spíš pokouším, no.
0: Ale abys voucher v hodnotě 5000 vyhrála, tak stačí mi zodpovědět soutěžní otázku. Jsi připravena?
1: Pojďme to zkusit.
0: Proč řidič automobilů snadněji na silnici přehlédne motocykl než automobil? Za A. Motorka je menší a hbitější. Za B. Motorkáři nepoužívají blinkry. A za C. Řidiči aut po motorkách nekoukají. A je to takový jako tak to trošku jako musím říct, že teda i já, jakožto nemotorkář, jsem se teďka zamyslel.
1: Je to záhadnější, ale zkusila bych Cčko.
0: Já si myslím, že by si měla zkusit Ačko, protože motorka je menší a hbitější.
1: To je taky pravda.
0: Přesně, a já ti gratuluju, protože to je správná odpověď.
1: Yes.
0: Voucher v hodnotě 5000 korun na bezpečnostní prvky, samozřejmě na výbavu. Voucher je tvůj, bude mít užitek.
1: Jednoznačně, děkuji moc krát. Jezdíme všichni, takže určitě se nevžije.
0: Jak jezdíme všichni? Jako celá rodina?
1: Je to tak.
0: Ty bláho. Takže počkej. Vaše první výjezdní zasedání letos bylo kam? Rodinný?
1: Do Poděbrad, tradičně. Jezdíme vždycky z Prahy do Poděbrad. Na zmrzlinu, na kafe.
0: Vy jste nějaký gang, ne?
1: I tak se to dá možná říct.
0: Kristýno, vydrž mi na drátě, ať doladíme detaily, já ti gratuluju a samozřejmě hezký pátek a hezký víkend přeju. Ahoj.
1: Určitě, díky moc, mějte se.
0: Ahoj.
2: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
3: Ahoj, check it out, it's Mike Shinoda from Linkin Park. Hey, what's up, it's Jason Derulo.

0: Evropa 2. Vše pro letní party a grilovačku najdete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Stačí aktivovat kupon v aplikaci Kaufland a hostina může začít. Kaufland, moje první volba.
1: Áčka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletu magnetky? Možná. Ale zážitky? Ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pěti hvězdě? Vznést se do oblak? Nebo si labužnicky pochutnat? Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro cukr, krystal nebo krupice. V Bila klubu za 9,90 pouze v pátek. A švarcvaldskou šunku při koupi od dvou kusů za 24,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
10: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
11: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
12: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 69,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a šery rajčata 250 gramů za 49,90 do 26. května ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
13: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
14: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
15: Žádná kouzla?
14: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
16: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
17: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
18: Zpátky k muzice. Evropa 2.

Flashback. Natočí Flashback Evropy 2 obstará Moby a single z roku 2002 Extreme Ways. Skladba, která patří mezi kousky, které člověk pozná během pár vteřin. Minimalistický beat, zvláštní neklid a vlastně i hlas, který zní skoro jako vnitřní monolog po nějaký probdělý noci. Moby později uváděl, že song vznikal v období, kdy měl pocit, že lidé kolem něj až moc utíkají před vlastními emocemi. A právě o tom Extreme Ways je o snaze změnit život, odstřehnout minulost a přežít v momentě, kdy člověk úplně neví, co bude dál. Možná i proto ta skladba nestárne. I po letech zní trochu jako soundtrack v době, kdy má člověk v hlase chaos, ale navenek se tváří, že má všechno naprosto pod kontrolou.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Vše pro letní party a grilovačku najdete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Stačí aktivovat kupon v aplikaci Kaufland a hostina může začít. Kaufland, moje první volba.
2: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
5: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Senohrabech. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 17,90. Sleva 55%. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.
7: Youngblood vyráží se svým festivalem Bloodfest do světa a jedinou letošní zastávkou bude Hradecký park 360. Už 27. června 2026. Vedle něj vystoupí také Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další. Vstupenky mizí. Neváhej a pořiď si tu svou na bloodfest.com.
8: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
9: No, od Alana Walkera a Faded.
8: Jo, Faded, Faded.
10: Hletil si, jak se tam zpívá to panda.
8: Imagine Dragons.
10: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2. Léto ve Špindlerově mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz. To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trsání. Sejdou se

0: letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzum.
1: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
0: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
1: Taneční skupina Roku CZ.
2: Chtěla bys jet na Pigitábor na Monínci?
3: Pigitábor na Monínci?
2: No jasně, příroda, pedalboard, lanový park, výlety, táborák, bazén, skvělé jídlo, soutěže a spousty dalšího.
3: Tyjo, to bude super zážitek.
2: No jasně, a ještě mají pár volných termínů, tak neváhej. Pigi tě vezme sebou na letní tábor na Monínec. Více na pigi.cz.

Odkud je to kafe? Od Jeda nebo ze spolku? Aha, od Elite Model Look. Tak si o něj zahrajeme. Každý den v odpolední show Evropy 2 je ve hře voucher na 5000 na kávovary Krups nebo novinku Coffee Crush. Tak do sebe kopni kafčo a vyraž na casting do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look ČR 2026 s odpolední show Evropy 2.

0: Fan FAO, Féteru Evropy 2, blíží se 13. hodina a to znamená, že se 13. se slova ujme Jindra Ekel. Vypni si
1: ahoj,
0: ten telefon.
1: Ahoj, já se omlouvám, tady mi něco přišlo, nevím, co mi kdo píše.
0: Finanční úřad.
1: Zásilka mi přišla. Tak to je dobrá zpráva. Prosím tě, Kubo, já jenom ještě na začátku. My jsme teď před pár vteřinami prakticky.
0: No.
1: Jsme se tady bavili o muzikálech, o tom, jak je těžký se učit vlastně ty herecký prostě věci, ten scénář jako takovej. A z tebe vypadlo, že vlastně ty jsi chodil na konzervatoř, že?
0: No, tak to je ten, obecně známý.
1: Ty jsi ten nejpovolanější, který by vlastně k tomu mohl spousty říct.
0: Hele, tak řekni mi... pozor, k muzikálu, ne, já jsem dělal činohru.
1: No je dobrý, no jo? To je jedno, jestli to je divadelní představení, možná divadelní ještě o to víc, tak, než muzikál, v rámci těch textů, víš, jako jak se naučit, jsem vždycky nad tím přemýšlel, jo, jako s respektem vůči všem hercům, že jsem říkal, ty blaho, jako jak se naučíš, prostě přesně třeba činohru, já nevím, hodinu, dvě hodiny představení. Prostě to je strašně moc textu.
0: Zaprvé, já myslím, že to zkoušíš nějakou dobu, když
1: no
0: už
1: to je, jo. No.
0: Ale mě třeba pomíhá, já myslím, že to má teda i většina herců, mnemotechnický pomůcky.
1: No
0: a... víš jako různou asociaci, že no. A máš to spojený s pohybem.
1: Ano. Jo?
0: A vlastně ten mozek ti tohle to propojí, ale třeba když jsme točili seriál z lékařského prostředí a tam no. jsem se... vyloženě musel učit jako básničku ty diagnózy.
1: Chápu, no,
0: protože
1: no.
0: tam žádná asociace nebo nějaká improvizace nepřipadala v úvahu,
1: ano.
0: Protože můžeš improvizovat, když o tom něco víš.
1: Ano. No
0: třeba
1: samozřejmě.
0: Shakespeare jako tam taky jako moc...
1: No a právě, a teď si okay. vezmi, že tam je třeba o tom, já nevím, říkáš větu a teď musíš vypíchnout třeba ty tři slova nebo čtyři, něco to nejzásadnějšího. A teď, když to netrefíš, tuhle tu punchline, no tak je to jako blbý. A z toho je strašný strach.
0: Třeba. Televizi dobrý, protože tam se to zastaví, může se to přetočit.
1: No právě.
0: Jo? A nebo se to úplně vystřihne.
1: No divadlo je.
0: Ale divadlo,
1: no nemá šanci.
0: Jako bohužel, no.
1: No nemá šanci.
0: Pokus omyl. Na druhou stranu je spousta představení, které na tom jsou i postavený. Že divák jako čeká, že když se tohle stane,
1: ano, ano.
0: Tak je to vlastně hrozně vtipný.
1: No to jo, to jako zcela jistě. No hele, je klobouk dolů, opravdu teda, to já jsem totiž ani nevěděl, že si chodí opera na konzervatoř.
0: Pravda, tak po 13 letech my jsme...
1: Přesně, taková první informace na začátek. Ne, ale tak jsem rád, že si řekl něco prostě takhle, jakoby vyloženě někdo jako z té branže, víš, prostě to je zajímavý vždycky.
0: Vzhledem k tomu, že jsem chtěl jít na obě, protože mám hlad, tak se tady
1: se
0: vykecáváme 2,5 minuty, takže Jindro, je to tvoje, Zuzka Kozáková, je tu teď.

0: Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic-Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic-Con Brno a Junior 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha. Na Instagramu Evropy 2 už vás je přes 300 tisíc.
2: Co je za otázky, blbý?
3: Jsou otázky, aby mě vyzdvihli, aby potopili zrko.
2: Takže jsi je psal ty?
3: Samozřejmě, jako všechny.
1: Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
4: No, to jsi odvážnej teda.
1: Dej taky follow E2.cz a bav se na maximum. Evropa 2, držíme ti flek i na Instagramu.
5: Kia je teď všude. Co na ní všichni vidí?
6: Pojďte to zjistit k nám. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. V Auto Opat máme všechny modely Kia a nechybí ani nejnovější Kia K4 nebo K4 SV. Máme také širokou nabídku elektromobilů a ke všem vozům zajistíme výhodné financování.
7: Servis Kia najdete v centru Prahy i v Nupakách. Stavte se v Auto Opat a poznejte Kiu zblízka.
1: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
8: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
9: No, od Alena Walkera Three Faded.
10: Jo, Faded.
11: Hele, kluci, jak se tam zpívá to Panda.
8: Imagine Dragons.
11: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
1: Řekni to po svým. Stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
12: Už 3. června startuje hudební léto z Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Rígrových sadech zahrají Monkey Business, Vohnout, David Koller, MiG-21, Kateřina Marie Tichá, Michal Hrůza, Rozálie a spousta dalších. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
1: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
13: Mýmu sousedovi, který na mě vypěk s vidlema.
1: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
14: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebil mi postel.
1: Song za trest.
15: Jsem úplně vytočená, kluci.
1: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
14: To je retard.
1: Na Evropě 2. Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2.

0: Pěkný den, je tu to, na co jste určitě celou hodinu čekali. To jsou tady zprávy ze Ruskou.
1: Dobré odpoledne. Cesta mezi Prahou a Drážďany bude trvat místo současných 2,5 hodiny jen hodinu. Cesta mezi Prahou a Berlínem 2,5 hodiny místo 4. Němečtí poslanci schválili záměr na výstavbu vysokorychlostní trati mezi Drážďany a Prahou, včetně takzvaného krušnohorského tunelu. Výstavba trati by měla začít v roce 2032. S dokončením se počítá v roce 2044. 8 mužů z Mongolska předkládalo úřadu v Havlíčkově Brodě falešná potvrzení, aby získali řidičské průkazy na nákladní auta a autobusy. Kriminalisté případ řeší jako trestný čin. V případě odsouzení hrozí mužům ve věku 24 a 49 let kromě zákazu činnosti také vězení až na 2 roky. Policisté případ dál vyšetřují. S Luckou zamíříme do Čáslavy.
2: Železniční přejezd na okraji Čáslavy na Kutnohorsku nahradí nový most, který zvýší bezpečnost provozu aut i vlaků na trati mezi Kolínem a Havlíčkovým Brodem. Středočeští radní doporučili zastupitelům uzavřít smlouvu o spolupráci na projektu se správou železnic a městem Čáslav. Kolem Čáslavy se v budoucnu očekává nárůst transitní dopravy. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Čeští hokejisté mají po náročném vstupu do mistrovství světa ve Švýcarsku už druhý den volno. Trenérský štáb v čele s Radimem Rulíkem zrušil čtvrteční trénink, aby hráči mohli načerpat energii pro finish v základní skupině B, kde odehrají 3 utkání ve 4 dnech. Už zítra nastoupí od 16:20 proti Slovensku.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D1 pozor ve směru na Prahu. Na 208. kilometru máme nehodu, policie je na místě, další komplikace hlásí Kroměříž. V ulici 1. máje se srazila 2 osobní vozidla.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Aktuálně jasno až polojasno, v průběhu odpoledne se může objevit oblačnost a teploty, tak ty se stále drží většinou v rozmezí od 22 do 26 stupňů Celsia. Tolik ode mě, 4 minuty po 13. ladíte Evropu 2 a slovo právě teď přebírá Jindra Ekl.
0: Tak už to všechno víte, máme po zprávách, pojďme na další Maximum muziky, mám toho pro vás hromadu, tak držte vlnu, za chvíli se v tom začneme hezky probírat.
3: Evropa 2.

0: teď spíš něco pro chlapy, taková řečnická otázka. Jste nesmělí, chlapy? Co? Jakože třeba při seznamování a tak dále. Jo, jste spíš jako stydlí. Nebudete rovnou k věci. Samozřejmě ta druhá varianta, ta se vám má tendenci vyplatit mnohem více, že? Protože ženy dneska chtějí prostě alfa, případně sigma muže. Prostě takový to jakoby absolutně neohrožený ničím. Ovšem, kdyby takovýhle chlapy byly i jako dřív, tak bychom třeba neměli dneska různý jako zdravotnický vybavení, včetně třeba stetoskopu. Konkrétně tahle ta věc na poslouchání srdce a plic a tak dále, tak vznikla z velmi humorného důvodu, protože v roce 1816 René Laennec, to byl francouzský tedy physician, tak on se cítil být jako nekomfortně díky tomu, že tedy musel pacientkám přikládat pravidelně několikrát denně vlastně svoje ucho na jejich hrudník, aby vlastně je poslouchal to srdce. Jo, protože prostě tenkrát nebyla jiná možnost. A jeho to asi tak jako trápilo, tato věc, že tedy musí dávat takhle ucho na hruď ženám, že vynalezl stetoskop. Vidíte? Takže mají stále místo prostě ve společnosti i muži takovéhoto ražení. A vidíte to, může se prostě stát, že i vymyslí takovýhle převratný vynález prostě. Díky právě týhletý nátuře. Takže všechno v pořádku, nemusíte být alfa ani sigma.
1: Petře, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdí.
2: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
3: On se včera sám už jemá na jedno a vrátí se půl čtvrtý, úplně zřízený, takže...
2: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu Song za trest.
4: Dnešní Song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe.
5: Jak to?
4: Idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče v bytě.
2: Song za trest.
6: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu víc ani prasata. Takhle už opravdu ne.
2: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
11: Teď se fotím já.
12: Řekni Epet.
13: Nejdřív vyfotím vyúčtování.
14: Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
15: Vždyť se mu sjednání stihne než do 3 minut.
14: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
19: To je.
16: Dobravárt, vezeme vám pračku.
19: A co teď?
16: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
19: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Zatárt, opravdový elektrospecialista.
7: Prémiový týden přichází do Fokusu. Právě teď získáte slevu 30% na všechna dioptrická skla a 40% na skla multifokální. Sleva platí i na skla do vlastní obruby. Využijte tuto výjimečnou příležitost a dopřejte si brýle, které vám zajistí pohodlí při čtení, práci i řízení. Fokus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
11: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 12,90 gambrinu z desítka půl litru ve skle a Birhel půl litru ve skle za 13,90 do 2. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
12: Hele motorka a hele další motorka. Hele zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá a ruku v ruce s tím i počet nehod motorek s auty. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si Hele motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod. Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
11: Když to vezmu kolem a kolem, cyklofestivale na Lipensku je super na první dojem. Přijeď si užít tu největší cykloparty široko daleko od 5. do 7. června. Čeká tě bohatý program pro celou rodinu, dětské i dospělé amatérské závody, testovačky kol, super kulturní program a mnoho dalšího. Více na kolemkolem.info.
14: Zpátky k muzice.

0: Posloucháte Evropu 2, jelikož je lezecká sezóna v Nepálu, tak sem tam přijde nějaká zajímavá zpráva. Naštěstí tedy zatím nechodějí ty negativní zprávy o úmrtích a podobně na všech nepálských 8000. Nicméně dneska mi velmi pobavil nadpis jednoho článku na Novinkách, kde to jako napsali svým způsobem pravými jakoby jmény, že to nazvali dobře. Píšou tam: Everest zdolal z nepálské strany rekordní počet 274 turistů v jediný den. Tak kdo samozřejmě má rád horolezectví, tak se zasmál asi nejspíš. Ne, že tam použili právě jako v tom nadpisu článku to slovo turistů. Ono potom v Perexu už se to tedy opravuje, že to samozřejmě byly 274 horolezců a šerpů. A tam už to určitě potěšilo hromadu tedy opravdových jako horolezců, že řekli jo, tak aspoň nám říkají horolezci, ne turisti. I když na druhou stranu Everest je velmi, velmi známý právě tedy tím, že nejenom jako, že se tam snaží jet jako megalomány v rámci toho, že tam je hromada lidí. Samozřejmě nepálské úřady v rámci těch permitů, který vydávají, tak na tom vydělávají peníze. To je jasný, že čím víc lidí, tím jakoby lépe v uvozovkách. I když už i tohle se začíná nějakým způsobem tady ovlivňovat, aby tam nebyly trafiky. Vemte si, stojíte prostě v koloně, když jedete do práce v nějakým velkém městě evropským třeba, a pak stojíte prostě v 8000 třeba 400 v koloně prostě na Hilleryho schodu prostě před váma je 2 hodiny čekačka, jo, na nejvyšší hoře světa. Je to úlet. Kdyby náhodou bychom tu měli Honzu a Lenku Poláčkovi minulý rok, který vlastně dali Everest, ona mimo jiné jako jediná, nebo snad druhá, teď nevím, slovenská žena bez kyslíku. Fenomenální, fenomenální. Měl jsem je přímo v éteru, můžete si klidně podívat na ten rozhovor s nimi na našem YouTube kanálu Evropy 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
4: Já jsem to tam prostě nemohl nechat, chápeš?
5: Prosím tě, ukáž. Ježiš, to je dobrý. Odkud to je?
4: To je nový Shell Café menu. Mají tam hot dogy i burgery s extra křupavýma hranolkama. Ale pst, pojď sem blíž. Každý týden můžeš jako člen Shell Club Smart vyhrát kávu Shell Café na celý rok zdarma. Více na Shell.cz.
0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
6: A startuje večer na maximum.
0: Songy na přání.
7: Já bych si přál asi třeba...
0: Tak třeba. Nebo legendární song za trest.
8: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
0: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
9: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
10: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
11: Hyundai Domanský. Jeremiášova ve Stodůlkách, Zdiby a na Černém mostě přímo u metra. Domanský. Přijďte na testovací jízdu.
0: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
12: Myslíte si, že do Krkonoš se jezdí jen v zimě? Omyl. I léto si můžete skvěle užít ve Špindlerově mlýně. Pěší výlety, cyklotrasy, naučné stezky, lanovky nebo raději borůvky či odpočinek ve wellness? Léto ve Špindlu je lákavé dobrodružství a nekonečno způsobů zábavy, které musíte zažít. Hory v létě nejsou kompromis, jsou ta nejlepší volba. Více na www.městošpindlerovmlin.cz.

v Evropu 2, spojení Calvin Harris, Kasabian, dohrávají na Evropě 2 a teď tedy velmi zásadní téma, jestli jdete v autě, zpozorněte, protože budu mluvit o kampani Hele Motorka. Cílem tahle kampaně je naučit české řidiče vnímat motocykly v provozu a tím snížit počet nehod. Pozor, to, o čem teď budu mluvit, rozhodně není o tom, že bychom tady jako chtěli rozjíždět nějaký dva týmy, kdo za co může a podobně, jo, motorkáři versus řidiči, že hromada řidičů může samozřejmě namítnout, no jo, ale hromada frajerů jezdí jak blázni a rychle a podobně, jednoznačně. Ať už jezdíte na čemkoliv nebo v čemkoliv, jezdíte hlavně opatrně. Ego ideálně je lepší odložit stranou, i když je to někdy těžký. Ale teď se pojďme podívat na ty jednotlivý data nebo statistiky, chtete-li, jo. Počty motocyklů v Česku stále stoupá. To je prostě fakt. A motorkáři patří k nejzranitelnějším účastníkům silničního provozu. Řidiči automobilů zaviní přibližně polovinu střetů s motorkáři. Nejčastějším důvodem je nepozornost nebo špatný odhad rychlosti. Čtvrtinu usmrcených motorkářů přehlédneme a zabijeme při

0: motorce, protože mozek tím, že po té sezóně prostě na motorkáře není zvyklý, tak je zkrátka neviděl. A právě je takový kognitivní cvičení, který vlastně může mozku velmi zásadně pomoct k tomu, aby příště tu motorku viděl. Kdykoliv uvidíte z auta motorku, můžete si to zkusit, uvidíte prostě tu motorku, uvědomíte si, že tam je, tak zkuste si říct sami pro sebe nahlas jenom hele motorka. A v tu chvíli propojíte něco zásadního ve vašem mozku, kdy on si to nahlas spojí vlastně v podvědomí s tou motorkou a může to příště být opravdu rozdíl mezi životem a smrtí. Až takhle to je. Kdybyste chtěli, já jsem o tom natočil i video na náš Instagram Evropy 2, tak se na to klidně podívejte a hlavně bezpečně. Tenhle ten projekt podporuje právě Bezpečně na cestě, financované z fondu Zábrany škod.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Připoutej se.
3: Mandalorian je jedním z těch chválenějších Star Wars seriálů, alespoň co se týče první série. A příběh Star Wars, Mandalorian a Grogu na příběh lovce lidí Din Djarina aka Mandaloriana a jeho adoptivního syna jménem Grogu, malé bytosti ovládající sílu, navazuje.
4: Hej!
3: Mandalorian a Grogu se společně vydají na nové dobrodružství, ve kterém budou ve jménu Nové republiky potírat poslední zbytky padlého galaktického impéria a dost možná se střetnou i s plíživě vznikajícím prvním řádem.
5: My se nechceme pomstít, my chceme zabránit další válce.
3: Hlavní role Mandaloriana se stejně jako v seriálu chopí Pedro Pascal, přičemž Grogu bude opět kombinací animatronické loutky a digitálních efektů.
6: V pořádku.
3: Vůbec poprvé se ale v tomto světě objeví herečka Sigourney Weaver v roli veteránky Aliance povstalců plukovnice Ward, která ty dva pověří novou misí pro Galaktickou republiku. Na postu režiséra se nekoná žádné překvapení. Stejně jako seriál, totiž nový film režíruje John Favreau, který po boku Davea Filoniho napsal i scénář.
6: Toť způsob náš.
3: Mediálním partnerem kinopremiéry Mandalorian a Grogu je Evropa 2.
1: Hele motorka a hele další motorka. Hele zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá. A ruku v ruce s tím i počet nehod motorek s auty. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si hele motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu Zábrany škod.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Kajar Mark Bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
7: Kaufland.
1: Evropa 2 88,2 a 105,5 FM.
9: Léto v Radlický kulturní sportovně se blíží. Pivo po práci, rozlučka se svobodou, svatba, firemný večírek nebo snad grilovačka. U nás se děje všechno. Obří zahrada v centru Prahy, vlastní catering a místo až pro 500 lidí. Chceš to u nás rozjet? Napiš přes web, Instagram nebo Facebook a vidíme se na baru.
1: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa 2.cz. Je jich tam fakt dost.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, druhá hodina odbyla a Zuzka pro vás něco má, jsou to konkrétně zprávy, překvapivě.
1: To jsme nečekali. Dobré odpoledne. Generální inspekce bezpečnostních sborů při domovních prohlídkách dvou lidí zajistila přes 10 litrů takzvané tekuté extáze. Nelegální drogu měl u sebe i pražský policista, který drogu opakovaně užíval. Je stíhán a hrozí mu až dvouleté vězení. Obviněn je i druhý muž, u kterého policie domovní prohlídku udělala. Gibbs o tom dnes informoval v tiskové zprávě. Na sobotní pouť smíření, která je jednou z klíčových akcí festivalu Meeting Brno a každoročně se jí účastní desítky až stovky lidí, mají letos pořadatelé zaregistrováno do autobusů 1300 účastníků. Letošní ročník bude výjimečný tím, že se v Brně souběžně konají i sudetoněmecké dny. S Luckou zamíříme do východních Čech.
2: Aviatická pouť se stěhuje z Pardubic do Hradce Králové. Stvrzuje to podepsané memorandum o pořádání aviatické poutě na hradeckém letišti do roku 2030. První hradecký ročník a 34. ročník aviatické poutě celkově bude na hradeckém letišti 30. až 31. května. Představí se přes 40 letounů. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Členské státy Evropské unie dnes finálně schválily nový právní předpis. Jehož cílem je zlepšit ochranu psů a koček a zajistit jejich identifikaci a sledovatelnost. Informovala o tom Rada Evropské unie. Jde o první normu na úrovni EU, která se věnuje chovu, umístění zvířat a zacházení s kočkami a psy. Norma zavádí povinnou identifikaci pomocí mikročipů a registraci v propojitelných národních databázích. Opatření jsou namířená hlavně proti takzvaným množírnám.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na D1 na 208. kilometru se došetřuje nehoda ve směru na Prahu, stejně tak se došetřuje nehoda v Kroměříži v ulici 1. máje.
3: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
1: Venku je jasno až polojasno, v průběhu odpoledne se místy může objevovat i oblačnost, teploty se drží v rozmezí od 22 do 26 stupňů Celsia. Ode mě je to vše, vy jste s Evropou 2 a 4 minuty po 14. Pokračuje Jindra Ekl.
0: Fakt je to už od tebe úplně vše, nemáš jako tam nějakou bonusovku třeba nebo něco? Ne, víš něco jako prostě takového nečekaného. Opravdu už je to teda vše od tebe.
1: Jo, tak jo, až za hoďku.
0: Tak zase za hodinu. Mám takový tajemství, Zuzka umí dobře zpívat, čili vlastně by mohla teoreticky i někdy nám zaspívat ty zprávy. Ale ne, tak nebudeme zbytečně talentem jako mrhat na každou stranu. To byly zprávy, za chvíli tedy jdeme na další maximum muziky. Mám pro vás další tedy zadu záležitostí, které za chvíli probereme. Teď Lany na Evropě 2.

0: Evropy 2.
1: Ano, je tu dnešní kultovka, opravdu kultovní záležitost. Na to jsem se těšil. Cranberries a jejich track Stars. Pojďme rovnou na to, není úplně nutné to nějak zásadně představovat. Možná jenom, jestli jste neviděli, jak je ten projekt NPR Tiny Desk. Tak oni tam před lety vystupovali v plný sestavě. Bylo to něco nádherného, jestli vzpomínáte rádi na Cranberries. Tohle je zcela jistý YouTube video, který si dejte. Teď už Stars tady na Evropě 2.

0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
1: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
2: Čumíš, vej?
0: Songy na přání.
3: Pro moji dcerku Mariánku.
1: Mariánka je krásný jméno. Jak vás to napadlo tohle?
3: To bylo manželova takový vysněný jméno pro holčičku.
2: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
3: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
0: Ty nejdůležitější témata celého dne.
1: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
0: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
2: My moderujeme, Švanci přijde na kukačku.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
4: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
5: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní LEGO Editions Helma Lewis Hamilton ze Scuderia a Ferrari HP jen za 1799 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
8: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
9: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
10: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
11: Žádná kouzla?
10: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
12: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
14: Připoutej se.
15: Falcon uvádí
16: Mandalorian. Budeš trpět.
15: Nové napínavé dobrodružství ze světa Star Wars.
17: Chceme zabránit další válce.
16: Hodně štěstí. Bude se ti hodit.
15: Mandalorian a Grogu. V kinech od 21. května.
18: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
19: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
19: Kaufland.
11: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiggy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
2: Zpátky k muzice.
14: Evropa 2.

Vzpomínat se přece nedá. Láska je věčná, ale silnější jsou naše ega. Jak se nedojímám, když se vracím fotkám. Nevěřím v minulost, proto jenom čekám. Čekám, až tě potkám, ty se budeš sladce smát. Budeš šťastná, nebudeš sama, bude to pro mě rána. Představíš mě přítele, pozdravím a půjdu dál se vzpomínkou na lásku.

Odkud je to kafe? Od Jeda nebo ze spolku? Aha, od Elite Model Look. Tak si o něj zahrajeme. Každý den v odpolední show Evropy 2 je ve hře voucher na 5000 na kávovary Krups nebo novinku Coffee Crush. Tak do sebe kopni kafčo a vyraž na casting do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look ČR 2026 s odpolední show Evropy 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Já se většinou zajímám o takový témata, když třeba jde o práci nebo o to, co člověk dělá, tak se zajímám vždycky o to, jak to dělat tak, aby ho to bavilo, nebo v první řadě, aby ho to bavilo, a tím pádem, že to bude bavit, tak samozřejmě bude vydělávat i super peníze, protože to bude dělat dobře a podobně. Teď tady jsem si našel ve svým archivu různých prostě zpráv, co se vždycky pro vás jako fotím do telefonu, že je někdy dám. Tak tady ta věc byla taková zapomenutá a o to zajímavější vlastně je, je to mimo jiné tedy fotka, která byla pořízená v roce 2006 a je to takový jako photoshoot člověka, který evidentně má rád svoji práci a má rád vlastně výsledky svojí práce. Je to totiž designer Simon Lamare, který nadizajnoval světlo Volvo C30. Je to samozřejmě jeden z modelů, tedy takový to světlo, jak je docela podlouhlý po zadním jako sloupku auta, a on normálně si udělal takový photoshoot, vlastně jako portréty právě s tímhletím světlem. A až vlastně teď v roce 2026 se tohle foto stalo, nebo ta série těch fotografií se stala vlastně virální, a to právě díky tomu, jak vlastně zajímavý, hezký message z toho prakticky jde. Oni ty Skandinávci jsou jako skvělí v mnoha úrovních, ale tohle je úžasný. Jo, prostě být designer čehokoliv a udělat si prostě photoshoot jako se svojí partnerkou právě s tím produktem, který jste nadizajnovali, je úžasný, úžasný nápad. A přitom to ani vlastně nebylo nijak marketingově použitý, jo? Což je na tom vlastně taky hrozně hezký. No, tak mějte rádi svoji práci a ideálně se s ní klidně zvěčněte. Pakliže tedy máte nějaký takovýhle hmatatelný výsledek. Člověk se jako musí trošku taky probovat, že?
1: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
2: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
3: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
5: Staněk Moto KTM Strakonice. Vybíráte výjimečný motocykl? KTM imponuje všem se srdcem závodníka. KTM nabízí špičkové stroje obdazené sportovním talentem do terénu i na silnici. Vyberte si ze skladových motocyklů KTM ve Strakonicích. Vše od KTM na jednom místě.
6: Staněk Moto. Člen skupiny Staněk Mobility Group.
7: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
8: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
7: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
9: Filbek. Měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz.
1: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na Evropa2.cz a bav se na maximum.
10: Hledáte místo, kde v pohodě vyřídíte nákupy a přitom nezapomenete ani sami na sebe?
8: V obchodním centru Šestka zvládnete obojí. Móda a sportovní vybavení, šperky, elektronika i potřeby pro domov a mazlíčky. Ale také třeba kadeřnictví, pošta, moderní fitness nebo pestrá nabídka jídel z celého světa. A pokud vyrážíte na cesty, můžete u nás i dlouhodobě zaparkovat. Pražské letiště je od nás už jen kousek. Tak neváhejte a zastavte se u nás. OC6. Blíž, než si myslíte. www.oc6.cz.
10: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříči nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
11: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec, smích přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha, velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
12: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.

0: Posloucháte Evropu 2, 2:45. Odbylo. Za chvíli čekejte odpolední show s Tomášem a Zorkou. Přeju vám hezký zbytek odpoledne, samozřejmě krásný víkend a těším se zase v jednu tady na Evropě 2 pondělí. Tak ahoj.
1: Už tuhle sobotu večer rozjíždíme na Evropě 2 největší taneční mejdan v českém éteru.

0: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
1: Připoutej se.
2: Falcon uvádí
3: Mandalorian. Budeš trpět.
2: Nové napínavé dobrodružství ze světa Star Wars.
4: Chceme zabránit další válce.
3: Hodně štěstí. Bude se ti hodit.
2: Mandalorian a Grogu. V kinech od 21. května.
5: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Ale ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec, smích přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha, velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
7: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.

0: Startujeme dnešní odpolední show na Evropě 2 a zprávy popad. Startujeme odpolední show na Evropě 2 a probereme jednu skvělou metodu jednoho amerického lékaře, která by měla přijít rozhodně i do České republiky.
1: Buďte s námi na Evropě 2. Evropa 2.

0: turn to dust. All that I adore. Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Tady kolegyně Hejdová přišla s tématem, kde se údajně pojí dohromady superhrdinové a lékaři.
1: Je to tak.
0: Což samo o sobě pro mě třeba lékaři superhrdinové už jsou. Protože no to, co dokážou a tak dále, v dnešní době ta medicína, že jo? Tak to je zázrak.
1: No to každopádně, ale tohle se týká malých dětí, který čekají třeba nelehký nějaký operativní zákroky a různé jako lékařské vyšetření, které nejsou příjemné a děti se logicky bojí. Bojíme se i my dospělí, že jo, natož malí děti. A tohle je metoda, která by se podle mě měla zavést na všech dětských chirurgiích a odděleních, kde jsou vystrašený děti, jo.
0: Ano.
1: Totiž je to metoda jednoho brazilského doktora, který to zavedl u nich na oddělení v nemocnici. A tento chirurg obléká děti do kostýmu superhrdinu předtím, než jdou na sál a hrajou s nima prostě jakoby hry na superhrdiny, aby získali pocit, že mají superschopnost a že všechno zvládnou.
0: To je dobrý.
1: A aby se přestali bát. A opravdu jako sklízí velký úspěchy s touhle metodou, říkají, že tahle procedura na ty děti krásně funguje, že oni s tím kostýmem opravdu na chvilku jako uvěří, že jsou superhrdinové a přestanou se bát. A vlastně to i rozptýlí samozřejmě tu pozornost, takže ten strach jde stranou.
0: To je super. To si myslím, že jako má budoucnost.
1: A je to přitom taková blbost, no. Že to někoho nenapadlo dřív?
0: Hele, já si myslím, že by to mohlo být i u dospělých skutečně. U těch lékařů.
1: Ty bys si chtěl vejít ten kostým si. A tak ono, chtěl bys si do overálku.
0: Zrovna se říká, jako, že vlastně člověk, když si hraje na superhrdinu, i dospělej, když si vezmeš ten třeba ten overál, ten, že jo, já nevím, kostým nějaký. A díváš se do sebe do zrcadla, že vlastně se podporuješ, že jsi superhrdina, že máš super schopnost, že jsi silný a dobrý.
1: Jo.
0: Že ten mozek skutečně jakoby nastartuje a máš daleko větší sebevědomí a výkonnost. Jo.
1: A ty si to o sobě myslíš bez kostýmu?
0: Hele, já normálně vždycky přijdu domů v obleku Supermana, prostě pochopitelně, aha, jsem našlapaný, že jo, jenže bohužel moje žena je Lex Luthor, že jo, no.
2: Užívej si Evropu 2 až do večera.
3: Myslím, že mě sám mluvit.
4: Jo, já taky děkuju, že jste to zvedli.
2: Songy na psání.
5: Co ti můžem zahrát?
3: Cože?
5: A pro koho to bude?
3: Cože?
2: Nebo legendární song za trest.
3: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaj šavle.
2: Super, večer na maximum s Petrem a Ondrou.
6: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
7: Pojď sem, ty draku!
2: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
6: Tohle je možný jenom tady.
8: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
12: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
13: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
17: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
18: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
19: Scháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
20: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 69,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a šery rajčata 250 gramů za 49,90 do 26. května ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
21: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
22: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
23: Hele motorka. A hele další motorka. Hele zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá. A ruku v ruce s tím i počet nehod motorek z aut. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si Hele motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod. Zpátky k muzice.

0: posloucháte odpolední show na Evropě 2. A jestli jste milovníci italského pokrmu zvaného tiramisu, konkrétně tedy desertu, tak vás bude jistě zajímat tohle speciální mistrovství.
1: Moje máma tomu kdy se říkávala tiramisa.
0: Tiramisa. No. Můj syn tomu zase říká pyramisu.
1: Pyramisu.
0: No, on to má spojen s pyramidama, nevím proč.
1: To je hezký. No a mistrovství se tam ve tvoření tiramisu?
0: Tiramisu World Cup. Přísahám, to se děje v italském Trevízu.
1: Možná to vzniklo člověče v té Itálii, že to jakoby byla taková, takový desert pro ty řidiče kamionů, víš? Když si stopili misku. Když si stopili misku.
0: Jo, aha.
1: Jako tyráka
0: jo,
1: miska.
0: Jo, já jsem to pochopila. Možná no, možná. Každopádně v italském Trevízu se skutečně koná tiramisu World Cup a atraktivní to je nejenom pro ty soutěžící, kteří se samozřejmě předhání, protože Italové jsou pyšní na svoje tiramisu, takže je to samozřejmě jenom vlastně předháníčka, kdo ho má teda opravdu nejlepší podle té italské původní receptury. Ale teď
1: slovo předháníčka mě děsí, Zorko.
0: Je to předháníčka. Ale teď se momentálně vypsal i konkurs na porotu.
1: No takže,
0: představ si, že schání 100 členů porotu.
1: 100 členů porotu.
0: 100 obyčejných lidí, kteří prostě chtějí hodnotit tyto mistrovská díla.
1: No tak pokud máte tendenci se přihlásit, já nemyslím zprávy aktuální úplně, Zorko. Je to nějaká...
0: No to víš, že já mám všechny zprávy aktuální.
1: Jo, dobře, abychom se jako tady nevychloubali něčím, co víme.
0: Ale je to aktuální z února.
1: To říkám.
0: To krásně aktuální z
1: února. Jestli jste chtěli přihlásit, tak bohužel vám
0: možná to
1: o půl roku.
0: Tak zase příští rok.
1: Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: hlavě. Maximum nový muziky.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji všechny příležitosti, které využíváte pro své cesty. Lenka vám dá určitě nějaký vhodný tip.
3: O tom, že Tunisko patří mezi naše nejoblíbenější destinace, není pochyb. Tato rozmanitá země má stále co nabídnout, od odpočinku na písčitých plážích až po dovádění na tobogánech hotelových rezortů s all inclusive. Můžete navštívit tradiční trhy nebo se vydat na Saharu a zažít jízdu na velbloudech tak, jako beduíni. Rodinám s dětmi doporučuji návštěvu Djerba Explore Parku, který je koncipovaný jako takový tradiční skanzen, jehož součástí je i krokodýlí farma, která je domovem více než 600 krokodýlů. Dovolenou můžete vybírat mezi tuniskou pevninou nebo ostrovem Djerba. A proč nevyužít momentální letní last minute nabídku? Do Tuniska vás VUJA a Tuniský národní úřad pro cestovní ruch.
2: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz. Jasněťka.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
5: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
6: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
7: Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha. To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trsání. Sejdou se totiž ty nejlepší taneční týmy z Česka a Slovenska.
8: Evropa 2, taneční skupina roku 2026. Přijď se juknout na světový hip-hop, disco, modernu, show nebo latino.
7: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
8: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
7: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
8: Taneční skupina roku CZ. Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj, docentem Ondřejem Roubalem, o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
7: Léto ve Špindlerově Mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i tři vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
9: Už 3. června startuje hudební léto z Prague Open Air. Letos v holešovickém areálu 7 a Rieglových sadech zahrají Monkey Business, Vohnout, David Koller, MiG-21, Kateřina Marie Tichá, Michal Hrůza, Rozálie a spousta dalších. Vstupe

0: mámu.
1: Vytoč mámu. Posloucháte odpolední show, je tady opět vytáčení mámy. A mě by zajímalo, s jakou hrůzností opět otevřeme knihu s názvem Matka.
2: To je pořádná bichle.
1: Jaká to bude kapitola, tak já vytáčím a zjišťujeme.
3: Haló.
1: Nazdar.
2: Dobrý den, už se spolu bavíte?
3: Tak si představ, já jsem dneska mluvila s tím Jirkou po telefoně.
2: Asi bavíte.
1: Tak takhle, uvedeme na prvou míru, kdo je Jirka. To je můj strejda pro posluchače, kteří neznají.
3: No, tak oni už za tu dobu snad tady, to tady furt propíráme den co den, že jo.
1: No, je taky svéráznej člověk a bytůstka prostě, no.
2: Na kterou se bohužel nedá zapomenout.
1: Nedá.
3: Necháte mě to domluvit, nebo mám zavolat zítra?
1: Zavoláme se zítra.
2: To je sobota, to bude ideální.
1: To bude v sobotu, to je ideální.
3: No, já jsem se ho prostě ptala, proč nemá žádnou přítelkyně, protože se ho pouští, pak se zase ho opustí a tohle z toho. A on mě na to řekl, že prý na to není zvědavý, aby přišel z práce domů utahaný a viděl ten nasraný ksicht a že prý tomu na to mu stačí zrcadlo. Jo? A tak já jsem byla rozčílená, vztekla, bouchla jsem tím telefonem, sedla jsem si na gauč a táta se na mě kouká, když vůbec na to nemám náladu a řekl mi, že se mnou chce zůstat až do konce života, tak jsem mu na to rozjetá odpověděla, ať mi přestane vyhrožovat. Takže se mnou nepoměrně táta.
1: Krásný.
2: Opravdu, vaše familie.
1: Já jsem mluvil s Jirkou a on říká, ty Tomáši, já už jsem našel tu pravou, víš, tak jsem si myslel konečně, že má tu holku, no a on mi ukázal tu svoji ruku akorát, no.
2: Jo, takhle.
3: Jo. No, takže takhle. Jo. Tak, no. Možná on u nás bude příští týden, říkal, že přijete, no. Takže určitě si s ním budete moc pohovořit, hlavně, aby teda lidi věděli, kdo Jirka je.
2: No. No nic, maminko, užijte si krásný víkend a pozdravujte.
3: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Naschle.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
4: Šreku, je ti dobře?
5: Jasně, nikdy mi nebylo líp.
6: 22. dubna uběhlo přesně 25 let od chvíle, kdy ze svého milovaného domova v Bažině poprvé vykoukli jeden z nejošklivějších, ale zároveň nejmilovanějších hrdinů vůbec. Kina tak aktuálně vrací na filmové plátno Oscarový příběh o šeredném zeleném hrdinovi, co se chce jen v klidu vyspat v Bažině. První Shrek se navíc stal po příběhu hraček druhou zásadní počítačově animovanou revolucí. Když potom v červenci 2024 studio DreamWorks oficiálně potvrdilo, že chystá pátého Shreka, byla to pro většinu fanoušků skvělá zpráva. V první řadě ocenili, že se do hlavních dabérských rolí vrátí v anglickém originále Mike Myers, Cameron Diaz a Eddie Murphy. Nadšení ale po vydání prvního teaser traileru, v němž byla představena nová postava dcery Felicie s hlasem Zendáji, poněkud povadlo. Nevoli vyvolala změna vizáže postav a podivná animace.
7: Nemyslíš, že si tím Lord něco kompenzuje?
6: Fanoušci v komentářích volali po záchraně Shreka, tak jako byl zachráněn ježek Sonic. A nejspíš se něco začalo dít.
4: Zvládnul jsi to! Zachránil jsi mě, jsi úžasný, jsi báječný, jsi!
6: Premiéra Shreka 5 byla z konce tohoto roku přesunuta na červenec 2027. To ale nemění nic na tom, že první Shrek si teď buknul kina na oslavu 25. narozenin. Martina Sokolová, Evropa 2.
8: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Kajar Mark Bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
8: Kaufland.
10: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90 a Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
12: stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples, je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec, smích přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha, velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
13: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
14: To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trzání. Sejdou se totiž ty nejlepší taneční týmy z Česka a Slovenska.
15: Evropa 2, taneční skupina roku 2026. Přijď se juknout na světový hip-hop, disco, modernu, show nebo latino.
14: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
15: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
14: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
15: Taneční skupina roku CZ.
16: Nevíte, kam se přihlásit v druhém kole na střední školu? Nové inovativní čtyřleté gymnázium School for Future nabízí volná místa ve třídě se zaměřením na média, komunikaci a umělou inteligenci. Inovativní výuka, důraz na jazyky, projektové dny každý týden. A jsme v centru Prahy. www.schoolforfuture.cz.
17: Kia je teď všude. Co na ní všichni vidí?
18: Pojďte to zjistit k nám. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. V Auto Opat máme všechny modely Kia a nechybí ani nejnovější Kia K4 nebo K4 SV. Máme také širokou nabídku elektromobilů a ke všem vozům zajistíme výhodné financování.
19: Servis Kia najdete v centru Prahy i v Nupakách. Stavte se v Auto Opat a poznejte Kiu zblízka.
20: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
21: No, Alena Volka, Faded.
20: Jo, faded, faded.
22: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
20: Imagine Dragons.
22: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
23: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
24: Léto v Radlický kulturní sportovně se blíží. Pivo po práci, rozlučka se svobodou, svatba, firemní večírek nebo snad grilovačka. U nás se děje všechno. Obří zahrada v centru Prahy, vlastní catering a místo až pro 500 lidí. Chceš to u nás rozjet? Napiš přes web, Instagram nebo Facebook a vidíme se na baru.
25: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
26: Evropa 2.
27: I see a million faces I'll never know, and I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole, and it gets so frustrating. I'm wasting my nights chasing the heights. I'm feeling so lonely, just trying to find

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2, jsou tu další aktuální zprávy a s nimi přichází Zuzka Kozáková. Jsme Evropa 2.
1: Dobré odpoledne. Cesta mezi Prahou a Drážďany bude trvat místo současných 2,5 hodiny 1 hodinu. Cesta mezi Prahou a Berlínem 2,5 hodiny místo 4. Němečtí poslanci schválili záměr na výstavbu vysokorychlostní trati mezi Drážďany a Prahou, včetně takzvaného Krušnohorského tunelu. Výstavba trati by měla začít v roce 2032. S dokončením se počítá v roce 2044. 8 mužů z Mongolska předkládalo úřadu v Havlíčkově Brodě falešná potvrzení, aby získali řidičské průkazy na nákladní auta a autobusy. Kriminalisté případ řeší jako trestný čin. V případě odsouzení hrozí mužům ve věku 24 a 49 let, kromě zákazu činnosti také vězení až na 2 roky. Policisté případ dál vyšetřují. Teď už se společně podíváme za Luckou.
2: Aviatická pouť se stěhuje z Pardubic do Hradce Králové. Stvrzuje to podepsané memorandum o pořádání aviatické poutě na hradeckém letišti do roku 2030. První hradecký ročník a 34. ročník aviatické pouti celkově bude na hradeckém letišti 30. až 31. května. Představí se přes 40 letounů.

0: Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Čeští hokejisté mají po náročném vstupu do mistrovství světa ve Švýcarsku už druhý den volno. Trenérský štáb v čele s Radimem Rulíkem zrušil čtvrteční trénink, aby hráči mohli načerpat energii pro finish v základní skupině B, kde odehrají 3 utkání ve 4 dnech. Už zítra nastoupí od 16:20 proti Slovensku.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na D5 ve směru na Plzeň, na 48. kilometru bouralo osobní vozidlo. Dejte pozor také na Česko-Lipsku, na vjezdu do Cvikova, kde boural osobní vůz, a v Děčíně v Kamenickém máme taktéž nehodu.
2: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
1: Venku je jasno až polojasno, přechodně může být oblačno a teploty nepřekračují 26 stupňů Celsia. Zítra to bude podobné, čeká nás jasno až polojasno a tentokrát naměříme hodnoty 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy, vyladíte Evropu 2 a stále taky odpolední show. Slovo mají Tomáš Zástěra s Zorkou Hejdovou.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Pokud máte, milé dámy, pocit, že máte málo romantiky, nebo že váš manžel, partner se málo snaží, tak mám něco, co mu ještě přihorší.
1: To jsem nikdy nepocítila takovýhle.
0: No, jasně. Říkám něco, co nám můžeme ještě přitíží, jo. Ano, tady je taková ta dokonalá bytost z Instagramového postu, jo. Mm-hmm. Během naší svatební noci mi manžel vyprávěl o našem pravidle 2-2-2. Mm-hmm. Nejdřív jsem si myslela, že si dělá legraci, ale potom mi začala vysvětlovat, že každé dva týdny se budeme scházet na rande, jako bychom se znovu poznávali. Mm. A žádné pracovní telefony, žádné rušivé elementy, jen my dva. Začala jsem být vzrušená. Tady píše.
1: Tak to brzo, to stačilo málo.
0: Druhé pravidlo mi vysvětlil takto. Každé dva měsíce, to je ta druhá dvojka, strávíme společný víkend. Budeme jezdit na výlety, protože lidé žijící spolu potřebují utéct od každodenní rutiny. Mm. A ta třetí dvojka, každé dva roky si společně vyrazíme jen my dva bez dětí na fantastickou dovolenou.
1: No to je nádherný.
0: To je nádherný. Já to pravidlo 2-2-2 mám taky, ty tři dvojky, od té doby, co mám děti. Mm. A je to, že každý druhý den, 2 minuty potom, co vstanu, mám pocit, že ty dva zabiju.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Máme pro vás naposledy v tomto týdnu soutěž, ve které můžete vyhrát poukázku na kávovar, který celý týden zmiňujeme.
1: Ano.
0: Nebo na kávovary, který celý týden zmiňujeme. A také celý týden zmiňujeme, že kdo by se chtěl stát modelkou nebo modelem.
1: Je čas.
0: Tak je čas a dáváme vám k tomu i dobré rady, kam zajít a jaké mít k tomu parametry.
1: Ano, jak se zúčastnit nejprestižnější modelingové soutěže, která vás vystřelí na vrchol, kde byly třeba Cindy Crawford, Gisele Bündchen a spousta dalších, Kate Moss.
0: Petra Němcová.
1: Karolina Kurková,
0: jako z České republiky.
1: Eva Herzigová.
0: Ano, například.
1: No jasně, tak. Vidím, že se orientuješ, to máš.
0: Skutečně, ano.
1: Skutečně.
0: Ano.
1: Tak jestli by vás něco takového lákalo a zajímalo, tak se dozvíte určitě podrobnosti. Teď je pro vás důležitý vychytat si výherní signál, který je celý týden stejný. Vzhledem k tomu, že se soutěží o poukázku na kávovar, automatický kávovar, tak jsme dali zvuk, který minimálně kávovar připomíná.
0: Ano, tak ty kávovary, které si můžete za poukázku pořídit, tak ty mají samozřejmě daleko sofistikovanější a krásnější zvuk.
1: Ten náš takový klasický, od babičky třeba.
0: Ano, je tady velmi starý. No. To je takový prabába ho má prostě.
1: No.
0: Takže až ho uslyšíte 257-400-888 a třetí volající bez soutěžní otázky podotýkáme.
1: Držíme vám palce.
0: Jsme Evropa 2.
2: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
3: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
4: No, ale na volka tří fajde.
5: Fadet. Jo, faded, fadet.
6: Hlekl si, jak se tam zpívá to panda.
3: Imagine Dragons.
6: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
2: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
5: Z jiných rádí musím volat krám, abychom jim něco pořádného zahráli.
2: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
6: Díky moc a užijte si to.
7: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
11: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní autochladnička Senkor jen za 1849 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
12: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
15: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
16: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
17: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
18: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
19: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 12,90 gambrinu z desítka půl litru ve skle a Birhel půl litru ve skle za 13,90 do 2. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
20: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
21: Hlavním partnerem kategorie biznisové a technologické je originální sedmiletá whisky Stará myslivecká Selection. Úspěšní vědí, čím si připít.
20: Hele motorka. A hele další motorka. Hele zase motorka. Motorkářů na českých silnicích závratně přibývá. A ruku v ruce s tím i počet nehod motorek s auty. A polovinu všech těchto nehod zaviní řidiči aut svou nepozorností. A tak hrajeme na Evropě 2 každý den o voucher na nákup bezpečnostních prvků. Říkej si Hele motorka každý den u Pavla Cejnara a dostaň 5000 na tvoje bezpečí. Projekt Hele motorka podporuje bezpečně na cestě financované z fondu Zábrany škod.
22: Zpátky k muzice.
23: Evropa 2.

0: Páteční odpolední show na Evropě 2 v plném proudu a zazněl v tomto týdnu naposledy výherní signál, tedy zvuk kávovaru. Vy jste měli volat, protože soutěžíme s agenturou Elite Prague, která vyhlašuje castingy do nejprestižnější modelingové soutěže o moda Elite Model Look Česká republika 2026.
1: Soutěžíme o poukaz tedy na 5000 korun na kávovary Krups nebo novinku Coffee Crush od Krups. To znamená, kdo by si chtěl udělat poctivou, skvělou kávu doma, tak má jedinečnou možnost, a to posledně, jak říkala Zorka, vyhrát právě tuto poukázku. My jsme také říkali, že máte možnost stát se modelkou a modelem, protože tato prestižní soutěž míří do obchodních center v regionech České republiky.
0: Co víc, od včerejška už ty castingy běží, takže není nic snažšího, než se podívat na elitemodellook.com, ale pokud by vás to zajímalo, tak do soutěže se mohou přihlásit dívky ve věku 13 až 23 let s výškou nad 170 cm. A mladí muži od 15 do 25 let s výškou nad 183 cm.
1: Ambasadorem soutěže je cestovatel, influencer a youtuber Martin Carev, takže kdo chce potkat a vidět naživo, tak si najde svůj region a obchodní centrum, kde se právě castingy konají. My máme třetí volající, je to Daniela. Danielo, ahoj.
2: Dobrý den, zdravím vás.
0: Dobrý ahoj, den. Dančo.
1: Můžeme si tykat, prosím, protože já jsem bezesporu výrazně starší muž.
2: Dobře, můžeme si tykat. Daniela, ahoj, Daniela. Tomáš i Zorko.
0: Ahoj, ahoj. A my si můžeme tykat, my jsme v podstatě vrstevnice, já slyším ten mladěnkej hlásek.
1: Ano.
0: Takže budeme určitě hrozně podobně.
2: Já jsem si zrovna říkala, že nesplňuju ani jednu tu podmínku té...
0: Jo, tak to buď v klidu, to už... Takhle, to už nikdo z nás. Tak nikdo z nás.
1: Já kdybych se zasnažil, možná v ženský kategorii bych něco dal dohromady ještě.
0: No.
1: Až na ten věk teda. Vejšku jo.
0: Tomášku spíš ne.
1: V ženský kategorii bych vejšku dal.
0: Vejšku, no. To je jediný parametr. A to nestačí. Každopádně, Danielo, pro tebe máme skvělou zprávu. V rámci soutěže tady ani dnes nemáme žádnou soutěžní otázku, tím pádem už pouštíme fanfáru, seš třetí volající a vyhráváš poukázku na automatický kávovar Krups.
1: Blahopřejeme.
2: To je skvělý, já mám velkou radost, teď jsem to nikdy nevyhrála.
0: No tak to je krásný.
1: Tak snad to nebude naposledy tohle.
0: Přesně. Premiéra dneska a určitě ne naposledy.
1: Aby to nebyla i derniéra.
0: Danielo, my tě moc gratulujeme, zůstaň nám na telefonu, užij si kvalitní dobrou kávu z kávovaru Krups, který putujou k tobě, a měj se krásně.
1: A ať se vede, ahoj.
2: Mějte se hezky, ahoj, ahoj.
1: Ahoj.
0: No a máme páteček, což znamená jediné, že to byla skutečně poslední výherkyně tohoto týdne v rámci soutěže s Omoda Elite Model Look Česká republika 2026.
1: Všem výhercům blahopřejeme, těm, kteří jste nevyhráli, tak říkáme jako vždycky, nevěžte hlavu, protože další soutěž je už brzy na Evropě 2.
0: Je to tak, hezký.
1: Hezký.
0: Hezký, hezký, bylo to hezký, mně se to líbilo.
3: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajar Mark Bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
5: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec, smích přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha, velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
6: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.
7: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
8: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
7: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
9: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebil mi postel.
7: Song za trest.
10: Jsem úplně vytočená, kluci.
7: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
9: To je retard.
7: Na Evropě 2.
11: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
0: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
12: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
13: No, Alena Walker, Faded.
12: Jo, Faded.
14: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
12: Imagine Dragons.
14: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
15: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
0: Na Instagramu Evropy 2 už vás je přes 300 tisíc. Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
16: Tak pojďme, DNA test. Indian, ty jsi vydetu.
0: Dej taky follow E2.cz a bav se na maximum. Evropa 2, držíme ti flek i na Instagramu.
17: Agentura Elite vyhlašuje castingy do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look. Přijď na casting 27. května v 15 hodin do obchodního centra Westfield Chorov Praha a staň se modelkou nebo modelem. Více na Instagramu Elite Praha.

0: vámi odpolední show na Evropě 2. Teďka tady čtu o nových lécích, které mají prodloužit život kočka dvojnásobně. Je to japonská rarita, píšou.
1: No neříkej.
0: Inženýři a lékaři v Japonsku na tom pracují. To znamená, jinými slovy, z mého pohledu, už máš jakoby zdvojnásobit kočičí život, že bude mít 18 životů.
1: Ano.
0: To je dost.
1: V kočičím množství ano.
0: To už je dost.
1: Jo.
0: By the way, jsem, to je mimochodem, by the way, pro posluchače, kteří umí pouze německy. Tak, jak se to řekne německy, asi by the way, vej, to je jakože mimo cesty, vedle cesty.
1: No, přelož.
0: Nier Straße.
1: No, tak...
0: Lagen zu Straße.
1: Zůstaneme u by the way. Tomu rozumí všichni.
0: Tak, a tady píšou, že ty životy jsou různý na světě. To znamená, že u nás má kočka 9 životů.
1: No.
0: Ve Španělsku, v Rusku taky, v Egyptě taky. Ale pozor, třeba v Itálii, v Německu, v Řecku nebo v Latinské Americe má 7 životů pouze.
1: Jenom 7. Oni okradli o 2 životy,
0: ano,
1: jo?
0: A v arabské kultuře má 6 životů pouze.
1: 6 životů, chuděrka.
0: Jo.
1: Jak je to možný?
0: Tak, já nevím, no.
1: Takhle, ale s jistotou víme, že celosvětově člověk má furt jenom jeden,
0: se vej. Kočka mu ne kebab, tak je to jasný, no. Proč, no.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM. Agentura Elite vyhlašuje castingy do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look. Přijď na casting 27. května v 15 hodin do obchodního centra Westfield Chorov Praha a staň se modelkou nebo modelem. Více na Instagramu Elite Prague.
6: Nevíte, kam se přihlásit v druhém kole na střední školu? Nové inovativní čtyřleté gymnázium School for Future nabízí volná místa ve třídě se zaměřením na média, komunikaci a umělou inteligenci. Inovativní výuka, důraz na jazyky, projektové dny, každý týden. A jsme v centru Prahy. www.schoolforfuture.cz

0: 17. hodině jsou připraveny aktuální zprávy na Evropě 2. Už má slovo Zuzka Kozáková. Pojďme na ně.
1: Hezké odpoledne u zpráv. Generální inspekce bezpečnostních sborů při domovních prohlídkách dvou lidí zajistila přes 10 litrů takzvané tekuté extáze. Nelegální drogu měl u sebe i pražský policista, který drogu opakovaně užíval. Je stíhán a hrozí mu až dvouleté vězení. Obviněn je i druhý muž, u kterého policie domovní prohlídku udělala. Gibbs o tom dnes informoval v tiskové zprávě. Na sobotní pouť smíření, která je jednou z klíčových akcí festivalu Meeting Brno a každoročně se jí účastní desítky až stovky lidí, mají letos pořadatelé zaregistrováno do autobusů 1300 účastníků. Letošní ročník bude výjimečný tím, že se v Brně souběžně konají i sudetoněmecké dny pořádané sudetoněmeckým krajanským sdružením. Teď už se podíváme za Luckou.
2: Město Vsetín chce odstranit takzvaný vizuální smog. Připravuje nový grafický manuál s pravidly pro reklamní prvky. Pro městské budovy a organizace bude dokument závazný. Radní chtějí, aby Vsetín nezahlcovala agresivní a nevkusná reklama. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Členské státy Evropské unie dnes finálně schválily nový právní předpis. Jehož cílem je zlepšit ochranu psů a koček a zajistit jejich identifikaci a sledovatelnost. Informovala o tom Rada EU. Jde o první normu na úrovni Evropské unie, která se věnuje chovu, umístění zvířat a zacházení s kočkami a psy. Norma zavádí povinnou identifikaci pomocí mikročipů a registraci v propojitelných národních databázích. Opatření jsou namířená hlavně proti takzvaným množírnám.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pokud jste na cestách, pozor na D1 před Brnem, od svého 83. kilometru se nárazově můžete dostat do kolony. V opačném směru, tedy na Prahu, na 212. kilometru máme sraženou zvěř v pravém jízdním pruhu. Na D5 se dejte pozor před Plzní, tady na 68. kilometru máme sraženou zvěř na vozovce.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Aktuálně jasno až polojasno, počítejte s teplotami do 26 stupňů Celsia a víkend začne dost podobně. Zítra nás konkrétně čeká jasná až polojasná obloha a co se teplot týče, dostanou se na 23 až 28 stupňů. Zprávy jsou za námi, hladíte Evropu 2 a taky odpolední show s Tomášem Zástěrou a Zorkou Hejdovou.
0: A než se s vámi při pátku rozloučíme, mám tady ještě jedno morbidní téma.
4: Jo?
0: Za co můžeš v Americe zaplatit? Dozvíš se.
4: Na Evropě 2.

0: Toto je páteční odpolední show na Evropě 2. Zorka chtěla nějaký dramatický až morbidní podkres, tedy hudbu, která zní pod námi, a tady ho máš, Zorko.
1: Budeme se bavit totiž o speciální americké službě, jakoby... Je to služba, kterou si normálně každý může zaplatit. Stojí to $500, jo.
0: Není to levná služba evidentně.
1: Není to úplně levná služba, ale hlavně...
0: Záleží, za co to je těch $500.
1: Dobrá, ale to je... Já vlastně si říkám, jako s jakým cílem, možná ty jako muž mi to objasníš, si tohle někdo objedná.
0: No.
1: Za $500 se na tvém pohřbu, je to tady služba, která bude vykonána, až zemřeš po tvé smrti, objeví tajemná žena, která bude tiše plakat a zmizí. Mm-hmm. Není to všechno, jo. Je to prostě, jmenuje se to Dark Secret, ta služba. Na váš pohřeb přijede tajemná žena v černém, jen aby vás oplakala. Přijede černá limuzína, vystoupí z ní žena na podpatcích se slunečními brýlemi, velmi tajemně vlastně jako vypadajíc, v černých šatech, tiše zapláče v koutě, jako by ztratila právě lásku svého života, s nikým nepromluví a náhle zmizí beze stopy. Tak, a teď si představte, jak se všichni kolem vás, vaši nejbližší, snaží zjistit, kdo to vlastně byl.
0: To je pomsta většinou ženě, no.
1: Přesně tak, je to nějaká jako pomsta, kterou asi můžeme.
0: Jako jednoznačně, víš, jakože
1: no.
0: Spročního by to člověk, no, prosím, by to člověk dělal, než proto, aby naštval vlastně ženu anebo lidi, kteří ho neměli rádi,
1: no, jako
0: že si řekneš,
1: tak,
0: jako,
1: no.
0: Tak a teďka se budete celý život trápit, kdo to vlastně
1: no
0: byl.
1: Právě, a proto mě zaujalo, že vlastně jakoby nenabízí tu variantu, že přijde muž oplakat.
0: Tak jako
1: tomu by nikdo neuvěřil.
0: Podle mě nabízí 100% i variantu muže pro, no, ty, pro ženy, když zemřou,
1: jasně,
0: že jo. Ale tak je dobrý si šetřit, protože $500 je málo, podle mě. Já bych byl rád, aby tam přijel žen třeba 20.
2: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube. Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pěti hvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
6: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
11: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
13: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivní nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90.
14: Albert.
10: Hokejoví příznivci, fanděte našim s oficiálním merchem českého národního týmu. Ve fanshopu českého hokeje si můžete vybrat z originálních produktů, jako jsou reprezentační dresy, šály, čepice a spousty dalších unikátních kousků z hokejové kolekce. Fanděte českému nároďáku stylově a s originální výbavou a oblečením. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.
15: Midea. Klimatizace, která myslí na vás. S inteligencí Midea AI EcoMaster můžete ušetřit až 30% energie navíc. Šetřete energii a dopřejte si více zážitků. Midea, světová jednička ve výrobě klimatizací. Midea.cz.cz.
16: Připoutej se.
17: Falcon uvádí Mandalorian. Budeš trpět.
18: Nové napínavé dobrodružství ze světa Star Wars.
19: Chceme zabránit další válce.
17: Hodně štěstí. Bude se ti hodit.
18: Mandalorian a Grogu. V kinech od 21. května.
20: Zpátky k muzice.

0: mámu.
1: Litoň mámu. Posloucháte odpolední show, je tady opět vytáčení mámy. A mě by zajímalo, s jakou hrůzností opět otevřeme knihu s názvem Matka.
2: To je pořádná bychle.
1: Jaká to bude kapitola, tak já vytáčím a zjišťujeme.
3: Haló.
1: Nazdar.
2: Dobrý den, už se spolu bavíte?
3: Tak si představ, já jsem dneska mluvila s tím Jirkou po telefoně.
2: Asi bavíte.
1: Tak takhle, uvedeme na pravou míru, kdo je Jirka. To je můj strejda pro posluchače, kteří neznají.
3: No tak oni už za tu dobu snad tady, to tady furt propíráme den co den, že jo.
1: No je taky svéráznej člověk, a bytůstka prostě. No.
2: Na kterou se bohužel nedá zapomenout.
1: Nedá.
3: Necháte mě to domluvit, nebo mám zavolat zítra?
1: Zavoláme se zítra.
2: To je sobota, to bude ideální.
1: To bude v sobotu, to je ideální.
3: No já nic, já jsem se ho prostě ptala, proč nemá žádnou přítelkyni, protože se ho pouští, pak se zase ho opustí a tohle to. A on mě na to řekl, že prý na to není zvědavý, aby přišel z práce domů utahaný a měl ten nasranej ksich a že prý tomu na to mu stačí zrcadlo. Jo? A tak já jsem byla rozčílená, vstekla, bouchla jsem tím telefonem, sedla jsem si na gauč a táta se na mě kouká, když vůbec na to nemám náladu a řekl mi, že se mnou chce zůstat až do konce života. Tak jsem mu na to rozjetá odpověděla, ať mi přestane vyhrožovat. Takže se mnou nepovědí táta.
1: Krásný.
2: Opravdu, vaše familie.
1: Já jsem mluvil s Jirkou a on říká, ty Tomáši! Já prostě to, já už jsem našel tu pravou, víš, tak jsem si myslel konečně, že má tu holku, no a on mi ukázal tu svoji ruku akorát, no.
2: Jo, takhle.
3: Jo. No, takže takhle. Jo. No. A on, možná on u nás bude příští týden, říkal, že přijete, no. Takže určitě si s ním budete moc pohovořit, hlavně... aby teda lidi věděli, kdo Jirka je.
2: No. No nic, maminko, užijte si krásný víkend a pozdravujte.
3: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Naschle.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Já jsem to tam prostě nemohl nechat, chápeš?
4: Prosím tě, ukáž. Ježiš, to je dobrý. Odkud to je?
3: To je nový Shell Café menu. Mají tam hot dogy i burgery s extra křupavýma hranolkama. Ale pst, pojď sem blíž. Každý týden můžeš jako člen Shell Club Smart vyhrát kávu Shell Café na celý rok zdarma. Více na shell.cz.
0: Užívej si Evropu 2 až do večera.

0: že mě hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
1: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
2: Vybírejte chytře. Vyberte si předváděcí vůz Hyundai od Domanského. Minimální nájezd, maximální jistota, výrazná finanční úspora. Předváděcí vozy Hyundai Tucson, Bayon i30 ihned k odběru a navíc. Zvýhodnění až 309 tisíc. Perfektní technický stav. Téměř plná pětiletá tovární záruka. 100% garance servisu a najetých kilometrů. Předváděcí vozy od Domanského. Chytrá volba. Hyundai Domanský. Praha 100 důlky, Zdiby a Černý most.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
3: Už 115 let je jedním ze symbolů Prahy.
4: Od architektonického skvostu až po sídlo primátorů.
3: Poznejte s námi příběh nové radnice na Mariánském náměstí.
4: Hlavní město Praha vás zve na jedinečnou venkovní výstavu o její historii i současnosti.
3: Navštívit ji můžete od 1. do 31. května na Mariánském náměstí.
4: A vstupné je zdarma.
3: Více informací najdete na praha.eu.
4: Vaše hlavní město Praha.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer.
5: Tam se občas není čemu zasmát.
1: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
6: Takže máš triko, který si na sobě měl v 15, no. To si vzít já, tak jsou to tanga.
1: Brzda Evropě 2 a nep jakoby show.
7: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no tak jak se jmenuješ? On říká Prší. A ty? Já jsem Kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

0: odpolední show na Evropě 2 hlásí pro týden konec.
1: Konec?
0: Pro pracovní týden konec.
1: Ano.
0: Teď přichází zasloužený odpočinek na 2 dny, má být krásně.
1: Má být úplně nádherně, léto.
0: No, já jsem četl, že měli padnout tropické třicítky, meteorologové malinko zmírnili tu předpověď.
1: Už si to rozmysleli, on je to nebezpečné to hlásat do světa.
0: Protože lidi už se začali jako ve velkém kupovat lehátka, že jo, a opalovací folie pod bradu.
1: Jaký folie no, pod bradu?
0: To jsou takový ty videa, na jak se ty lidi opalují, aby měli opálenou i bradu ze spoda, nebo krk respektive.
1: No.
0: Jak mají takový ty zrcadla, jak si dávají, že na ten hrudník, aby jim to opalovalo i hlavu ze spoda.
1: Aha, to neznám.
0: No. Vidíš, to jsi nikdy neviděl v žádném filmu.
1: Ne.
0: Já to neviděl ještě nikdy v reálu, tohleto, ale ve filmech jsem viděl, jak mají takový jako ten límec z těch zrcadel, aby to opalovalo i ze spoda, jako, což nevím, jestli vůbec funguje.
1: Vidíš to.
0: No takže má být něco kolem 25, což je teda dost hezká teplota na to,
1: takže
0: aby se...
1: první koupačky.
0: První koupačky.
1: Popalovačky. Grilovačky.
0: Ano, a grilování už je dávno.
1: Já vím.
0: No Zorko, vás čeká pěkný výlet, předpokládám, protože já vím, že...
1: No, neříkej kam.
0: Proč?
1: To tajný.
0: Ježíši Kriste.
1: Já vám to řeknu v pondělí, kde jsme byli. Aha. Budeme trošku tajemný, jo?
0: Ale napovím jenom to,
1: ne,
0: že
1: ne.
0: Já v tom mám hodně blízko k tomu kraji, k tomu místu konkrétně.
1: No, zůstaneme v Praze.
0: A řada z vás posluchačů a i těch mladších posluchačů tam taky už byli.
1: Jak říkám, budeme v Praze a bude to hezký. Tak krásný víkend, v pondělí si povíme.
0: Kdybyste jeho chtěl vědět Zorku o víkendu.
1: Ahoj.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Midea. Klimatizace, která myslí na vás. S inteligencí Midea AI EcoMaster můžete ušetřit až 30% energie navíc. Šetřete energii a dopřejte si více zážitků. Midea. Světová jednička ve výrobě klimatizací. Midea.cz. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
5: Hledáte místo, kde v pohodě vyřídíte nákupy a přitom nezapomenete ani sami na sebe? V obchodním centru Šestka zvládnete obojí. Móda a sportovní vybavení, šperky, elektronika i potřeby pro domov a mazlíčky. Ale také třeba kadeřnictví, pošta, moderní fitness nebo pestrá nabídka jídel z celého světa. A pokud vyrážíte na cesty, můžete u nás i dlouhodobě zaparkovat. Pražské letiště je od nás už jen kousek. Tak neváhejte a zastavte se u nás. OC Šestka. Blíž, než si myslíte. www.oc6.cz.
6: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
5: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
6: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
7: Filbek. Měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz.
4: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
8: Staněk Moto KTM Strakonice. Vybíráte výjimečný motocykl? KTM imponuje všem se srdcem závodníka. KTM nabízí špičkové stroje obdařené sportovním talentem do terénu i na silnici. Vyberte si ze skladových motocyklů KTM ve Strakonicích. Vše od KTM na jednom místě.
9: Staněk Moto, člen skupiny Staněk Mobility Group.
10: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
11: Agentura Elite vyhlašuje castingy do nejprestižnější modelingové soutěže Omoda Elite Model Look. Přijď na casting 27. května v 15 hodin do obchodního centra Westfield Chorov Praha a staň se modelkou nebo modelem. Více na Instagramu Elite Prague.

0: Večer na Maximum za okamžik. Teď aktuální zprávy tady na Evropě 2 po 18. se Zuzkou Kozákovou.
1: Dobrý podvečer. Návštěva mamografického screeningu bude od poloviny letošního roku možná i bez žádanky gynekologa nebo praktického lékaře. Na rozvolnění pravidel se dohodla Všeobecná zdravotní pojišťovna s Ministerstvem zdravotnictví. Ženy se tak budou moci objednat přímo na určené pracoviště, a to od 1. července. Neočkovaný předškolák z Ostravska v pondělí zemřel po onemocnění záškrtem. Moravskoslezští hygienici v této souvislosti nabádají rodiče ke kontrole očkování u dětí. Výskyt záškrtu je v Česku kvůli povinnému očkování stále poměrně vzácný, nicméně v posledních letech počet případů stoupá. Lucka nás vezme do Čáslavy.
2: Železniční přejezd na okraji Čáslavy na Kutnohorsku nahradí nový most, který zvýší bezpečnost provozu aut i vlaků na trati mezi Kolínem a Havlíčkovým Brodem. Středočeští radní doporučili zastupitelům uzavřít smlouvu o spolupráci na projektu se správou železnic a městem Čáslav. Kolem Čáslavy se v budoucnu očekává nárůst tranzitní dopravy. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Rakouské kontroly na společných hranicích s Českem budou nadále pokračovat. Posunuli se ale do pohraničního vnitrozemí, takže nezatěžují dopravu turistů ani pravidelně dojíždějících lidí. Po dnešním jednání se svým rakouským protějškem to uvedl ministr vnitra Lubomír Metnar.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na dálnici D1. Ve směru na Prahu na 201. kilometru máme hlášenou odstavenou dodávku kvůli defektu. Dejte pozor na Blánskou, v Rodici, v ulici Na Újezdě. Tady se došetřuje nehoda osobního vozu.
3: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
1: Jasno až polojasno, místy přechodně oblačno, teploty se drží do 26 stupňů Celsia a zítra nás čeká podobné počasí. Bude jasno až polojasno, obejde se to tentokrát bez deště a teploty se budou držet mezi 23 až 28 stupni. Tolik dnešní poslední zprávy, vy jste s Evropou 2 a na svém startuje Večer na Maximum s Petrem Říbalem a Ondrou Urbanem.
4: My vás zdravíme, startujeme páteční Večer na Maximum.
0: 5 minut po 18. a pozor, dneska budeme i soutěžit.
3: Evropa 2.
5: But you know this one goes. It's Robin Thicke. Alongside Mr. Lover.

0: You looking lovely. Tohle je Shaggy a Robin Thicke na Evropě 2, otevřel páteční večer na Maximum. Chci říct, sakra, Shaggy je zpátky, super.
1: No, a je to vlastně trošku takový letní vibe, což,
0: no,
1: je téma,
0: to rozhodně.
1: Což je téma, o kterém se dneska budeme bavit, protože vypadá to, že před sebou máme letní víkend. Ale o tom až za chvilku. K tomu samozřejmě songy na přání, i vy se můžete letně naladit v playlistu Evropy 2. Bude taky song za trest a bude soutěž.
0: Mandalorian a Grogu. To je biják, který už je v kinech. Sakra, já bych na to tak strašně chtěl, ale slíbili jsme si, že půjdeme s manželkou a nějak se ty naše cesty teďka rozešly. Nemyslím, že se rozvádíme, ale prostě nemáme čas a asi až příští týden. Ale já bych to tak chtěl vidět.
1: Já bych možná dovysvětlil, že Mandalorian a Grogu je Star Wars. To je potřeba říct.
0: No ne, tak to ví všichni, ne.
1: No, nejsem si jistý. Já bych to třeba asi nevěděl.
0: Ne.
1: A se Star Wars právě budeme soutěžit, co můžete vyhrát, jak to můžete vyhrát, budeme prozrazovat za chvilku a stejně tak za pár minut tady bude Petr Švancara.
0: Na Evropě 2. 18 až 20.

0: Švanci na Evropě 2.
1: A je to tady, náš ztracený synek z Brna dorazil. Petr Švancara, žádný Švanci, Evropa 2.
2: Dobrý den všem, přátelé.
3: Hezký páteček, Švanci. Ty rád cvičíš?
2: No, rád bych neřekl, ale pojďme se bavit o tom, že cvičím.
3: Umíš chyby na hrazdě?
2: Ne, to je jedna z mála chyb, kterou přiznám. Neumím to. Výmyk z hyb, nebo jak tomu říkají.
3: To je, že se přitáhne, že
2: vím,
3: to
2: ne,
1: královská
2: disciplína. Udělám jeden, ale pro představu. Je to takový ten, jak se jako musíš třepat těma nohama, abych si jako pomohl.
3: Kopeš víš, takhle.
2: A udělám fakt jeden. To udělám já. Ruce mám slabý a když se s někým peru, tak baseballka musí být.
3: Tak si představ, že 22-letý kluk, Xavier se jmenuje,
2: ano,
3: udělal za 24 hodin 12 412 schybů.
2: Neskutečně.
3: 12 412.
2: Ten musí mít jako slušný svaly a jako je to těžký zvedat to svoje tělo.
1: No a počkej, pojďme jako fakt si říct, jestli je větší frajeřina udělat těch 12 tisíc, anebo ani jeden.
2: Víš? Přesně tak.
1: No,
2: pojď sem, tebe beru jako kondičního trenéra.

0: Hezký páteční podvečer vám přeje Evropa 2 a pojďme dneska poprvé na telefon.
1: 257-400-888, to je číslo sem k nám, přímo do studia Evropy 2. A představ si, jenom jsem to řekl, vypnu se nám počítač.
0: A co počítač? Že mlčí? Dejte mi Hrachovou.
1: Počkej, já musím zjistit, jaký mám heslo.
0: Hrachová, jak to, že nepřišly gumičky? Dejte mi Hivrise.
1: Heslo není správné.
0: Jo, ale... tak Petr zapomněl svoje heslo. No totiž, my samozřejmě nemáme klasický telefon, kde, jak se zvedne sluchátko. My ten telefon máme v počítači.
1: Jo, jsem tam.
0: A když počítač mlčí, tak mlčí i telefon, ale už jsme tam a můžeme vás zvednout.
1: Teď se mi ulevilo, že bude muset volat ajťákům v pátek ve 6:45, aby nám to tady nějak zprovoznili. No tak naštěstí. Haló?
2: Haló?
1: Kdo tam?
2: Tady Filip.
1: Filipe, ahoj. Vítáme tě na Evropě 2, přejeme hezký pátek. Pracovní týden, doufáme, že i u tebe už je na konci. Možná, že školní?
2: Jo, školní.
1: Školní. Jak jsi se měl, jak jsi to všechno zvládal?
2: Jo, šlo to dobře, my jsme měli volnější týden kvůli maturitám.
0: Jasně. A tebe to čeká kdy?
2: Mě to čeká až za 4 roky.
0: No tak to jsi, ty jsi ještě bažant.
1: Ještě více by bylo for, kdyby si řekl, mě to čeká v září.
0: To ti nepřejeme samozřejmě, ale teď si ty můžeš přát nějakou písničku, co to bude?
2: Tak máte tam nějakého Eminema?
1: Máme. Jasně, jakýho chceš?
2: Tak něco vyberte.
0: Dobře, díky za tu možnost. A pro koho bude Emča?
2: No, tak pro mýho kamaráda.
0: A jak se jmenuje?
2: Tomáš.
0: Tak pro Tomáše.
1: Pro Tomáše. Tak jo, čau.
0: Hezký víkend, ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj. Pojďme si v pátek udělat hezky. Vím, že ty máš Eminema rád, kdy ty jsi letěl na Eminema do Paříže, ne?
0: Je to tak. Stade de France.
1: Mimochodem v letadle s tebou byl Ben Cristoval, jsi říkal.
0: Mike Spirit. Další hvězdy.
1: No, vidíš. Jakýho dáme? Já jsem tady vybral 8 Mile. Vlastně to mám rád, ale řekni si ty. Teď máš tu volbu ty.
0: 8 Mile je dobrý. Dáme to.
1: Jo?
0: Děkuju.
1: Tak pozor. Tady to je. Tyjo. Eminem. V době svého největšího hypu. Navíc vlastně ještě písnička z toho filmu. Tak si to užijte.

0: Takhle hrajeme, když na to máte náladu. Páteční večer na Maximum, páteční Evropa 2. Tohle je Mr. Eminem 8 Mile.
1: A my vám ten páteční večer velmi rádi zpříjemníme soutěží, která je nachystaná. Je to filmová soutěž.
0: Je to tak. Star Wars, Mandalorian a Grogu už je v českých kinech, už na to můžete vyrazit a my pro vás máme dárky k tomuhle filmu.
1: Jednak máme merchandising k tomuto filmu, tričko, láhev, další věci a k tomu 4 vouchery, nebo chcete-li 4 lístky do sítě Multikin Cinestar a 4 vouchery na popcorn do sítě Multikin Cinestar.
0: To vám závidím, já bych to všechno měl, já bych to všechno hrdě nosil. Jestli vás zajímá, o čem je ten příběh, nebudeme nic vysvětlovat, nic spoilovat, ale ve finále je úplně jedno, jestli znáte Hvězdní války nebo neznáte Star Wars, vyražte na to. Pro mě třeba jako pro tatínka, relativně pořád novopečeného, je tam vlastně i hezký vztah mezi Mandalorianem a malinkým Grogu. Otec a v úvozovkách syn, i když adoptovaný.
1: Řekni mi, co je Mandalorian a co je Grogu?
0: Mandalorian je ten borec v té masce a Grogu je ten malinký roztomilej zelený.
1: Aha.
0: Vlastně, jestli si pamatuješ z bývalých dílů Star Wars, z té klasické ságy, Mr. Yoda, ten zelený, tak Grogu je vlastně stejný druh, ale malinký. Mimochodem říká se, že mu teprve plus minus 50 let, ale ten jeho druh stárne vlastně mnohem, mnohem pomaleji.
1: Rozumím.
0: Tam je dobrý, že on říká, já ho teďka vychovávám, ale on mě přežije o několik staletí. Protože se říká, že Mr. Yoda odešel, když mu bylo 900 let. No, tak takhle si to vám.
1: A teď mi řekni druhou věc, jak mohou naši posluchači tohle vyhrát? Co bude výherní song?
0: Poslouchejte Evropu 2. A jakmile zazní píseň, ve které by se měly objevit hvězdy a vesmír. Napadl mě Honza Kalousek, hvězdy se mění nad hvězdárnou.
1: To asi ne.
0: To asi ne. Tak počkej, ještě mi napadlo Stars are Blind, to je zase Paris Hilton.
1: Do Weekend má Blinding Lights.
0: Blinding Lights. OK, Víkend. Navíc to se hodí, protože je pátek.
1: Výborně. Výherní
0: super,
1: song.
0: Víme.
1: The Weekend, Blinding Lights. Jakmile zazní, volejte 257-400-888. Když budete třetí, tak Star Wars, Mandalorian a Grogu, merch a lístky do kina budou vaše.
0: Držíme palce.
2: Večer na Maximum. Večer na Maximum. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Evropa 2. Music Chart.
3: Evropa 2 uvádí
2: nejprestižnější hit parádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy. Na Evropa 2 CZ. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa2.cz.
4: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
5: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Anal na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zpátky k muzice.

0: 257-400-888, telefonní číslo do éteru Evropy 2.
1: Ty jo, dneska nám to tady bliká. Halo, Evropa 2, kdo tam?
2: Tady David.
1: No čau Davide, to je pátek. Nazdár, jak se máš?
2: Jo, dobrý, konečně jsem se dovolal, tyjo, jsem opravdu rád.
0: My jsme taky rádi.
1: Když to říkáš pořád, ty se dovoláváš relativně často.
2: No a jestli se můžu zeptat, když půjdem k muzice, kdy jsou tady ještě songy na přání, jenom v tom večeru na maximum.
0: Je to tak, pak je ještě jedna výjimka, ranní show, úterý 7.17.
2: Jo.
0: No, to je jediný.
2: Muziku dáme Sara Perchetti Amo Remix.
0: Dobře, máš to oblíbený evidentně. A pro koho to bude?
2: Jenom pro vás.
0: Děkujem. A ještě nám řekni, co plánuješ na víkend, protože má být boží počasí.
2: No, jako nevím, budu možná na Petří, no, projdu se, no a tak ještě uvidím nějaký výlet. No dneska ze školy jsem měl krásnou novou klimatizovanou.
0: Co jsi měl ze školy klimatizovanou?
2: Ne, novou tramvají.
0: Jo, jel si novou tramvají. No, vidíš to. To je zážitek.
1: Na černo samozřejmě.
2: tak to bohužel je, no.
1: To je dobře. Tak užívej, hezký víkend a zase se slyšíme, jo?
0: Čau, bambino.
2: Čau.
1: Bella, čau.

0: Venku je počasí jak na jihu Itálie o prázdninách. Večer na maximum Evropa 2.
1: Před námi je opravdu bombastický víkend. Já to vezmu z toho meteorologického hlediska. Nad Evropou se vytváří výrazná teplná kupule, která nad kontinentem udržuje velmi teplý vzduch původem z Afriky. A teploty stoupají na nadprůměrné hodnoty.
0: Já si to představuju, jak jsi to řekl, že se vytvořuje kupule, že jsme jak pod nějakou pokličkou.
1: Před námi je tak velmi teplý a převážně slunečný víkend. Už v sobotu se výrazně oteplí, maxima na mnoha místech překročí letních 25 stupňů Celsia.
0: Nazdar.
1: Ještě teplej bude, ale v neděli. Nejvyšší denní teploty v neděli vystoupí nejčastěji na 25 až 29 stupňů, zejména ale v Polabí, na Plzeňsku nebo na jihu Moravy mohou teploty překročit až 30 stupňů Celsia, takže první tropický den, ahoj!
0: Fakt bude 30. No.
1: Tropy, nazdár.
0: Tyjo, napuste bazény, je to tady.
2: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Zříbal. Evropa 2. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.
3: Evropa 2.

0: Evropa 2, večer na maximum, stále čekáme na výherní song The Blinding Lights od The Weeknda. Ale je jasný, že teď nebude, protože teď bude song za trest.
1: Je to tak. Jestli vás něco, klidně to pojďme vzít ze široka. V celém tomto týdnu vytočilo, naštvalo, trápíte se tím, zžírá vás to. Do víkendu je potřeba vkročit s čistou myslí.
0: Je to tak, tak pojďte volat 257-400-888 a objednejte někomu, pro někoho, song za trest na Evropě 2. Večer na maximum.

0: pátek 22. května, večer na Maximum, Evropa 2 a jdeme na to.
1: Kdo se dovolal? Haló?
2: Ahoj, tady Lucka.
1: Čau Luci, tak říkej, pro koho a proč song za trest?
2: Bude to momentálně pro manžela, spíše od syna našeho, protože na něj musíme čekat na nádraží, než nám přijede z Prahy a syn už tady je nervózní, takže pro něj to je takové čekání za trest.
1: A oni mají zpoždění s tím vlakem?
2: Já si úplně nemyslím, spíš jsme tady předčasně, ale když už jsme byli v autě, tak ho nepotáhnu domů.
0: No jasně.
2: A zpátky do auta.
0: Kolik je synkovi, tak seďte, koukejte na mašiny. No, no, 4 roky na mašiny.
2: Takže on si to užívá, jakože ty vlaky, ale už to je dlouhé čekání.
1: A vy jste se nabídli dobrovolně, jakože pro manžela přijedete?
2: No ne, on nás tak jako přemlouval.
1: Aha.
2: A úplně nemám to srdíčko mu říct ne.
1: Aha.
0: No, teď to je hezký. Teď si třeba ještě představ, že ten vlak bude mít hodinu zpoždění.
2: Ne, to snad
0: víš,
2: ne.
0: To romantický přivítání, který vás čeká, to bude hezký. A čím delší bude to zpoždění, tím víc romantický to bude.
1: Venku už bude tma.
0: No, na tom nádraží už nikdo nebude, kromě bezdomáčů.
1: A na jakém nádraží čekáte?
2: Ostrava Svinou.
1: No počkej, tak z Prahy do Ostravy, tam se ještě může stát spousta věcí na té trati.
0: Já jsem jednou jel z Prahy do Ostravy, to vlastně pamatuješ, Ondro, já jsem ti říkal, hele, jsem v 10:30 v Ostravě, bude to v pohodě a dojel jsem ve 2 v noci a do té Ostravy jsem jel přes Brno, nějak to odklonili, takže stát se může cokoliv.
2: Hele, snad ne, jako volal mi v průběhu teďka, co spolu voláme, tak doufám, že nemá tady tuhle špatnou zprávu.
1: No, ale on určitě poslouchá Evropu 2 a ty mu teď můžeš něco vzkázat. Pojď do toho.
2: Miláčku, honem za náma do auta.
3: Song za trest.
0: No je to jasný. Na trase Praha, Ostrava Svinov se řítí mašinka.
1: Už to jede, držíme palce, ať to dobře dorazí. A vlastně i v tom vagónu si můžou udělat mašinku. Pojďte, chytněte se všichni za ramena a udělejte mašinku.
0: Dojďte do jídeláku, dejte pivo a jedeme. Mejdan.
1: Tady je

0: Mašinka dojela do vysílání Evropy 2, tohle byl dnešní song za trest. Od naší posluchačky pro pana manžela, který sedí ve vlaku, jede z Prahy do Ostravy. A naše posluchačka musí na nádraží v Ostravě čekat se čtyřletým synem, aby toho manžela mohla vyzvednout.
1: Lucie se svým synem, jestli se nepletu. Lucie čeká a manžel jede. Mimochodem, my jsme se bavili o tom, jestli ten vlak má nebo nemá zpoždění. Teď nevím, jestli jste to vy, nebo ty teda konkrétně, Ondro, chytli, ale od 1. května se mění hlášení zpoždění vlaků.
0: Nevím.
1: Že dřív se udávalo třeba vlak na Eurocity z Prahy do Ostravy bude opožděn o 60 minut. Důvodem opoždění je labuť na trati, to jsem zažil já jednou. Labuť na trati.
0: To jsi zažil?
1: No, že tam byla labuť. Že na kole je prostě vlítla labuť a seděla tam.
0: Jo, já myslel kolotoče, jako.
1: Ne, labuť na trati. No a teď už se jenom říká, že zpoždění bude třeba 30 minut a už se neříká ten důvod. To je ta změna. Že už neříkají, proč je to zpoždění, ale jenom okolik.
0: To je úplně opačný, co se děje v hokeji. V hokeji dneska se zveřejnila informace, že v extralize rozhodčí po udělení dvouminutového trestu budou celému stadionu vysvětlovat, proč a jak se to udělalo. Za co? Nebo rozhodnutí u videa. Rozhodli jsme tak a tak, protože to a to. Tak zatímco v hokeji je víc informací, u Českých drah je těch informací méně.
1: Jenomže trendem v hokeji je, že se vylučuje míň a míň. U toho zpoždění je to furt buď víc a víc, anebo je to stejný.
0: Jo, já už vím proč, protože oni hlásí to zpoždění tak často, no, že už by to nestíhali.
1: To by nestíhali hlásit vlaky. Vlastně. Večer na maximum. Ondra Urban a Petr Hříbal.
2: Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
3: Mandalorian je jedním z těch chválenějších Star Wars seriálů, alespoň co se týče první série. A příběh Star Wars, Mandalorian a Grogu na příběh lovce lidí Din Djarina aka Mandaloriana a jeho adoptivního syna jménem Grogu, malé bytosti ovládající sílu, navazuje. Hey. Mandalorian a Grogu se společně vydají na nové dobrodružství, ve kterém budou ve jménu Nové republiky potírat poslední zbytky padlého galaktického impéria a dost možná se střetnou i s plíživě vznikajícím prvním řádem.
4: My se nechceme pomstít. My chceme zabránit další válce.
3: Hlavní role Mandaloriana se stejně jako v seriálu chopí Pedro Pascal, přičemž Grogu bude opět kombinací

0: začátku.
1: Vůbec poprvé se ale v tomto světě objeví herečka Sigourney Weaver v roli veteránky Aliance povstalců plukovnice Ward, která ty dva pověří novou misí pro Galaktickou republiku. Na postu režiséra se nekoná žádné překvapení. Stejně jako seriál, totiž nový film režíruje John Favreau, který po boku Davea Filoniho napsal i scénář.
0: To je způsob náš.
1: Mediálním partnerem kinopremiéry Mandalorian a Grogu je Evropa 2.
2: Evropa 2. 18+.

0: 7 hodin a 2 minuty, to je aktuální čas a na Evropě 2 pokračuje páteční večer na Maximum.
1: A ještě pořád pro vás máme vstupenky na Mandaloriana a Grogu, dostanete se do kina a k tomu ještě dárky k tomuhle filmu, stačí, když vychytáte výherní song.
0: The Weeknd, Blinding Lights, jakmile tohle bude hrát, volejte 257-400-888 a všechno, co vyjmenoval Petr, může být vaše.
1: Ano, 4 lístky do kina a spousta dárků, tak držte vlnu.

0: I po 19. hodině posloucháte Evropu 2.
1: Říká ti, lomeno vám, něco obrovská želva Jonatán?
0: Ne, znal
1: Jonatán, kdyby si chtěl.
0: Znal jsem pejska Jonatána.
1: Ne, tak tohle je želva. Uh-huh. Jonatán. Je to želva, jejíž příběh se zřejmě začal psát na Seychelech v roce 1832. A je... 1832.
0: Ještě pořád žije teďka?
1: No, o to tady jde. Rok 2026, takže jestli správně počítám, 194 let je Jonatánovi. Hmm. A to se říká zřejmě, protože my nevíme, jestli se narodil v tom roce 1832, ale s největší pravděpodobností jo. Hmm. Aktuálně žije na ostrově Velká Helena, nebo na Svaté Heleně. No a teď aktuálně vyšla zpráva, že ten želvý samec umřel. Hmm. A já, ne... Teď tam bylo popsáno, že to je s největší pravděpodobností vůbec nejstarší žijící zvíře, nejstarší žijící živočich na naší planetě, protože 194 let. Mm-hmm. Je teda možný, že tam ještě budou nějaký jako jiný želvy, o kterých třeba nevíme, anebo něco v moři, v oceánu. Ale o tom, o čem víme, 194 let je Jonatán nejstarší.
0: Ano.
1: No a chci říct, že to je hoax.
0: Žije dál.
1: Jo, žije dál. Byla to zpráva, kterou prostě někdo vydal. Některý servery převzali, ale je to blbost. Teď jsem to zjišťoval a fakt žije, je to hoax.
0: Teda Jonatáne, tak ještě jednou tolik. Minimálně
1: no,
0: ještě jednou tolik.
1: Tyjo, to je co? Večer na maximum.

0: Večer na Maximum, Evropa 2, jakmile zazní Weekend, Blinding Lights, točte Evropu 2, máme pro vás vstupenky na Mandaloriana do kina, taky samozřejmě na Grogua a k tomu ještě dárky, ale teď ještě pohov.
1: Mluvil jsi o želvách, já navážu, budu mluvit o kočkách.
0: Yeah.
1: Vypadá to, že kočičky mají naději na delší život, protože japonský vědec vyvinul lék, který by mohl až zdvojnásobit délku života koček.
0: Nepovídej.
1: Nová léčba má pomáhat proti chronickému selhání ledvin, které patří mezi nejčastější příčiny úmrtí u koček. Mm. A co je dobrý, lék by se na trh mohl dostat už v roce 2027.
0: Je, víš, co je teda pointa v tomhletom případě? Mm. My jsme měli Mourka, pamatuješ? Ty už si musel zažít Mourka, když jsme byli spolu parťáci.
1: Nevím, že jsi měl kočku.
0: No, ne jako doma tady, ale v Mostě, u rodičů. No a on nám odešel na selhání ledvin.
1: No vidíš to.
0: Tak teď to vlastně teďka říkáš. Takže kdyby ten lék existoval, tak by tady s náma Mourek ještě byl, protože on odešel v roce 2018.
1: No to by tady byl určitě, protože kočky mají 9 životů. A díky tomuto léku, což má zdvojnásobit délku,
0: no,
1: budou mít kočky 18 životů. Budou nesmrtelný.
0: 18 životů?
1: No.
0: Není to moc, Antone Pavloviči. Večer na Maximum.

0: Tohle byl výherní song od The Weeknda Blinding Lights na Evropě 2 a to znamená, že jdeme soutěžit o merchandising a další krásné ceny k filmu Star Wars, Mandalorian a Grogu.
1: Nová dobrodružství ze světa Star Wars dorazilo do kina exkluzivně s Evropou 2 ve středu 20. května a vzhledem k tomu, že dneska už je 22. tak pěkně do 8. poslouchejte Evropu 2 večer na maximum a potom můžete klidně na Mandaloriana a Grogu vyrazit.
0: Ty jsi milovník tady té ságy Star Wars, tak nám řekni, o čem je tady ten díl.
1: No ne, tak tohle to není díl, to je film. Předtím byl seriál, několik řad a vlastně na základě toho úspěchu toho seriálu, aha, Pedro Pascal je tam mimochodem výborný. Vlastně on tam dvě řady seriálu nesundal tu masku toho Mandaloriana. Mm-hmm. Takže to, že to hrál Pedro Pascal, bylo úplně jedno. Mm-hmm. Protože ji sundal až potom. Vlastně oni Mandaloriané nesmějí sundat tu masku. Mm-hmm.
0: Dobře, a o čem to je teda?
1: No nebudu to spoilovat. Jako ten film nevím konkrétně.
0: Ty nevíš, o čem to je. Ty ne? To miluješ a nevíš, o čem to
1: no
0: je.
1: No ne, tak to z traileru vlastně není zřejmý. Je to jako boj. Mandalorian a Grogu společně bojujou.
0: Já to tady mám napsaný, chceš to přečíst?
1: To mi napsaný, jo.
0: Zlé impérium padlo a jeho válečníci zůstávají roztroušeni po celé galaxii. Nově vzniklá republika se snaží chránit vše, za co povstalci bojovali a proto požádala o pomoc legendárního mandaloriánského lovce odměn Dina Djarina.
1: Din Djarin, to je Dina Mandalorian, Djarina, no.
0: A jeho mladého učedníka Groga. A víš co, dal bych si Grog. Já bych se zahřál.
1: Ježíš, já bych si tak dal třeba 2 nebo 3 Grogu.
0: Tak kdo bude třetí na 257-400-888? Kdo získá krásné ceny?
1: Já on to závidím. On tam je takový ten batůžek. Jak se to říká moderně tomu batůžku?
0: Tote bag.
1: No, já bych ho tak hrdě nosil, tyjo. Evropa 2, haló? Haló? Někdo tam halo, prská, ale nemluví. Už, kdo tam?
2: Haló, slyšíte?
1: Slyšíme.
2: Ahoj, ahoj, Pepa.
1: Ahoj, Pepo. Vítáme tě u nás na Evropě 2. Ty jsi se dovolal jako třetí. Pozor.
2: Super.
1: Máme pro tebe soutěžní otázku. Jak se říká zbrani, se kterou bojovali Jediové?
2: Světelný meč.
1: To uznáváme. Správně samozřejmě. Jo!
0: Tak, Pepo, ty získáváš spoustu krásných cen, jmenovitě merchandising k filmu Star Wars, Mandalorian a Grogu, to znamená tričko, láhev a tote bag, 4 lístky do sítě Multikin Cinestar a 4 vouchery na popcorn do sítě Multikin Cinestar.
2: Perfektní.
1: Nechceš mě vzít sebou?
2: No, tak můžem se domluvit.
1: Odkud jsi?
0: Kam má Petr dojet?
2: Ale Liberec.
1: No, to je dobrý, to se vyplatí, Liberec. Tam máte multikino, to vím, tam vyrazíme.
2: No jasně,
1: jasně.
2: Jasný.
1: Tak gratulujeme a pozor, ať tě síla provází.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Díky, ahoj.

0: Večer na Maximum, Evropa 2, s vámi Mandalorian a Grogu.
1: Dostaneme se ke sportu, mám takovou zajímavost, pikantérie z fotbalu.
0: Ano.
1: Ve středu se hrálo finále Evropské ligy a vyhrála Aston Villa Evropskou ligu. To je jako úspěch. A má trenéra, který se jmenuje Unai Emery. Jestli se nepletu, je to Španěl. A on tu Evropskou ligu vyhrál už po páté. On je, dá se expert na tuhle soutěž.
0: Jakože po každý s jiným týmem.
1: No, úplně po každý, ne, dohromady se třema.
0: Jo.
1: Tentokrát s Aston Villou. A to je ale zajímavý. Dobře brousíš. V roce 2014 to vyhrál se Sevillou, se španělskou.
0: No.
1: 2015 opět Sevilla, 2016 znovu Sevilla, třikrát za sebou.
0: Jasně.
1: V roce 2021 Villarreal a v roce 2026 Aston Villa. Co spojuje všechny tyto týmy, že mají v názvu slovo Villa. Sevilla, Villarreal a Aston Villa.
0: No.
1: Chápeš to, že on vyhrál pětkrát s týmem, který má názvu Villa?
0: No počkej, Slávila. Ten tým sešívaní Slávila.
1: Slávila Praha.
0: Musím ho koupit, toho trenéra, se Slávilou, kdo vyhraje. Potřebujeme ho, pak vběhneme na hřiště všichni.
2: Občas nezapomeneš, že máš mámu.
3: Mámu je třeba vytáčet denně.
2: Ale já jsem zase vytočená.
3: Říká Tomáš Zástěra.
2: Ano, synáčku.
4: Nazdar.
2: Ahoj.
3: Hodný synek, co každé odpoledne volá mámě.
2: Kdyby si se líp učil, ty pitomče, kdyby jsi dneska mohl bej.
3: A vy jste vždycky u toho.
2: Ať to ty lidi trochu baví, to vysílání.
3: Vytoč mámu. Kultovní telefonáty Tomáše a jeho mamky. Každé všední odpoledne na Evropě 2.
2: A dneska přijeď, hele.
4: Jo.
2: Nazdar.
5: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland. Moje první volba.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.

0: Za 3,5 minuty, 7:30, Evropa 2 večer na maximum.
1: No, nejvyšší čas, aby jsme dali prostor někomu na telefonu 257-400-888. Pojďte vybrat třeba něco letního, když je před náma tak hezký víkend.
0: Haló?
1: No, někdo nás tam poslouchá, my se slyšíme. A bude s náma mluvit ten někdo?
0: Ty máš tak krásný hlas.
1: No, tak tady s náma nikdo nemluví, zkusíme jiné telefonní číslo.
0: Evropa 2, haló?
1: Čau!
0: Ahoj!
1: Jak se jmenuješ?
2: Dominika.
1: Ahoj, Domi, jak se máš dneska?
2: No, jako perfektně, my jsme se vrátili z dovolené. Teď nás čeká víkend plných oslav, protože slavím 30.
0: Ale...
2: No,
0: tak to všechno nejlepší samozřejmě. Jsme rádi, že jsme vlastně součástí toho tvýho mejdanu.
2: Jo, děkuju. Hmm.
0: Mimochodem, kde jste byli na dovče?
2: V Maládze jsme byli.
0: No tak...
2: Ve Španělsku.
1: Mala. Malaga, mala. No. Zahráme Ivana Hlasa. Chceš to zahrát?
0: Zahráme, no jasně, už to jeho dám.
2: No prostě něco letního, jak jste říkali, úplně jste to trefili, no. Takže super.
0: Já jsem chtěl říct, že normálně ty jsi z Malagy přivezla stejný počasí, jako je ve Španělsku, sem k nám do České republiky.
1: Jo? Domčo, děkujeme ti, děkujeme.
2: Vždy úplně pršelo. A všichni mě říkali, až to tady dovezu, no tak to tu máte.
0: No, je to tak.
1: Ty jsi miláček.
0: Takže hrajeme vlastně píseň, která se přímo Malagy týká a je to jejich hymna.
1: Dá se říct. My ti gratulujeme ještě k narozeninám, přejeme hodně zdraví a pěkně to oslavte.
2: Děkuju, mějte se.
1: Čau.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Tyjo, sladkých 30.
1: Tyjo.
0: To je krásný.
1: Tak tady je Ivan Hlas na Evropě 2.

0: Malagélo zní v éteru Evropy 2 pro Domču, která se vrátila z Malagy.
1: Navíc má 30. narozky o víkendu, takže moc gratulujeme, ať se ten narozeninový mejdan povede. A teď se podíváme do Kanady, kde řeší problém se zvířecími zloději. Představ si, sezóna grilování, ta se rozjíždí nejen u nás, ale i v Kanadě, obecně na celém světě. A tady píšou, že kanadská jízdní policie, dokonce královská kanadská jízdní policie, chytla zloděje. Dopadli lišáka, který z grilovačky ukradl hned několik párků. Hmm. To je zajímavý, že ho tam čapli prostě policajti normálně. A počkej, mají ho i nafocenýho.
0: Pro mě je zajímavý, že vůbec tu lišku honili, že si s tím dali tu práci.
1: No jasně.
0: Proč ji nenechali běžet?
1: To i u nás se děje. Jo. Běží liška k táboru, nese pytel zázvoru.
0: Akorát policajt za ní pospíchá, že jí pytel rozpíchá.
1: No, akorát u nás ty lišky kradou zázvor, v Americe párky.
0: Aha.
1: A v Kanadě.
2: Večer na maximum.

0: Madonna a Sabrina Carpenter dohromady na Evropě 2.
1: No, ale další hudbu vybíráte vy, na co máte chuť, co byste chtěli slyšet. Je tady poslední písnička na přání nejenom dneska, ale v rámci celého tohoto týdne.
0: Last Call a v něm Halo Evropa 2.
2: Halo, halo, to je Igor z Bratislavy, ahoj do Prahy.
0: Ale Bratislava, zdravíme Slovensko, ahoj.
2: Zdravíme Česku a moju oblíbenou Prahu.
0: Ježíš, a ty vážně počúváš v Bratislave?
2: Jasné, momentálně upratujem si v garáži a počúvam vašu večerné vysielanie, okrem toho, že každé ráno počúvam Leoša Mareša, Katku Říhovú, alebo Katku Podrazku v ranej show, cez internet samozrejme. Takže a teraz práve mi prišlo vhod, neviem, jak to je u vás v Česku, ale myslím si, že to je obdobne, lebo môj syn a kopec ďalších mladých ľudí dneska zmaturovalo úspešne, zakončili jednu etapu svojho života a začína im druhá.
1: Hezky.
2: Tak jsem se chcel do toho zapojit a je to možné zahrát nějakou pesničku.
0: No jasně. Tak my jsme teda, my jsme a priori moc rádi, že jsi nám dal šanci, že neposloucháš jenom ráno, ale že jsi to dáš přes celý den, až takhle pěkně k nám. Jasně. To jsme moc rádi.
2: Jasně, super. Stefán, kluci, držím vám palce.
1: Děkujem. A písničku máme vybrat my teda.
2: Kludně vyberte něco vy, nechám to úplně na vás, jsem happy, že jsem se dovolal. Zdravím všetkých do Čech, našich bratov a sestry, keď to môžem tak povedať.
1: To kdy, já toho využiju, když říkáš, že jsme bratia a sestry, mám na tebe prosbu. Mohli byste nás zítra nechat vyhrát v tom hokeji, prosím?
2: Wow, já jsem na to úplně zabudol vlastně, zajtra 16.20.
1: Necháte nás, domluvíš to?
2: Jsme na tom velmi podobně, protože my jsme těž všetko vyhrali, len so Slovincami jsme ztratili jeden bod, protože jsme vyhrali na nájazdy a my jste, myslím, vyhrali so Slovincami v predlžení.
1: Ne, prohráli.
0: My jsme právě rupli, člověče, my máme jenom jeden bod.
2: Rupli, ježíš, ano, vlastně, máš pravdu, ano.
0: Ne, tak Ondro...
2: To je taká kaňka, jak se pově, kaňka.
0: Kaňka, ano, ano. Jak je u vás po slovensku kaňka?
2: Je to machula.
0: Tak to jsem teda nikdy neslyšel, machula. No.
2: Ak teda správně hovoríme o tom istom kaňka, je keď je atramentové pero.
0: Jo.
2: Atramentové pero a urobí se taká ten flek.
0: Vlastně, flek je kaňka, anebo machula.
1: Flek máme, Kubu fleka máme, počkej.
0: Zítra vám flek dá 5 gólů, to budete koukat.
2: Já jsem ročník 72, takže ještě má to lindlo, že jsme písali v škole atramentovým perom. My jsme ta generace, jak se pově, Husákových dětí, takže my keď půjdeme do dvochodku, tak celý sociální systém na nás zkrachuje.
1: Tak pojďme to rozhodnout tak, že zítra zkrátka vyhraje ten lepší, čili asi vy.
2: Vyhraje
1: tak,
2: ten lepší, tak v každém případě.
1: Měj se krásně, děkujeme za telefonát.
2: Čau.
0: Tak pojďme si dát česko-slovenskou spolupráci. Slovenský klín Činasky a Bára Hosnedlová.

0: Minutu po 7:45 posloucháte Evropu 2.
1: Dneska tak nějak protahujeme, ale upřímně vlastně já nikam dneska nespěchám, tak jsem rád, že jsme ještě pěkně pokupě pospolu tady.
0: A vlastně protahovat se budeme i trošku se Švancem, protože naše téma bude sport a cvičení.
1: No jo.
0: Petr Švancera hrozně rád cvičí totiž.
1: Jo, tak za chvilku dokonce náš tým posílí ještě další muž, Petr Švancera, a Večer na maximum pokračuje. A teď pozvánka do kina.
2: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
3: Šreku, je ti dobře?
4: Jasně. Nikdy mi nebylo líp.
5: 22. dubna uběhlo přesně 25 let od chvíle, kdy ze svého milovaného domova v Bažině poprvé vykoukli jeden z nejošklivějších, ale zároveň nejmilovanějších hrdinů vůbec. Kina tak aktuálně vrací na filmové plátno Oscarový příběh o šeredném zeleném hrdinovi, co se chce jen v klidu vyspat v Bažině. První Shrek se navíc stal po příběhu hraček druhou zásadní počítačově animovanou revolucí. Když potom v červenci 2024 studio DreamWorks oficiálně potvrdilo, že chystá pátého Shreka, byla to pro většinu fanoušků skvělá zpráva. V první řadě ocenili, že se do hlavních dabérských rolí vrátí v anglickém originále Mike Myers, Cameron Diaz a Eddie Murphy. Nadšení ale po vydání prvního teaser traileru, v němž byla představena nová postava dcery Felicie s hlasem Zendáji, poněkud povadlo. Nevoli vyvolala změna vizáže postav a podivná animace.
6: Nemyslíš, že si tím Lord něco kompenzuje?
5: Fanoušci v komentářích volali po záchraně Shreka, tak jako byl zachráněn ježek Sonic. A nejspíš se něco začalo dít.
3: Zvládnul jsi to! Zachránil jsi mě, jsi úžasný, jsi báječný, jsi...
5: Premiéra Shreka 5 byla z konce tohoto roku přesunuta na červenec 2027. To ale nemění nic na tom, že první Shrek si teď buknul kina na oslavu 25. narozenin. Martina Sokolová, Evropa 2.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trsání. Sejdou se totiž ty

0: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
1: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
0: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
1: Taneční skupina roku CZ.
0: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
2: Léto v Radlický kulturní sportovně se blíží. Pivo po práci, rozlučka se svobodou, svatba, firemní večírek nebo snad grilovačka. U nás se děje všechno. Obří zahrada v centru Prahy, vlastní catering a místo až pro 500 lidí. Chceš to u nás rozjet? Napiš přes web, Instagram nebo Facebook a vidíme se na baru.
3: Evropa 2.
0: Maximum tvý muziky. Maximum tvý muziky.
3: Evropa 2.

0: Vegasy. Na Evropě 2.
1: A je to tady, náš ztracený synek z Brna dorazil. Petr Švancara, žádný Švanci, Evropa 2.
2: Dobrý den všem, přátelé.
1: Hezký páteček, Švanci. Ty rád cvičíš?
2: No, rád bych neřekl, ale pojďme se bavit o tom, že cvičím.
1: Umíš chyby na hrazdě?
2: Ne, to je jedna z mála chyb, kterou přiznám. Neumím to. Výmyk z hyb, nebo jak tomu říkají.
1: To je, že se přitáhne, že
2: vím, ne,
1: královská
2: ale disciplína. Udělám jeden, ale pro představu. Je to takový ten, jak se jako musíš třepat těma nohama, abych si jako pomohl.
1: Kopeš takhle.
2: A udělám fakt jeden. To udělám já. Ruce mám slabý a když se s někým peru, tak baseballka musí být.
1: Tak si představ, že 22-letý kluk, Xavier se jmenuje,
2: ano,
1: udělal za 24 hodin 12412 schybů.
2: Neskutečně.
1: 12412.
2: Ten musí mít jako slušný svaly a jako je to těžký zvedat to svoje tělo.
1: No a počkej, pojďme jako fakt si říct, jestli je větší frajeřina udělat těch 12 000, anebo ani jeden.

0: No a v tento moment už vlastně začíná víkend.
1: Pravdu máš, končí páteční večer na maximum. Díky za vaše uši a my se těšíme zase příští týden
0: na Evropě 2.
1: Ahoj.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zpátky k muzice.

0: Evropě 2. Víme přesně, co se kde děje.
1: Na D4 se pozor na 25. kilometru na Příbramsku zablokovala nehoda dvou osobních aut.
0: Nejsme normální rádio.
2: Kde to začíná, viď? Jo, no, to začíná to hezky.
0: Jsme Evropa 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Léto v Radlický kulturní sportovně se blíží. Pivo po práci, rozlučka se svobodou, svatba, firemní večírek nebo snad grilovačka. U nás se děje všechno. Obří zahrada v centru Prahy, vlastní catering a místo až pro 500 lidí. Chceš to u nás rozjet? Napiš přes web, Instagram nebo Facebook a vidíme se na baru.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.

0: úterý a neděli v 8 večer. Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtán. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
1: Přijde Oscar do baru, jako ta cena. Ten Oscar přijde do baru a pořádně to roztočí a Hollywood a všichni se baví a paří a v rohu sedí jako je malej smutný týpek. Jo. Oscar říká, proč brečíš se? A on je smutný, že nikoho nezajímá. Aha, kdo to je, prosím tě? A nějaký český lev.
2: To jsou dveře, které se tě zavřely teďko.
1: A co, asi jdu pro Oscara.
0: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
3: Já bych to třeba ještě jedno.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
0: Zpátky k muzice.

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: Evropa 2.

0: Zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
2: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
3: Dobré ráno, ze Skotska.
2: Máš nějakou historku ze Skotska?
3: A jiné.
1: Nebo ještě dál.
4: Tady jsou Skotci, volám z Dubaje.
2: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
4: Plníško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
2: Běž do hajzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
5: Dobré ráno, tady je Oli.
2: Tak Oli, odkud voláš?
5: No, já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht. Všude dobře, doma nejlíp.
2: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2. Držíme ti flek po

0: Evropa 2 Music Chart.
1: Music Chart.
2: Evropa 2 uvádí
0: nejprestižnější hitparádu v českém éteru.
1: Evropa 2 Music Chart.
0: Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy
1: na Evropa 2 CZ.
0: Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart
1: na Evropa2.cz.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
0: Zpátky k muzice.

0: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: Ten nejlepší rádio na světě.
2: A dáme.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuji moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, jsi Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teď nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, to oběžný dráhy. Německa.
0: Frontčas bez uch. Evropa 2. Držíme ti flek po celé planetě.
6: Jo!

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: A dáme.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuji moc.
0: My děkujem a držíme tě.